A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je poslední květová neděle, pravidelná ostravská hodinka Oldies vám tedy nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec května 1963. Ve studiu je mistr zvuku Aleš Huber a autor pořadu Jirka Tieftrunk. Začínáme čtvrtým místem horké stovky Billboardu. Kulminovala na něm skupina The Shirls s písní Foolish Little Girl.
1: You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

Zlomila si mu srdce a způsobila mu tím bolest a smutek. Našel si jinou a ty ho chceš najednou zpět? Si hloupá holka, už nemáš nárok. Tolik stručně text toho hitu, přidám k němu ještě tehdejší příčku, 6. a 10. Na těchto místech písničky také kulminovaly, výše se nedostaly. Brenda Lee zaspívá Losing You a Sam Cooke Another Saturday Night, píseň, kterou si sám složil.

Je tu další sobotní večer, mám po výplatě i nějaké peníze, ale nenašel jsem žádnou dívku, se kterou bych se mohl pobavit. Jo, kdybych se vrátil domů, to by byla jiná. Přesunu se do zaoceánského žebříčku country, stále samozřejmě týdeník Billboard. Z tehdejší příčky druhé zaspívá Hawkshaw Hawkins Lonesome 7-7-2-0-3. Na šesté pozici byla právě Patsy Cline Sweet Dreams of You.

Je jasné, že už mě nemiluješ. Proč nemohu na minulost zapomenout a najít si novou lásku? Místo toho se mi o tobě zdají sladké sny, které se nemohou splnit. To zaspívala Patsy Cline a já už nahlížím do žebříčku Rhythm and Bluesového. Připomínám, že společně vzpomínáme na hity staré přesně 58 let. Tehdejší šestka The Cookies Don't Say Nothing Bad About My Baby a desítka The Drifters on Broadway. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies adeb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních Top Ten z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tietrunk.

Říkají, že neony osvětlená Broadway má své kouzlo, ale když máš hlad a jdeš tou ulicí, tak její lesk nevnímáš. Když máš jen pár centů v kapse, tak pro tebe to místo prostě není. Ale já to nevzdám, nepojedu domů, ale budu na Broadway hrát na kytaru tak dlouho, dokud nebudu slavný. To zpívali The Drifters a na řadě jsou hity podle britského historického žebříčku dlouhohrajících singlů.

EP desky byly v 60. letech v Británii velmi populární. Vybíral jsem z titulu Dance On With The Shadows a Billy Fury Hits. Ty byly na místě 4. a 10. Slyšeli jste instrumentálku Dance On, kterou u nás známe jako písničku Marie Rotrové. Billy Fury přidal Last Night Was Made For Love. V Británii zůstaneme, připravena je 4. a 6. z žebříčku tamních klasických singlů.

Tato předělávka Chucka Berryho s názvem Brown Eyed Handsome Man byla vydána až po Halleyho smrti. Z jeho zpívání jste toho asi moc nepochytili, ale můžete si pamatovat, že tak jako hezká ženská, také Brown Eyed Handsome Man, tedy hnědooký fešák, to má v životě prostě jednodušší. Teď to bude z žebříčku kontinentální Evropy. Z Německa mám pro vás singlové místo 6. a 8. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies a neb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň Petra Alexandra je vám asi povědomá, no bodejť ne, je to německá předělávka Presleyho hitu I'm Yours. No a protože západoněmecká televize začala koncem roku 1962 vysílat americký televizní seriál Bonanza, je jasné, že úspěch tam měl i stejnojmenný singl Ralpha Paulsna. A že se z Ameriky nepřebíralo jen v Německu, to vám vyjeví také singlová dvojka a čtyřka francouzská.

Myslím, že alespoň někteří z vás poznali, že to, co zpíval Claude François jako This Louis, znají jinde ve světě jako Tell Him v podání The Exciters. A Ode couteau la pluie Richarda Anthonyho, že je vlastně Rhythm of the Rain za oceánských kaskád. Z Francie je Itálie, jak se říká, hned vedle. Tamní přesně 58 let staré hity zaspívají ale z 8. a 10. příčky singlového žebříčku Neitalové.

0: Italskou verzi úspěšné francouzské písně Všichni chlapci a děvčata zpívala její spoluautorka Françoise Hardy, známe ji samozřejmě i česky. Američan Steve Lawrence přidal v italštině svůj největší domácí hit Go Away Little Girl. Většina písní v dnešním playlistu má stopáž pod 3 minuty, zbývá tedy čas přidat také 2 pecky bodující v Holandsku. Zaspívají Johnny Thunder a Edie Gourmet.
1: Me now.

Co je to loop de loop, to si najděte na netu, je to zajímavé. A připomínám, že psát o neohrané oldies si stále můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a také SMS-kou na číslo 723 102 513. Závěr je z žebříčku východokanadského. Dvojkou v něm byly koncem května před 58 lety The Beach Boys a jejich Shut Down. Opatrujte se, držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slyšte z toho strudana.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
7: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
6: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
7: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru. Dobře.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše
1: posluchače. No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, předvyším ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořad založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak tě najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to
0: jo,
1: pustili. Vzpomínku
0: pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano.
1: No, měl Karel Šíp jako hosta. Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatý, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilár.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako
1: co
0: herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půjde strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, že ho bývedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a zpátky.
0: Utíkal před ním.
1: Utíkal steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lehká a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu něco nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili? Zrada. To
3: ne, tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
2: už tuším,
3: takový
2: ano.
3: Zrzavý zrzavý skvrnky tady a
2: tak vy, pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste vás vzal amok?
3: Nevzal mě ještě nic, já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pána. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak no. Chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano.
3: Takže to nešlo, ale to jakoby by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo. Nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtivou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskadérka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě. A
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal. Jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to i tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až no a na stranu?
3: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalí hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno párty. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Žilochovic.
1: Ano.
2: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
2: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsme měli záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
1: Ano, tak, ano.
2: Že měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu, a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové, film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
3: Nebyl to Přízrak?
2: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
3: Že to byl Přízrak? A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce.
1: Ano.
3: Ale byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
1: A pro co hlasujete?
2: A já určitě pro Ačko. Dobře. A děkuju moc krát.
1: My taky děkujeme.
3: Ano, mějte se hezky.
1: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
4: Dobrý den, já bych bral Bčko. A viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli tohle bylo třeba toho.
1: Ne, tohle byl určitě Přízrak.
3: Ale Přízrak. A Vlčí bouda možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety nebo loni, to už asi nepamatuju.
1: Ale.
3: A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
1: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
3: No,
1: a bylo jich hned několik.
3: To si člověk vybaví. Jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
1: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy,
3: díky.
1: Které se nazbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
5: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už 3, tak teď jednu zahradu.
6: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
5: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej,

0: stres máš rád jednou denně.
1: A Helena vždycky zročí a říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou. Pojď Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík. Je to dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pojď Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf.
0: Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringočecha?
3: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Néra. Jo. Já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. Takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
3: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
3: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
3: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
3: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej. Teda.
3: Na zahradě je hodnej, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
3: Ne, vůbec. No, tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry, to ať dělají manuálové. Český raci, ať to dělají.
2: Ale ne, český fousek a tak.
3: Ano, český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouský, tak on je přesně tak podobný, takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
3: Je to dobrý seznamovací.
2: Ano, to
3: a hlídá. A opravdu hlídá. Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák.
3: Samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem a to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzel, abych to nespletl. A co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
3: Vlastu Buriana.
2: Mohli bychom.
3: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod.
3: Výborně.
1: Přesouváme se za dalším. Kdo hlasuje?
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku. A dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj. Zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se spletl, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je. Dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. Je. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se octneme.
7: Co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roku. No to tak... víte, to už se hodně třese ratli.
7: No jo, no
8: on
7: tak...
8: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když mi 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím, ale ten Krejčí říká...
7: Jaký Krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale když jste říkal, že patřil tomu Krejčímu.
8: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten Krejčí měl psa a ten Krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: A dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: No.
8: Koruní. Na
7: koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je Krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet, ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: No,
8: abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No, když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Lastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuji. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnících, jezdit všecko OK, historické sedlo má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale...
3: No, já jsem mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
1: v vlastním životě. Krav, jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se tomu
3: cowboy.
1: Dostal? Jo.
3: No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách. A oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste hnal za Vohoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já, no ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl
3: no,
1: být. Měli, tady naháněl krávy Slávek
3: Janda. Ale já jsem si vydělal teda na pioníra, na pařez za hezky. Ten měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to no, byly jasný, peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten pionýr? No, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniový, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koník. No,
1: to je titulek, úplně
3: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel
1: která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no,
3: Hlustvisiháka.
1: Slavná postava.
3: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Hlustvisihák, pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko, 731 800 900, už můžete volat anebo psát SMS-ku na číslo 90 011 04.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humuriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovi, zdravím vás, Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bečko.
1: Dobře, zapisuju Bečko.
2: Výborně,
1: Lubomír
2: děkujeme.
1: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roma Myslovec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: a dávám děkuju. Háčko a dávám si hlasy a Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
1: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku uniklo.
1: A co vybíráte?
5: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, teda role, co pak je to za vojáka?
1: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
2: Musíme, protože...
1: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
5: No, každopádně, těžká volba.
1: No, tak rychle.
5: Takže B.
2: Bčko.
1: Lustry
2: dobře.
1: Sehák, dobře.
2: Mějte
1: i vy jste se přiklonil na stranu vítěznou.
2: Naskle a díky.
1: Lubomír Lipský.
6: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
7: Hmoždíř? Ne, to nejsem. Hmoždíř,
6: to byste se musel hodně změnit.
7: Tak jdete sem?
6: Ne, já jdu tam.
7: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
6: To máte pravdu, jinak bych tady stál. To je vždycky strašně nasvaknuto.
7: To je fraktura.
6: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
7: No, to jste si nalomil na chodníku.
6: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
7: A, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
6: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
7: Jak to?
6: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
7: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř než on sám.
6: Tak.
7: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
6: Já koukám, no. Havárie, co?
7: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
6: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
7: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
6: Na co máte tu žlutou piluli?
7: To je právě ten oběd.
6: Vy jste labužník?
7: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
6: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
7: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
6: Hejte, pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
7: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
6: Ne. Hned, když jsem se narodil.
0: Humoriáda.
1: Závěrečná ukázka. A děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
2: Já děkuju Patrikovi Rozenalu, že mě podržel. Že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá strandu.
1: To je pravda. Děkuju moc, ať se daří i vám.
2: Já děkuju všem a zdravím všechny.
1: Ano.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Liptaň na Bruntálsku začala zateplovat tamní školku. Začíná 66. ročník Zlín Film Festivalu. Bude slunečno, teploty do 21 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let anebo některé firmy. Obě média kvůli tomu taky požadují vznik odborných skupin, říká ředitel divize programu a digitálních služeb v České televizi Milan Fridrich.
2: Po 15. květnu měla být utvořena nějaká pracovní skupina pod panem premiérem. My věříme, že vznikne, ale zatím se nic neděje a ta diskuze není taková, jak si myslím, že by bylo seriózní vůči veřejnoprávním médiím.
1: Mluvčí vlády Karla Mráčková uvedla, že kabinet chce změnou financování médií splnit své programové prohlášení. Diskuze s řediteli je podle ní v plánu po konci koaličních jednání. Maximální ceny pohonných hmot dnes znovu klesly, informovalo o tom Ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat na nejvýš za 44 korun a 16 haléřů. To je o 40 haléřů méně než včera. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesl o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. Radnice v Liptani na Bruntálsku začala se zateplením tamní školky. Obec tak pokračuje v rekonstrukci budovy. Nová jsou už okna i střecha. Náklady z části pokryje dotace na podporu znevýhodněných oblastí, říká tamní nezávislý starosta Miroslav Řezníček. Práce potrvají do konce srpna. Oprava nemá provoz školky výrazně omezit.
3: Vytápí se tam, je to dvoupodlažní budova a samozřejmě to vytápění tam nestojí malé peníze, takže veškerá úspora gor v dnešní době si myslím, že bude znát, takže zateplujeme a vyměňujeme sklepní okýnka, které nebyly v první etapě.
1: Premiérou českého rodinného fantasy filmu Máma a táta jsou boží začne dnes dopoledne Zlín Film Festival. 66. ročník přehlídky dětských filmů nabídne na 300 snímků z rekordních 57 zemí.
4: My se samozřejmě snažíme vybírat filmy, které mají pozitivní a optimistické poselství, protože v dnešní době ty děti a nejenom děti čelíme náročnému světu.
5: Zdůvodňuje výběr zahajovacího filmu umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Letošní ročník připomene z té narozeniny Loutky Hurvínka. Ten se už dopoledne projde po červeném koberci a z pódia si odnese cenu prezidenta festivalu Zlatý střevíček.
6: 7 hodin je vstávat.
5: Novinkou v programu pro veřejnost bude večerní zahajovací projekce. Diváky čeká premiéra španělského filmu Holky z jiné ligy. První den pak večer uzavře koncert kapely Monkey Business. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty je 17 až 21 stupňů. Na horách naměříte mezi 11 a 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody. Pokud víte o aktuálních dopravních problémech, volejte na linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: S
5: Jsou 4 minuty po páté a na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava začíná pravidelná ranní čtyřhodinovka. Dnes vás vysíláním mezi 5. a 9. provedou Tereza Hájková a Petr Soukup. Přejeme vám vše dobré a hudebně začínáme s Jitkou Zelenkovou.

0: Má 2 metry a přes 100 kilo. Ramonovi je 17 a je autista. Jeho rodiče doma musí chodit v ochranných přilbách a vestách. Když je Ramon přetížený, je agresivní a mohl by svým blízkým ublížit. My vám příběh z rodiny z Opavska přineseme v programu Českého rozhlasu Ostrava už za pár minut, krátce před 17:30. Teď je tady kalendárium, čili si připomeneme historické souvislosti s dnešním datem 28. května.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes 2 měsíce. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prag, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O 2 měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. Já přeju dobrý den.

0: počasí.
1: Den dnes bude příjemný, i když ne tak teplý, jak byly uplynulé dny. Pojďme ale nabídnout aktuální pohled do regionu. Na severní Moravě a ve Slezsku je většinou jasno a slunečno, co se teplot týče. Ve Frýdku Místku teď naměříte 8 stupňů Celsia, na Bruntálsku, na přehradě Slezská Harta je teplota na 10 stupních. Prognóza na dnešek říká, že v Moravskoslezském kraji bude jasno až polojasno. Teploty od 17 do 21 stupňů, na horách pak naměříte okolo 14 stupňů Celsia.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. O čem se mluví?
2: Město Bílovec nesouhlasí s návrhem policie na sloučení Bíloveckého obvodního oddělení s tím ve Studénce. Obě oddělení jsou od sebe vzdálená pouhých 8 kilometrů a podle policie sloučení nebude mít vliv na zhoršení bezpečnosti ve městě. Naopak očekává zvýšení efektivity fungování. Jak je vysoká kriminalita na Bílovecku? Plánuje policie další slučování obvodních oddělení v kraji? Téma proberu s náměstkem Moravskoslezského policejního ředitele Liborem Šejokem v dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 17-letý Ramon z Opavska měří 2 metry, váží přes 100 kilogramů. Protože má poruchu autistického spektra, současně těžké mentální postižení, propadá Ramon v momentech přetížení agresi a s pubertou se náročnost chování stupňuje. Pečují o něj rodiče. Nedávný průzkum ukázal, že v regionu jsou malé kapacity odlehčovacích služeb.
1: Došlo to někdy do fáze, že fakt jste se bála o svůj život?
2: No, myslím, že se bojím každý den, jako mám respekt, protože vím, že už musím mít hranici, jo, k tomu nevstupuju tam třeba, když on je v klidu do jeho pokoje, nechci ho zbytečně iritovat, aby prostě nedošlo k nějakému problému většímu.
3: Maminka Pavlína Mikesková se nejdříve o Ramona starala sama doma. Když Ramon vyrostl a zesílil, musel začít doma zůstávat i manžel. Někdy nastane situace, kdy doma oba rodiče nosí ochranné helmy a vesty. Pro tatínka Martina je nejhorší, že se Ramonovo chování nedá předvídat.
4: Nevíte, jako, protože když se nepadlete nějakým člověkem, tak máte nějakou dobu na to, víte, že se asi něco bude dít, jo? Ale u takového člověka, který nemluví, nevíte, zrovna když má nějaké zkratovité jednání, že na vás zaútočí třeba, jo?
3: Ramon komunikuje prostřednictvím svého telefonu, a to pouze s málo kým. Potom, co přestal chodit do školy, o něj rodiče pečují doma. Dvakrát týdně na 3 hodiny dojíždí do stacionáře neziskovky Mikasa. Tam se na něj pečovatelky dopředu připravují, říká vedoucí služeb se zaměřením na podporu pozitivního chování Michaela Nosová.
5: Všechno si to dopředu plánujeme, teda u Ramona dost intenzivně, oproti jiným klientům, kdy víme, že přijde Ramon ve středu, plánujeme, kde se půjde, jak to bude vypadat, kdo s ním půjde, jaké tam mohou být překážky, co může narušit ten průběh té služby, jo, to, těch 3 hodin, co je u nás.
3: Míst pro takové klienty je ale málo. Vyplynulo to i z průzkumu, který se organizace udělala mezi 170 rodinami, kde pečují o člověka s autismem. Mikasa aktuálně začala se stavbou nového stacionáře, který bude mnohem větší než ten současný, s bezpečným zázemím. Právě tam by mohl Ramon trávit v budoucnu více času. Na dokončení nové budovy chybí organizaci aktuálně 6 milionů korun. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Zpíval nám Eros Ramazzotti, ale teď už krátké zprávy. Nabídne je Tereza Hájková.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Sněmovna nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci nebyli před 11. hodinou večer usnášení schopní a schůzi tak přerušili. V 9 hodin dopoledne se znovu sejdou k interpelacím. Projednávat budou taky novely o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, anebo o výrobcích s ukončenou životností. Ředitelkou Horských lázní Karlova Studánka jmenuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO od 1. července Irenu Vašicovou. Ve výběrovém řízení získala podporu všech 7 členů komise. Ministerstvo zdravotnictví to oznámilo na webu. Policisté upozorňují na taktické cvičení u okresního soudu ve Frýdku Místku. Dnes se budou u soudní budovy pohybovat policisté v uniformách a služební auta. Mohou se ozývat například sirény. Cvičení potrvá zhruba od 8 do 12 hodin. Bohumín chystá k 70. výročí vzniku města speciální pivo. Lidé ho budou moci poprvé ochutnat na městských slavnostech 13. června, informovala o tom mluvčí města Jana Končítková. Oslavy od tohoto týdne připomínají i speciální květinové záhony před oběma radničními budovami. Čeští hokejisté odpoledne nastoupí k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu se od 16 hodin a 20 minut utkají s Finskem, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. A ještě počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Každý čtvrtek pro vás máme v dopoledním čase mezi 11. a 12. hodinou náš magazín o zdraví. Jakému tématu se v dnešní lékárně budeme věnovat, to řeknu po nahrávkách od Olympiku a Nadi Urbánkové. Pěkné ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 5 hodin 40 minut. Pokud s námi budete trávit čas i dopoledne mezi 11. a 12. dočkáte se našeho tradičního magazínu o zdraví. Naším hostem bude Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Petra Štrimplová je pozvala, aby s ní probrala SVRAP, vysoce nakažlivé kožní onemocnění. Jehož výskyt v Česku dlouhodobě výrazně narůstá. Naši lékárnu zahájíme 10 minut po 11. hodině a samozřejmě budeme odpovídat i na vaše telefonické dotazy.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Mluvit budeme o počasí, a to s meteorologem Petrem Drobkem. Přejeme po telefonu pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Zaměřme se nejprve na to, jak to právě teď vypadá v regionu.
2: Tak máme jasnou oblohu a teploty většinou klesly na 10 až 6 stupňů. A na Bruntálsku a také v Beskydech v údolích je teplota kolem plus 3, plus 4 stupňů. A chladno je i na vrcholcích hor, na Lysé hoře 3,5 stupně, necelé 2 stupně jsou na pradědu. A vítr fouká buď slabý, proměnlivý, nebo ze severních směrů, ale slabý s rychlostí do 3-4 metrů za sekundu.
1: Je tady čtvrtek, 28. květnový den, jak bude?
2: Tak bude slunečno a oproti včerejšku trochu chladněji. Očekáváme jasnou oblohu, v průběhu dne může být přechodněji polojasno a teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů, na horách na 11 až 15. Vítr povane slabý, v průběhu dne přechodně i mírný, severní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí máme pak čekat v noci a co přinese pátek?
2: V noci bude zase většinou jasno, teploty ještě o něco chladnější než dneska, nebo nižší, od 8 do 4 stupňů a v údolích až 2 stupně, tam se také mohou vyskytnout i přízemní mrazíky a povane jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude bez větří. Zítra přes den očekáváme jasno, přechodně polojasno, odpolední teploty o něco vyšší než dneska, 20 až 24 stupňů a na horách od 15 do 19 a povane slabý proměnlivý, přechodně severozápadní až severní vítr s rychlostí jen do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Petr Drobek, děkujeme za to a přejeme příjemný den.
2: Pěkný den také, naslyšenou.
3: Naším pátečním hostem bude oděvní návrhářka Hana Binarová. Její šaty nosí mimo jiné i první dáma Eva Pavlová. Rozhovor, který tentokrát vznikal v oděvním ateliéru mezi šicím strojem, krejčovskou pannou a hromadami látek a nití, natočila Iva Piskalová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
5: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Michal Tučný, teď je 5:54, posloucháte Český rozhlas Ostrava a já vás teď pozvu k pořadu Alex a host, ten nabídneme dnes odpoledne po 13. hodině a možná vás bude zajímat, kdo bude u mikrofonu.
1: V Alex a host si budu povídat s režisérkou a scénáristkou Pavlínou Moskalikovou, která tak trochu vyrůstala ve stínu svého slavného otce Antonína Moskalika. Jablko ale nepadlo daleko od stromu. Pavlína se s námi podělí o zákulisí natáčení Četnický humoresek, jehož režijního vedení se ujala po tatínkově smrti. Prozradí ale i to, na čem teď pracuje, či kde se cítí opravdu doma. Poslechněte si nás po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministerstvo životního prostředí odpoledne zveřejní kompletní podmínky nové zelené úsporám. Rožnov pod Radhoštěm plánuje nahradit nevyhovující podchod pod železnicí. Třinec vydal nový adresář sociálních služeb. Bude slunečno a naměříme kolem 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Odpoledne budou známé kompletní podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. Představí je Ministerstvo životního prostředí. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL na bezúročné úvěry řada domácností nedosáhne. Kritizuje taky samotný mechanismus bezúročných úvěrů.
3: Je to biznis pro banky. Místo toho, aby se dávaly peníze lidem, tak se budou dávat peníze bankám a ještě na to celá řada zranitelných osob nedosáhne. Především seniori, lidé se středními nižšími příjmy a také rodiče s dětmi.
2: Přesnou podobu nové zelené úsporám a podmínky programu oznámí Ministerstvo životního prostředí v 15 hodin. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta anebo stavební techniku. Rožnov pod Radhoštěm připravuje ve spolupráci se správou železnic stavbu nového přejezdu s bezpečným přechodem pro chodce i cyklisty. Radnice už má hotovou variantní studii, kterou projednali zástupci města i přilehlého průmyslového areálu. Podle nezávislého starosty Jana Kučery o konečné podobě rozhodnou výsledky dopravního měření.
4: Místo podchodu chceme bezpečný přechod a jednosměrný přejezd pro automobily a v téhle fázi se stále diskutuje, jestli kterým směrem by ta jednosměrka měla vést, jestli od komunikace 1/35 na sever anebo naopak. Před létem bychom měli vědět výsledky a dojít k finálnímu rozhodnutí.
2: Třinecký průvodce pomocí nasměruje lidi v potížích na sociální služby. V novém tištěném adresáři najdou lidé kontakty na organizace pomáhající rodinám v nouzi anebo lidem s psychickými problémy. Zahrnuty jsou také služby v obcích z okolí Třince, říká mluvčí magistrátu Stanislav Češlar.
5: Průvodce bude postupně distribuován do ordinací lékařů, na úřady a další veřejně přístupná místa. Lidé si jej mohou vyzvednout také osobně přímo na odboru sociálních věcí magistrátu města Třince.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříte do 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě Petřkovicích v křižovatce ulic Hlučínská a Petřkovická u fotbalového hřiště se srazilo osobní auto s cyklistou. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. S opatrností projedete. Jiné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Petr Soukup u mikrofonu 4 minuty po 6. Všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava přeji pěkné 28. květnové ráno. Protože je po 6., tak budeme gratulovat těm, co mají svátek. Dnes je v kalendáři napsáno jméno Vilém, což je jméno germánského původu. Dá se vyložit jako člověk s pevnou vůlí. Já jsem teď chvilku přemýšlel, jestli jsem potkal někdy ve svém životě nějakého Viléma a myslím, že ne. Tedy znám pouze toho, který peče housky v té písni od Nadi Urbánkové. Každopádně Vilémům, kteří nás právě teď poslouchají, přejeme krásný svátek a posíláme skupinu Boty.

0: Skupina ABBA v programu Českého rozhlasu Ostrava, přesný čas 6 hodin a 13 minut. Spolek Stará Karviná nesouhlasí se zmenšením navrhované památkové zóny u Šikmého kostela. Na území, kde stávalo město zlikvidované těžbou černého uhlí, plánuje investor výstavbu průmyslové zóny. Památkáři zpracovávají novou, menší podobu. My o detailech budeme mluvit v reportáži krátce před 6:30. Teď si s námi ale můžete zacvičit.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Půjdeme do vzporu. Budeme se opírat o dlaně a špičky. Celé tělo je v jedné rovině. S nádechem odlepíme pravou nohu a vyrotujeme pravou paži směrem vzhůru. Zbytek těla držíme v jedné rovině. Totéž provedeme levou paží a levou nohou. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Podíváme se na aktuální počasí v regionu. Ráno se nám celkem vydařilo. Všude na severu Moravy a ve Slezsku svítí slunce. Co se teplot týče, jsou rozdílné. Ve Frenštátě pod Radoštěm teď naměříte 7 stupňů Celsia, naproti tomu například v Krnově 9,5 stupně. Prognóza na dnešek říká, že bude hezky, většinou jasno nebo polojasno. Teploty ale budou nižší než v těch uplynulých dnech. Maxima budou okolo 21 stupňů. Na horách pak naměříte mezi 11 a 15 stupni.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
2: 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Aleš Brychta, posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 6 hodin 23 minut. Ostravští památkáři připravují nový návrh památkové zóny v karvenské části Doly. Bude menší, než původně chystali. Jde o území na dohled známého šikmého kostela. Dřív tam bylo centrum zaniklé Karviné, která musela ustoupit těžbě. Teď tam vzniká prostor pro průmyslové haly.
1: Dnes, když člověk stojí před šikmým kostelem, tak vidí les, louku. V případě průmyslové zóny by viděl minimálně obrysy hal výrobních. Došlo by k zničení centra Staré Karviné, to znamená toho nejcennějšího, co tam vůbec je pro turisty, pro pamětníky.
2: Předsedkyně spolku Stará Karviná Tereza Ondrušová popisuje, jak by to vypadalo na místě, které ročně navštíví 10 000 lidí. Kvůli zachování paměti na město, které muselo ustoupit těžbě černého uhlí, poslala v loni na Ministerstvo kultury návrh na vyhlášení památkové zóny na celém území Staré Karviné. Podle ředitele Ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Michala Zezuly teď mají pracovat na novém vymezení zóny.
3: Ministerstvo kultury chtělo, aby Národní památkový ústav vypravil další variantní řešení v rozsahu památkové ochrany. Bylo doporučeno, abychom zohlednili veškerou schválenou územně plánovací dokumentaci v tomto prostoru a vlastně pozornost upnuli především na prostor v okolí šikmého kostela a dále směrem k dolu.

0: Gabriela a k zámeckému parku v Solci.
1: Podle Michala Zezuly příprava zmenšené varianty potrvá měsíce a promluví do ní i archeologové z Akademie věd. Náměstek primátora Karviné Andřej Bizoň, zvolený za socdem, posun v jednáních vítá.
2: Zkusíme skloubit všechny záměry, to znamená záměry památkové péče, historiku, ochrany té přírody a samozřejmě i výhled k rozvoji města směrem třeba k průmyslové zóně.
1: Podle mluvčí ministerstva kultury Barbory Šťastné rezort zohledňuje všechny relevantní veřejné zájmy, včetně ochrany kulturního dědictví. Teď nechce předjímat, jestli a v jakém rozsahu památková zóna vznikne. V průmyslových halách mají najít práci tisíce lidí. Stát budou i na místech, kde za druhé světové války byly zajatecké tábory. Před stavbou hal v těchto místech loni varovala i Rada vlády pro paměťovou agendu. Z Karviné Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Ostrava vám řekne, co je nového, dozvíte se to z krátkých zpráv od Terezy Hájkové už za okamžik.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moct žádat zřejmě od začátku příštího roku. Informovala o tom šéfka rezortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Další podrobnosti ve zprávách v 7 hodin. Počet dětí s individuálním vzděláváním v Česku roste. V tomto školním roce je k takzvanému domácímu vzdělávání podle ministerstva školství zapsaných přes 7,5 tisíce žáků. To je nejvíc od zavedení této možnosti. Rodiny k tomu vedou různé důvody, včetně třeba psychických obtíží dětí. Radnice v Osoblaze chce příští sezónu otevřít tamní koupaliště. Tento týden začala obec s rekonstrukcí areálu. Koupaliště bude mít nové technologie i bazén. Osoblaha tam chce zároveň postavit nové sociální zázemí a bufet, uvedla nezávislá starostka Jana Dohnalová. Původní koupaliště zničila povodeň v roce 2024. Prezident Petr Pavel se dnes v Estonsku vydá na prohlídku baltské obranné linie. Podél svých pozemních hranic buduje Estonsko systém opevnění, jehož součástí mají být mimo jiné taky desítky kilometrů protitankových příkopů. Už včera prezident Pavel jednal s představiteli estonské vlády o zapojení českých zbrojařských firm do zabezpečení hranic pobaltských států. Zlínský filmový festival letos nabídne téměř 300 filmů z rekordních 57 zemí světa. V hlavní soutěži se objeví taky dva české snímky. Jedná se o filmy Tajemství křišťálové planety a Máma a táta jsou boží, které budou mít ve Zlíně světovou premiéru. 66. ročník Zlín Film Festivalu začíná dnes a potrvá do 3. června. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříte do 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor stále v Ostravě Petřkovicích na silnici číslo 56. V křižovatce s ulicí Petřkovickou se vyšetřuje nehoda osobního auta a cyklisty. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: I dnes dopoledne po 9. budeme vysílat magazín Křížem krajem. Kam se v něm dnes podíváme, prozradím už za pár minut.

pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Čas je proti nám, zpívala Helena Vondráčková. Mimochodem, teď je přesně 6 hodin a 41 minut. Měl bych pro vás jeden tip, jak trávit čas mezi 9. a 10. hodinou, třeba poslechem našeho toulavého magazínu Křížem krajem. Děti ze základní umělecké školy ve Frýdku Místku dnes vymění učebny a koncertní sál za stín vzrostlých stromů. Dnes se totiž připojí k festivalu ZUŠ Open a tradičně předvedou své umění v sadech Bedřicha Smetany. A právě to je místo, kam se dnes po 9. vypravíme, a to s redaktorkou Romanou Kubicovou. Budeme rádi, když budete u toho.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Mluvit budeme o počasí, a to s meteorologem Petrem Drobkem. Přejeme po telefonu pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Zaměřme se nejprve na to, jak to právě teď vypadá v regionu.
2: Tak máme jasnou oblohu a teploty většinou klesly na 10 až 6 stupňů. A na Bruntálsku a také v Beskydech v údolích je teplota kolem plus 3, plus 4 stupňů. A chladno je i na vrcholcích hor, na Lysé hoře 3,5 stupně, necelé 2 stupně jsou na pradědu. No a vítr fouká buď slabý, proměnlivý, nebo ze severních směrů, ale slabý s rychlostí do 3-4 metrů za sekundu.
1: Je tady čtvrtek, 28. květnový den. Jak bude?
2: Tak bude slunečno a oproti včerejšku trochu chladněji. Očekáváme jasnou oblohu, v průběhu dne může být přechodně i polojasno a teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů, na horách na 11 až 15. Vítr povane slabý, v průběhu dne přechodně i mírný, severní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí máme pak čekat v noci a co přinese pátek?
2: V noci bude zase většinou jasno, teploty ještě o něco chladnější než dneska, nebo nižší, od 8 do 4 stupňů a v údolích až 2 stupně, tam se také mohou vyskytnout i přízemní mrazíky a povane jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude bez větří. Zítra přes den očekáváme jasno, přechodně polojasno, odpolední teploty o něco vyšší než dneska, 20 až 24 stupňů a na horách od 15 do 19 a povane slabý proměnlivý, přechodně severozápadní až severní vítr s rychlostí jen do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Petr Drobek. Děkujeme za to a přejeme příjemný den.
2: Pěkný den také, naslyšenou.
3: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala se mi, abych s ní probrala svrab, což je vysoce nakažlivé kožní onemocnění, jehož výskyt v Česku dlouhodobě výrazně narůstá. Naslyšenou v naší lékárně se těší Ivana Šuláková.
4: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
6: Proudy řeky táhnou k nám.

0: náma František Nedvěd ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se teď 7 minut před 7 hodinou zaměříme na pozvánky s datem 28. května, tak kam dnes můžeme vyrazit. Ten první tip nás zavádí do Třince. Galerie tohoto města otevírá novou výstavu nazvanou Z lesa malířky Venduly Váňové. Představuje její současnou malířskou práci, v níž se setkává abstrakce s fragmenty reálného světa a paměťových stop. Galerie v kulturním domě Trizia je otevřena od 8 do 20 hodin. Hravé dopoledne můžete strávit v Kopřivnici, pořádají tam totiž turnaj v minigolfu, začíná už v 10 hodin. Akce je určená aktivním seniorům, vstupné je zdarma. No a na zahradě nemocnice Agel v Českém Těšíně se koná den zdraví od 14 do 17 hodin. Kromě rehabilitační poradny zaměřené na nožní klenbu a vyšetření na podoskopu, tam budou zájemcům měřit i krevní tlak anebo hladinu cukru v krvi. K vidění bude i ukázka kanisterapie.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Koalice podle ministra Šťastného předlohy o veřejnoprávních médiích nestáhne, počítá ale se vznikem pracovní skupiny. Ředitelkou Horských lázní Karlova Studánka se stane Irena Vašicová. Bohumín bude mít k 770. výročí speciální pivo i květinový záhon. Dnes čekejte slunečné počasí s teplotami kolem 20 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Vládní koalice dál počítá se vznikem pracovní skupiny k novelám o veřejnoprávních médiích. Českému rozhlasu to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Reagoval tím na otevřený dopis generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu. Hynek Chudárek a René Zavoral v něm kromě vzniku odborné skupiny žádají zastavení projednávání dvou předloh. Ministerstvo kultury v jedné navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let anebo některé firmy. Podle Šťastného ale k jejich stažení není důvod.
4: Koalice trvá na svém programovém prohlášení, které říká, že zbavíme obyvatele, naše občany poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu. Na tom trváme, na všem ostatním jsme připraveni se domlouvat a jednat.
2: Program na podporu dostupného nájemního bydlení získá dalších 6 miliard korun. Původních 7 miliard, které mohly obce čerpat od loňského roku, se rychle rozdělilo. Ministerstvo pro místní rozvoj ale našlo peníze v operačních programech, kde část prostředků zůstala nevyužitá, uvedla šéfka rezortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Novou výzvu by chtěla otevřít na začátku příštího roku.
5: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů.
2: Ředitelkou Horských lázní Karlova Studánka jmenuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO od 1. července Irenu Vašicovou. Ve výběrovém řízení získala podporu všech 7 členů komise. Ministerstvo zdravotnictví to oznámilo na webu. Předchozí ředitel Jan Poštulka rezignoval k 31. lednu. Zatím podnik vede ředitel státních léčebných lázní Janské lázně Martin Voženílek. Bohumín chystá k 770. výročí vzniku města speciální pivo. Lidé ho budou moci poprvé ochutnat na městských slavnostech 13. června, řekla mluvčí radnice Jana Končítková. Výroční 12-stupňové pivo pro město vaří místní mini pivovar. Bude mít citrusovou chuť s květinovými tóny. Výročí Bohumína od tohoto týdne připomíná obyvatelům taky květinová výzdoba v centru města. Před oběma budovami radnice vysadili zahradníci záhony ve tvaru čísla 770. Využili k tomu stovky begonií.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Na horách budou maxima mezi 11 a 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsou 7:04, posloucháte Český rozhlas Ostrava a pravidelné Dobré ráno. Dnes je u mikrofonu Petr Soukup, mějte společně s námi příjemný den. Co pro vás budeme mít? Tak muziku samozřejmě, jsme rádi, co od nás čekat jiného. Zaspívají a také zahrají Karel Gott, kapela Team a nebo dvojice Paul Simon a Garfunkel. A také tady budou dobré rady a nápady, které pro nás den co den připravuje Artur Kubica. Dnes se ve svém okénku zaměří na hubení mšic. Rubrika Dvakrát měřa jednou řeš tady bude už za pár minut.

0: Pavel Habera a skupina Týma právě teď je v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Přesný čas 7 hodin 11 minut. Čemu se budeme v našem vysílání věnovat dál? Má 2 metry a přes 100 kilo. Ramonovi je 17 let a je autista. Jeho rodiče musí doma chodit v ochranných přilbách a vestách, když je Ramon přetížený, je agresivní a mohl by svým blízkým ublížit. My vám příběh z rodiny z Opavska přineseme v našem vysílání krátce před 7:30. Teď pár dobrých rad a nápadů nabídne Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Jak likvidovat na zahrádce škůdce, tedy mšice, postrach všech zahrádkářů? Existují chemické přípravky, můžete navštívit specializované prodejce, ti vám poradí. No ale jak zahubit anebo odstranit takové likvidátory úrody, když se vám do obchodu nechce? Tak na to máme domácí recepty. Jedním z nich je jarová voda. Smíchejte jednu lžičku běžného tekutého prostředku na nádobí s 1 litrem teplé vody, pořádně promíchejte a mšice postříkejte. Vzniklý roztok mšice obalí a naruší jejich dýchací cesty. Ono se to ale nehodí pokaždé, protože časté používání takového roztoku může narušit přirozenou ochranou vrstvu listů některých více citlivých rostlin. Takže když se pustíte do mýdlového nebo do toho jarového roztoku, je dobré postřiky dělat vždy až v podvečer anebo brzy ráno, abyste zamezili spálení listů sluncem a neohrozili užitečný hmyz, jako jsou například včelky. Nejvyšší účinnost vykazují takové domácí prostředky namíchané do rozprašovačů při teplotách mezi 15 až 20 stupni Celsia. Jak říkám, na mšice a jiné škůdce je spousta chemických prostředků, ale o tom zase někdy jindy. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno máme hezké, slunečné, dobrou informací je to, že to vydrží po celý den, ale tak vysokých teplot jako v uplynulých dnech, těch se dnech dnes nedočkáme. Nejdříve tedy aktuální pohled do regionu, pojďme se podívat do Českého Těšína, v tuto chvíli teplota 10,5 stupně Celsia, v Opavě ještě tepleji o 2 stupně vyšší teplota. Prognoza na čtvrtek říká, že bude hezky, v Moravskoslezském kraji bude jasno nebo polojasno, teploty ale maximálně okolo 21 stupňů, pokud vyrazíte na hory, tak počítejte s teplotou do 15 stupňů Celsia.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 17-letý Ramon z Opavska měří 2 metry a váží přes 100 kilogramů. Protože má poruchu autistického spektra a současně těžké mentální postižení, propadá Ramon v momentech přetížení agresi. A s pubertou se náročnost chování stupňuje. Pečují o něj rodiče. Nedávný průzkum ukázal, že v regionu jsou malé kapacity odlehčovacích služeb.
1: Došlo to někdy do fáze, že fakt jste se bála o svůj život?
2: No, myslím, že se bojím každý den, jako mám respekt, protože vím, že už musím mít hranici. Jo, k tomu nevstupuju tam třeba, když on je v klidu do jeho pokoje, nechci ho zbytečně iritovat, aby prostě nedošlo k nějakému problému většímu.
3: Maminka Pavlína Mikesková se nejdříve o Ramona starala sama doma. Když Ramon vyrostl a zesílil, musel začít doma zůstávat i manžel. Někdy nastane situace, kdy doma oba rodiče nosí ochranné helmy a vesty. Pro tatínka Martina je nejhorší, že se Ramonovo chování nedá předvídat.
4: Nevíte, jako, protože když se nepadnete nějakým člověkem, tak máte nějakou dobu na to, víte, že se asi něco bude dít. Jo? Ale u takového člověka, který nemluví, nevíte zrovna, když má nějaké zkratovité jednání, že na vás zautočí třeba, jo?
3: Ramon komunikuje prostřednictvím svého telefonu, a to pouze s málo kým. Potom, co přestal chodit do školy, o něj rodiče pečují doma. Dvakrát týdně na 3 hodiny dojíždí do stacionáře neziskovky Mikasa. Tam se na něj pečovatelky dopředu připravují, říká vedoucí služeb se zaměřením na podporu pozitivního chování Michaela Nosová.
5: Všechno si to dopředu plánujeme, teda u Ramona dost intenzivně, oproti jiným klientům, kdy víme, že přijde Ramon ve středu, plánujeme, kde se půjde, jak to bude vypadat, kdo s ním půjde, jaké tam mohou být překážky, co může narušit ten průběh té služby, jo, těch 3 hodin, co je u nás.
3: Míst pro takové klienty je ale málo. Vyplynulo to i z průzkumu, který si organizace udělala mezi 170 rodinami, kde pečují o člověka s autismem. Mikasa aktuálně začala se stavbou nového stacionáře, který bude mnohem větší než ten současný, s bezpečným zázemím. Právě tam by mohl Ramon trávit v budoucnu více času. Na dokončení nové budovy chybí organizaci aktuálně 6 milionů korun. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantazy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Sněmovna nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci nebyli před 11. hodinou večer usnášení schopní a schůzi tak přerušili. Za hodinu a půl se znovu sejdou k interpelacím. Více ve zprávách v 8 hodin. Rožnov pod Radhoštěm plánuje ročně přispět až 1,5 milionu korun na dostupnost zdravotnických služeb. Dotace mohou využít lékaři a odborníci na vybavení ordinací, modernizaci zázemí anebo technické zabezpečení. Podle mluvčí radnice Adély Kousalové bude výše podpory na jeden zdravotnický projekt od 100 do 500 tisíc korun. Některé větší firmy s fotovoltaikou mají problém s připojením solární elektrárny do sítě. Distributoři část žádostí odmítají kvůli limitům distribuční soustavy a taky kvůli velkému nárůstu počtu fotovoltaik v posledních letech. Například společnost EGD zamítla za poslední rok a půl 17 000 žádostí. Poslanci zvolili do Rady Českého rozhlasu publicistu Petra Žantovského. V tajné volbě získal 91 hlasů ze 168 odevzdaných. Žantovský je vysokoškolský pedagog, spisovatel a mediální komentátor. Působil v Radě České tiskové kanceláře a před 6 lety neúspěšně kandidoval za hnutí SPD do Senátu. Děti a mladí lidé z Ostravy Poruby můžou využívat nový nízkoprahový klub. O jeho otevření se zasloužila radnice spolu se sociálním spolkem Centrum. Děti do 18 let můžou v nízkoprahovém zařízení trávit volný čas anebo řešit své potíže s terapeuty. Podle vedení obvodu taková služba v Porubě chyběla. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Na horách naměříte maximálně 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Rychvaldu na Karvinsku v křižovatce ulic Bohumínská a Školní havaroval motorkář. Právě teď tam zasahují složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou minulostí. Také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavária.
1: Všechno jste slyšeli, ptám se, kdo pak je na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Alfred.
1: Alfred, já vás zdravím, odkud nám telefonujete?
2: Chlebičov.
1: Chlebičov je někde na Opavsku, že jo?
2: U Opavy, kuček, ano.
1: Tak, nepletu se. Alfrede, já vám gratuluju, vy jste byl první, kdo to stihl zavolat sem k nám do vysílání po zaznění signálu. Znamená to dvě věci. Za prvé, se stáváte majitelem denní výhry, což je CDčko Toulky českou minulostí, ale pozor, kromě toho budete ještě zařazen do pátečního losování a tam už půjde o pobyt v hotelu Bavária v Horní Lomné na celý víkend, tak bych vám doporučoval si rozhodně v pátek držet palce.
2: Ano, děkuji vám.
1: Já vám také děkuji za zavolání, rozhodně mi neutečte, já si poznamenám vaši adresu. Mějte pěkný den.
2: Taky vám, ať máte pěkný den, dal se vám daří.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Telefonáta s ostravskými meteorology Eva Richtáriková na lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme zhodnotit aktuální stav.
2: Tak máme jasnou oblohu a teploty se pohybují mezi 13 až 10 stupni Celsia. Na horách v těch nejvyšších polohách jsou kolem 3-4 stupňů Celsia a fouká slabý severní vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu, nebo je klidno.
1: Jaké počasí dnes ve čtvrtek 28. května můžeme čekat?
2: Dneska čekáme slunečné počasí bez srážek, ale teploty budou něco chladnější než během těch uplynulých dnů. Bude tedy jasno během dne až polojasno a teploty mezi 17 až 21 stupni v těch maximech, na horách mezi 11 až 15 stupni a vítr povane zpočátku slabý, během dne přechodně až mírný, severní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek. Jaké počasí pak máme čekat v noci na pátek a co zítra?
2: V noci opět bude obývat oblačnosti až na jasnou oblohu. Teploty po ránu budou ale nižší než například dnes. Většinou se budou pohybovat mezi 8 až 4 stupni Celsia. V údolích, tam, kde bude úplné bezvětří, mohou klesnout až na 2 stupně Celsia. A ojediněle se můžou opět vyskytnout v těchto případech i přízemní mrazíky. Během noci vítr poklesne na slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno. Během zítřejšího dne očekáváme slunečné počasí, opět jen jasno nebo přechodně polojasno. Teploty už zase o něco vyšší než dnes, mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni a vítr zpočátku slabý, proměnlivý, přechodně potom severozápadní, severní, ale stále jen slabý, do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě nám a prosím přidejte tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1023 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 60%.
1: O počasí jsme mluvili s Evou Richtárikovou. Děkujeme za informace. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. O čem se mluví?
4: Město Bílovec nesouhlasí s návrhem policie na sloučení Bíloveckého obvodního oddělení s tím ve Studénce. Obě oddělení jsou od sebe vzdálená pouhých 8 kilometrů a podle policie sloučení nebude mít vliv na zhoršení bezpečnosti ve městě. Naopak očekává zvýšení efektivity fungování. Jak je vysoká kriminalita na Bílovecku? Plánuje policie další slučování obvodních oddělení v kraji? Téma proberu s náměstkem Moravskoslezského policejního ředitele Liborem Šejokem v dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: Tomáš Klus, 7 hodin 52 minut, čas nabídnout pár zajímavých pozvánek s datem 28. května. V knihovně v Orlové dnes můžete slavit Světový den her. Akce, během které mohou zájemci vyzkoušet různé deskové hry, se koná od 14 do 17 hodin. Výstava Aleny Šeferové v Muzeu fojtství v Kopřivnici začíná dnešní slavnostní vernisáží v 17 hodin. Uvidíte její obrazy, kresby a také kostýmní návrhy. Podívat se můžete i na výstavu ručních prací seniorů z Karvinska. Výrobky jsou k vidění ve spolkovém domě v Karviné ráji. Akce je přístupná od 10 do 16 hodin. A za posledním tipem se vydáme na ostravskou Haldu Ema. Vyrazit tam můžete na procházku spojenou s povídáním o legendárních brandparťácích, kteří na Haldě žili, anebo také o místních umělcích, kteří tam prohýřili mládí. Sraz na literární procházku je v 5 odpoledne u Slezsko-ostravské radnice.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Podle průzkumu organizace Mikasa v kraji chybí odlehčovací služby pro rodiny lidí s autismem. Liptaň na Bruntálsku začala zateplovat tamní školku. V Třenovicích staví novou požární zbrojnici. Počasí dnes bude slunečné a teploty kolem 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. V regionu chybí odlehčovací služby pro rodiny lidí s autismem. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala udělat ostravská neziskovka Mikasa. Organizace se specializuje na podporu osob s poruchou autistického spektra a náročným chováním. Dotazník vyplnilo 170 rodin z Moravskoslezského kraje a pak také skoro stovka dalších pečujících osob z Česka, říká ředitel Mikasy Michal Panáček.
5: Rodiny mají velký problém najít nějaké odlehčení, čili v rámci školní docházky, takže přes prázdniny najít nějaké odlehčení, zajištění toho dítěte je téměř jako nemožné. A druhá věc, že chybí krátkodobé a dlouhodobé právě odlehčovací služby typu, že rodič potřebuje na nějakou operaci a vlastně to dítě nemá kam dát, takže často tu operaci odkládá.
4: Poslanci by dnes měli v prvním čtení projednat novely o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programu schůze sněmovny dnes ale vyplní pravidelné interpelace. Poslanci se během nich můžou obracet s dotazy na členy vlády. Ministry bude interpelovat například místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová kvůli rodičovskému příspěvku.
6: Zase hodlají rozdělovat děti narozené 31. prosince versus děti narozené 1. ledna a rozdělovat je budou o 50 tisíc korun. Navrhli rodičovský příspěvek, který naprosto nespravedlivě takhle dělá dvě kategorie rodičů malých dětí. My jako Piráti dlouhodobě navrhujeme valorizaci rodičovského příspěvku, předvídatelnou, stabilní.
4: Rodičovský příspěvek se má od nového roku podle vládní koalice zvýšit o 50 tisíc korun. Změna se má dotknout jen rodin, kterým se děti narodí od 1. ledna 2027. Novelu bude sněmovna řešit taky na mimořádné schůzi příští úterý. Radnice v Liptani na Bruntálsku začala se zateplením tamní školky. Obec tak pokračuje v rekonstrukci budovy. Nová už jsou okna i střecha. Náklady z části pokryje dotace na podporu znevýhodněných oblastí, říká tamní nezávislý starosta Miroslav Řezníček. Práce potrvají do konce srpna. Oprava nemá na provoz školky výrazný vliv.
7: Vytápí se tam, je to dvoupodlažní budova a samozřejmě to vytápění tam nestojí malé peníze, takže veškerá úspora v dnešní době si myslím, že bude znát, takže zateplujeme a vyměňujeme skletní okýnka, které nebyly v první etapě.
4: Hasiči v Třanovicích na Frýdecko-Místecku budou mít novou zbrojnici vedle obecního úřadu. Původní prostory jsou už nevyhovující. Do garáží se nevejdou moderní hasičská auta a komplikovaný je taky výjezd ze zbrojnice. Stavba vyjde na zhruba 27 milionů korun a potrvá přibližně rok. V nové zbrojnici najde zázemí výjezdová jednotka. Stará hasičárna bude sloužit pro akce spolku nebo jako klubovna mladých hasičů.
1: Počasí.
4: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Na horách naměříte mezi 11 a 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Pozor, aktuálně ve Valašském Meziříčí v ulici Sokolská se stala nehoda a teď se to tam vyšetřuje. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Tereza Hájková a Petr Soukup, dvojice, která má na starosti dnešní 28. květnové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Z muziky nás v nejbližších minutách čeká Leona Machálková, kapela Rangers, anebo třeba kapela The Cars. No a co se informací týče, Martin Písařík ráno co ráno nabízí po 8. rubriku Co v učebnicích nebylo a dnes se v ní, pozor, pokusí spočítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás. Už za chvíli.

0: Spolek Stará Karviná nesouhlasí se zmenšením navrhované památkové zóny u šikmého kostela. Na území, kde stávalo město zlikvidované těžbou černého uhlí, plánuje investor výstavbu průmyslové zóny. Památkáři zpracovávají novou menší podobu. My pro vás máme více podrobností, vše zhrneme do reportáže a tu vám nabídneme krátce před 8:30. Teď rubrika s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 16 minut po 8 se zaměříme na aktuální počasí v regionu. Všude je jasno a svítí slunce. Pojďme k teplotám. V Karviné v tuto chvíli na teploměru údaj 14 stupňů Celsia. Míříme teď na Opavsko, v Chuchelné naměříte necelých 13 stupňů. A meteoprognoza od našich meteorologů, ta hovoří o tom, že den bude hezký, většinou jasný anebo polojasný, beze srážek. Teploty ale nižší než v těch uplynulých dnech, maximálně okolo 21 stupňů, na horách naměříte do 15.
0: O čem se mluví?
2: Město Bílovec nesouhlasí s návrhem policie na sloučení Bíloveckého obvodního oddělení s tím ve Studénce. Obě oddělení jsou od sebe vzdálená pouhých 8 kilometrů a podle policie sloučení nebude mít vliv na zhoršení bezpečnosti ve městě. Naopak očekává zvýšení efektivity fungování. Jak je vysoká kriminalita na Bílovecku? Plánuje policie další slučování obvodních oddělení v kraji? Téma proberu s náměstkem moravskoslezského policejního ředitele Liborem Šejokem v dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví.
3: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Lucie Vondráčková, je 8 hodin 21 minut a my teď míříme na Karvinsko. Ostravští památkáři připravují nový návrh památkové zóny v karvinské části Doly. Bude menší, než původně chystali. Jde o území na dohled známého šikmého kostela. Dříve tam bylo centrum zaniklé Karviné, která musela ustoupit těžbě. Teď tam vzniká prostor pro průmyslové haly.
1: Dnes, když člověk stojí před šikmým kostelem, tak vidí les, louku. V případě průmyslové zóny by viděl minimálně obrysy hal výrobních, došlo by k zničení centra Staré Karviné, to znamená toho nejcennějšího, co tam vůbec je pro turisty, pro pamětníky.
2: Předsedkyně spolku Stará Karviná Tereza Ondrušová popisuje, jak by to vypadalo na místě, které ročně navštíví 10 000 lidí. Kvůli zachování paměti na město, které muselo ustoupit těžbě černého uhlí, poslala v loni na Ministerstvo kultury návrh na vyhlášení památkové zóny na celém území Staré Karviné. Podle ředitele ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Michala Zezuly teď mají pracovat na novém vymezení zóny.
3: Ministerstvo kultury chtělo, aby Národní památkový ústav vypravil další variantní řešení v rozsahu památkové ochrany. Bylo doporučeno, abychom zohlednili veškerou schválenou územně plánovací dokumentaci v tomto prostoru a vlastně pozornost upnuli především na prostor v okolí šikmého kostela a dále směrem k dolu Gabriela a k Zámeckému parku v Solci.
2: Podle Michala Zezuly příprava zmenšené varianty potrvá měsíce a promluví do ní i archeologové z Akademie věd. Náměstek primátora Karviné Andřej Bizoň, zvolený za socdem, posun v jednáních vítá.
4: Zkusíme skloubit všechny záměry, to znamená záměry památkové péče, historiku, ochrany té přírody a samozřejmě i výhled k rozvoji města směrem třeba k průmyslové zóně.
2: Podle mluvčí ministerstva kultury Barbory Šťastné rezort zohledňuje všechny relevantní veřejné zájmy, včetně ochrany kulturního dědictví. Teď nechce předjímat, jestli a v jakém rozsahu památková zóna vznikne. V průmyslových halách mají najít práci tisíce lidí. Stát budou i na místech, kde za druhé světové války byly zajatecké tábory. Před stavbou hal v těchto místech loni varovala i Rada vlády pro paměťovou agendu. Z Karviné Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moct žádat zřejmě od začátku příštího roku, informovala o tom šéfka rezortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Peníze podle ní půjdou z přebytku v operačních programech. Ředitelskou horských lázní Karlova Studánka jmenuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za Hnutí ANO od 1. července Irenu Vašicovou. Ve výběrovém řízení získala podporu všech 7 členů komise. Ministerstvo zdravotnictví to oznámilo na svém webu. Policisté dnes upozorňují na taktické cvičení u okresního soudu ve Frýdku Místku. Během dopoledne se budou u soudní budovy pohybovat policisté v uniformách a služební vozidla. Mohou se ozývat například i sirény. Třinecký průvodce pomocí nasměruje lidi v potížích na sociální služby. V novém tištěném adresáři najdou lidé kontakty na organizace pomáhající rodinám v nouzi anebo lidem s psychickými problémy. Zahrnuty jsou taky služby v obcích z okolí Třince, potvrdil mluvčí magistrátu Stanislav Češlar. Čeští hokejisté odpoledne nastoupí k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu se od 16 hodin a 20 minut utkají s Finskem. To bude v roli velkého favorita a pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Problémy stále očekávajte v Rychvaldu na Karvinsku. V křižovatce ulic Bohumínská a Školní se vyšetřuje nehoda motorkáře. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Už za pár minut budeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mluvit o nové knížce, která se týká Ostravy. Teď ale skupina Olympik. Pěkné ráno.

0: váma na Spolu v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Tři hokejová mistrovství světa, koncerty světových hvězd, ale také veletrhy a autosalony. Nejen to má za sebou dnešní Ostravar Arena. Někdejší palác kultury a sportu stojí v Ostravě Vítkovicích už 40 let. Jeho historii sepsal ostravský patriot Tomáš Šeřina, kterého máme na lince. Přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Vy dnes odpoledne v Ostravském domě knihy tu publikaci budete křtít. Co vás vedlo k tomu zachytit 40-letou historii Vítkovické haly?
1: Já si jenom na úvod dovolím opravit tu informaci o těch třech mistrovstvích světa, což je sice pravda, ale v Ostravě, v té naší hale, se konala i další třeba báječná hokejová akce mistrovství světa 20-letých, to je na okraj. Musíme si uvědomit, že v době svého vzniku, v těch 80. letech, byla ta hala naprostý unikát. V Praze byla sportovní hala v těch Holešovicích už opravdu jako zastaralá a v Ostravě tehdy vlastně vznikla největší a nejluxusnější zařízení svého druhu. Byla to vlastně i dominanta, která předběhla dobu a spousta z nás tam zažila jako nezapomenutelné emoce a chvíle. Chtěli jsme ty střípky historie tak nějak uchovat a nějak si je připomenout. Sám bych na to nestačil, proto jsem moc vděčný spoluautorům, hlavně Miloši Zapletalovi, ale i Marku Dohnalovi, Aleši Uhrovi, kteří mi s tím pomohli, abychom dali takovou knihu nějak dohromady.
0: Z jakých úhlů se tedy čtenáři v té publikaci mohou podívat na to, co se okolo haly odehrávalo?
1: Takové ty pomyslné nohy, takové ty pilíře jsou vlastně dva, to je jasné. Je to kultura a velký sport. V té knize si mohou čtenáři podívat na takový přímý pohled těch aktérů. Legendární dramaturg Miloš Zapletal, který tady rozjel takové věci jako první mis Československa, kterou si možná posluchači pamatují, Ivanu Christovou, s úsměvem vzpomíná na některé momenty, které zažil v Paláci kultury. Své si tam přidali i další umělci a z toho sportovního úhlu samozřejmě je jasné, že hala je domovem hokejových Vítkovic, ale děli se tam úžasné další věci. Mohli jsme tam vidět Andre Agassiho, Borise Beckera, zápasy Davis Cupu tenisového. Dělo se toho tam spoustu.
0: Co někdejší palác kultury a sportu znamená pro vás osobně?
1: No, já osobně jsem spíš svůj život zatím žil opravdu kolem sportu. Takže jsem tam zažil moc pěkných míst. Já strašně rád vzpomínám třeba na první vystoupení takových basketbalových kouzelníků v roce 90 Harlem Globetrotters, což bylo pro mě jako zjevení, že se vůbec v Ostravě v tom roce 90 hned po revoluci objevili. A nebo podívat se na ty tenisové legendy, bylo úžasné, spousta skvělých zápasů ve slavné době hokejových Vítkovic. Spíš takhle.
0: Arena 40 let emocí, to je název nové knížky, o které jsme teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava hovořili s Tomášem Šeřinou. Připomenu jen, že křest knížky začíná dnes odpoledne v 16 hodin. Já vám děkuji za váš čas a přeji příjemný den.
1: Hezký den, děkuji.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnešní čtvrteční ráno na severu Moravy a ve Slezsku máme příjemné a slunečné. Pojďme se podívat na aktuální situaci. Srovnáme hory a nižší polohy. Ty teplotní rozdíly jsou celkem výrazné. Na Lysé hoře teď naměříte 5 stupňů. Naproti tomu v Opavě je teď teploměr na 14 stupních. No a prognóza na dnešek: čeká nás hezký, jasný nebo polojasný den bez deště. Teploty ale nebudou tak vysoké jako v těch předešlých dnech. Budou se maximálně pohybovat okolo 21 stupňů. Na horách pak naměříte do 15.
2: Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů, já bych s tou kapelou přišel k vám před dům.
3: Váš speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
4: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: pak, že je to hřích, zpívala Petra Janů. Hříchem určitě není poslouchat Český rozhlas Ostrava. Už za pár minut začne dopolední program, kterým vás provede Richard Piskala. Ještě předtím ale nabídne svou pravidelnou veselou ranní minutu Artur Kubica a také vám prozradím, o čem bude dnešní lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Naším hostem bude Jana Nováková, lékařka kožního oddělení fakultní nemocnice Ostrava. Petra Štrimplová ji pozvala, aby s ní probrala svrap, vysoce nakažlivé kožní onemocnění, jehož výskyt v Česku dlouhodobě výrazně narůstá. Ptát se budete našeho hosta moci i vy, pokud zatelefonujete na číslo 596 11 22 66. Touto informací vlastně končí dnešní mé působení na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Loučí se Petr Souvku, mějte krásný den.
1: Zasmějte se s námi! To se tak jednou na náměstí v Ostravě na Nový rok potkají dva velcí a úhlavní nepřátelé z různých politických nejmenovaných stran, tedy opozice a koalice, a ten jeden povídá: ahoj, přeji ti k novému roku všechno, co ty přeješ mi. A ten druhý se tak zděsí a říká: už zase začínáš. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Děti v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Je jich zapsáno více než 7,5 tisíce. Rožnov pod Radhoštěm plánuje nahradit nevyhovující podchod pod železnicí. Výročí založení města Bohumín připomene speciální turistická známka i vlastní pivo. Bude slunečno a naměříme až 21 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Počet dětí, které se vzdělávají formou individuálního neboli domácího vzdělávání v Česku roste. Podle ministerstva školství je 7,5 tisíce, tedy asi o 2,5 tisíce více než před 4 lety. Nejde jen o učení doma s rodiči, část dětí dochází do komunitních skupin anebo alternativních škol. O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel kmenové školy, kam je dítě zapsáno. Součástí žádosti musí být také vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
2: Jde například o žáky, kteří mají tak zásadní problémy, jako závažná psychiatrická onemocnění anebo výrazně specifické nadání, že je pro ně perspektivnější se vzdělávat individuálně.
0: Rožnov pod Radhoštěm připravuje ve spolupráci se správou železnic stavbu nového přejezdu s bezpečným přechodem pro chodce i cyklisty. Radnice už má hotovou variantní studii, kterou projednali zástupci města i přilehlého průmyslového areálu. Podle nezávislého starosty Jana Kučery o konečné podobě rozhodnou výsledky dopravního měření.
3: Místo podchodu chceme bezpečný přechod a jednosměrný přejezd pro automobily a v téhle fázi se stále diskutuje, jestli kterým směrem by ta jednosměrná směrka měla vést, jestli od komunikace 1/35 na sever, anebo naopak. Před létem bychom měli vědět výsledky a dojít k finálnímu rozhodnutí.
0: V Opavě pokračují opravy chodníků a hřišť poničených povodněmi v roce 2024. Nově opravený je vnitroblok ulic Antonína Sovy a Kolárova, který slouží jako víceúčelové hřiště. Díky novému povrchu a dalšímu vybavení je tam možné hrát i nohejbal. Obnovují se taky záplavami zničené chodníky. Konkrétně se dokončuje 1500 metrů čtverečních podél Ratiborské ulice za zhruba 2 miliony korun. Tyto úpravy navazují na loni dokončený nový most přes řeku Opavu. Bohumín vydal výroční turistickou známku. Připomíná 770 let od založení města a je na ní vyobrazené historické centrum. Město jubileum připomíná i dalšími způsoby. Třeba před radnicí rostou begonie, které zahradníci vysázeli do tvaru čísla 770. V červnu pak podle mluvčí Jany Končítkové přibude i výroční pivo.
4: Využili jsme toho, že u nás v Bohumíně máme mini pivovar Skřečínský žabák. Pivo aktuálně zraje a poprvé jej lidé budou moci chutnat na městských slavnostech, které připravujeme na sobotu 13. června v Hobby Parku.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříte mezi 11 a 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu dvou osobních aut stále hlásíte z Valašského Meziříčí. Bouralo se v ulici Sokolská a teď to tam vyšetřují, dejte pozor. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám přeje od mikrofonu Richard Piskala. Venku to vypadá nádherně, ale pozor, je tam něco chladněji, než jsme byli zvyklí v uplynulých dnech. Tady v centru Ostravy taky pofukuje takový docela chladný větřík. Takže nechoďte jenom v krátkém rukávu, vezměte si něco trošičku teplejšího na sebe, myslím, že to oceníte. Každopádně poslouchejte přitom Český rozhlas Ostrava. Máme pro vás zajímavý program. Už za chviličku budeme vysílat z Frýdku Místku, a to magazín Křížem krajem. Co zajímavého se tam děje, se dozvíme už za několik minut od kolegyně Romany Kubicové, ale budou tady také další zajímavosti, například pravidelná rubrika Babské rady, a také zatelefonujeme do Trojanovic ještě v této hodině, abychom se dozvěděli, co zajímavého se tam děje. Chybět nebude muzika, právě teď Marek Ztracený, Už za chvíli potom třeba Helena Vondráčková, Lucie Bílá nebo Pavel Bobek. Prostě písničky, které nestárnou, které pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Krásné dopoledne.

0: všem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ano, je to tak. Pravidelný magazín Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava je tady. A dnes odvysíláme Křížem krajem živě z Frýdku Místku. Děti ze základní umělecké školy v tomto městě dnes vymění učebny a koncertní sál za stín vzrostlých stromů. Dnes se totiž připojí k festivalu ZUŠ Open a tradičně předvedou své umění v sadech Bedřicha Smetany ve Frýdku Místku. Před chvílí už tam vše začalo a my máme na místě naše redaktorku Romanu Kubicovou. Romano, dobré dopoledne do Frýdku Místku.
2: Dobré dopoledne z rozkvetlých sadů Bedřicha Smetany. My tady už chvíli postáváme s panem ředitelem Markem Slivou a obdivujeme ty nejmladší děti, protože už skoro čtvrt hodiny bez přestávky, bez not, bez textu přespívávají vlastně Karkulku ze Třech bratří a jsou opravdu skvělí. Máte všechny takové skvělé žáky, pane řediteli?
3: Tak já doufám, že určitě ano, protože vlastně to je od těch nejmladších, to, co vlastně teďka slyšíte, tak vlastně to bude ten průřez celou školou vlastně od těch nejmladších po ty nejstarší a určitě jsou, z velké části jsou šikovní, ti, kteří mají chuť cvičit, tak určitě a letos vlastně probíhaly soutěže v dechových souborech a tam jsme vlastně postoupili s dvěma fletnovýma souborama z obcových fleten do celostátního kola.
2: No tak gratuluji, a jak se jim vedlo v celostátním kole?
3: Myslím, že byli skončili jeden soubor druhý a jeden soubor třetí.
2: Takže velké gratulace posílám. Nicméně, já teď využiju, malé děti končí a pan Vít Pavlíček, akordeonista, ano, já vím, on se musí chystat, ale nedá mi to, abych se vás taky nezeptala, koho vy tady dneska máte.
4: Tak mám tady nové akordeonové trio a mám tady jednu úplně začínající solistku, která je moc šikovná.
2: No, akordeon, a to už jsme poznamenali několikrát, je o jeho obliba je na vzestupu, takže pozorujete to neustále, přibývají vám noví žáci?
4: No, tak je to taková okurková sezona, zatím je to tak jako půl na půl, ale snažíme se o to, aby samozřejmě ten akordeon vzrůstal. Teď momentálně jsme přišli loni o akordeonové trio, které odabsolvovalo, ale máme tady nové akordeonové trio a věřím, že tomu tak bude, že to bude na vzestupu zkrátka.
2: Tak a pan Vít Pavlíček je velmi nervózní, už odbíhává chystat svoje ovečky. Já se vracím k panu řediteli a zeptám se, ZUŠ Open, vy se vlastně zapojujete už od prvního ročníku a já jsem tak přemýšlela, že to je vlastně ideální termín, vždycky ten květen, červen, protože děti mají naučeno, předehrávky v plném proudu, soutěže, je to tak, že jo?
3: Tak, je to tak, po této stránce určitě ano, ale po stránce jakoby počasí tento rok je vlastně takový, že nám to opravdu vyšlo bez nějakých nervů, protože předtím poslední tři roky, nebo co si pamatuju já, tak vždycky to bylo s nervama, protože jestli nám to teda vyjde a jestli to uskutečníme díky počasí, ale to z toho opravdu vyšlo, takže je to super.
2: Tak spokojeně se usmívá pan ředitel Marek Slíva a teď vlastně dopoledne vyhrajete, vidím tady rodiče, babičky, školy a odpoledne, pokud někdo pracuje a chtěl by se přijít podívat, tak v kolik začínáte ten odpolední blok?
3: Tak odpolední blok nám začíná ve 3:15 a bude přibližně trvat do 17:30 do 17:45. A to vlastně budou už ti starší děti, budou vystupovat větší soubory, smyslový orchestr, dechový orchestr. Dopoledne vlastně ještě jsem zapomněl říct, že vystoupí nejmladší kapela, rocková kapela, že ti starší už nemůžou, už jsou, mají maturity a takové, takže odpoledne už nevystoupí, ale máme tady novou generaci těch začínajících rockerů. Takže ti vystoupí dopoledne a odpoledne vlastně budou už ti starší a ti zboreček, kytarový soubor, hudecká muzika. A to je, si myslím, že tak přibližně všechno.
2: No každopádně, stojí to za to, zastavte se dneska, ať už dopoledne nebo odpoledne v sadech Bedřicha Smetany. Děkuji, pane řediteli, bedlivě na všechno dohlížejte a já se po písničce přihlásím ještě jednou a zkusím si vyhlídnout nějaké šikovné děti.
1: Dodává naše redaktorka Romana Kubicová, která sleduje dění v sadech Bedřicha Smetany ve Frýdku Místku. A jak už Romana poznamenala, za chviličku se tam vrátíme.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: A část a znovu se vracíme do Frýdku Místku, konkrétně do sadů Bedřicha Smetany. Už před chvílí se nám odtud hlásila redaktorka Romana Kubicová, která živě sleduje dění dnešního ZUŠ Open ve Frýdku Místku. A koho si vyhlédla pro další vstup? Romano, povídej.
1: No, vyhlédla jsem si přece ty šikovné zpěvačky a zpěváky, kteří pod vedením paní učitelky Kateřiny Žochové přespívali celou Karkulku. Tak holky, jak se vám zpívalo?
2: Dobře!
1: No jej, a bylo to těžké si zapamatovat všechna ta slova a melodii?
2: Jo.
1: Tak to slyšíte, paní učitelko, jak jste je to dokázala naučit, aby s takovým nadšením úplně krásně přespívali tak dlouhou skladbu?
3: Já jsem záměrně vybrala skladbu, kterou děti mají velice rády. A vím, že už znají tuto skladbu buď z poslechu, anebo i z pohádky Tři bratři. A proto jsem ji zvolila a opravdu ji trénovali s chutí. Bavilo nás to, bylo tam spoustu legrace, vytvořili jsme si krásné kulisy a myslím si, že to mělo pěkný úspěch i u rodičů.
1: A je to radost takhle vystupovat venku, co říkáte?
3: Určitě je to zase něco jiného než v koncertním sále ve škole.
1: Tak, děkuji a opustíme teďka oblast hudební a mám tady i velice šikovné děti, které se postupně představí v roli moderátoru. Tak, kým začneme? Tady máme jediného muže, jak se jmenuješ?
4: Jindřich Platoš.
1: Tak, Jindro, máš takový sešitek nebo papíry, co budeš číst?
4: Své jako vlastně ročně napsané básničky a taky jsme v dramaťáku se psali jako fantazie a to budu číst taky.
1: Takže vy jste všichni z dramaťáku, je to tak?
5: Ano.
1: A jak ty se jmenuješ?
5: Já jsem Agáta Messingová.
1: Agátko, co nám přečteš ty v průběhu dne?
5: Já budu číst fantazie.
1: Fantazie?
5: Ano.
1: A kdo bude moderovat? Ty?
5: Já budu vlastně taky dělat svoji fantazii, to jsem se taky napsala.
1: Výborně. A typuju, že i největší holka tady přečte fantazie.
4: Já nebudu číst fantazii, ale svoji vlastní básničku.
1: Aha, a já jsem zrovna chtěla oslovit i vaši paní učitelku, nicméně tady se to dění nezastaví, tady se musí pořád moderovat, zpívat, hrát, takže nestydíte se děti tady jako venku vystoupit před takovým publikem velikým?
4: No, jako mám pocit, že všichni se tady trochu stydíme a bojíme se, ale jdeme to překonat.
6: Jo,
1: ano.
6: Jo, protože jako je to hodně lidí a prostě tak, takže asi se všichni nějak bojíme, ale i tak se aj všichni těšíme.
1: Tak to slyšíte, milí posluchači, i o tom je vlastně umění navštěvovat základní uměleckou školu, aby děti, i když mají strach, tak předvedli své umění ostatním, tak jako právě dnes na ZUŠ Open v sadech Bedřicha Smetany ve Frýdku Místku. Jak jste slyšeli, dopolední blok potrvá zhruba dopoledne do 12 hodin a potom od 14:30 jste zváni i na další odpolední blok. To je ode mě v tuto chvíli vše a vracím slovo zpátky do studia.
7: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Dnešní Křížem krajem pro nás měla Romana Kubicová z Frýdku Místku. Děkujeme za to, Romaně. No a ještě tady mám pozvánku k poslechu zítřejšího vydání Křížem krajem. To už se vydáme společně s kolegyní Ivou Havlíčkovou na místo, kde se začaly kdysi psát hornické dějiny Ostravy. Konkrétně se vydáme do Trojického údolí. I když tam je dnes už tato lokalita plná zeleně, tak na stopy po dolování uhlí tam případný návštěvník naráží každou chvíli. Určitě si to poslechněte zítra, opět po 9. hodině dopoledne.
7: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Jednu malou chvíli zpívali Lucie Bílá a Jan Bendík v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvilku tady budou pravidelné babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dnes bude řeč o tom, že tu správnou chuť Asie dodá jídlu koření. No a Jarka Vykoupilová vám poradí, které konkrétně vybrat. V této hodině se pak také ještě podíváme do Trojanovic, nebo lépe řečeno vás pozveme na zajímavou výstavu, kterou tam chystají. Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pražské rady.
1: Jaké jsou nejpoužívanější bylinky na asijské pokrmy? Mezi nejznámější patří koriandr setý. Pro svou výraznou vůni i chuť ho patrně budete milovat, nebo ho nesnesete. Je totiž součástí naprosté většiny pokrmů z Asie. Používají se hlavně listy, ale jeho stonky a kořínky jsou chuťově i aromaticky ještě výraznější. Čerstvým koriandrem zdobíme polévky, nudlové saláty či oblíbený grilovaný bůček. Tahle bylinka se s oblibou přidává i do letních závitků a skvěle doplní tajské kary. Využití najdou i semínka, která se suší a mají jinou jemně nasládlou chuť. Další výrazná bylinka z Asie je citronová tráva. Svou výraznou citronovou vůní dochucuje pokrmy, ale i parfémy. Vypadá jako šedozelená tráva, povaření se z hotových pokrmů většinou víme. Citronová tráva se skvěle hodí k jídlům s mořskými plody, rybami, lahodí i kokosovému mléku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Za necelé 3 minuty bude 9:45. V dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava vás už za chvíli pozveme do Trojanovic. Chystají tam novou sochařskou výstavu v památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla. Tak podrobnosti už za chvíli.

0: Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Už pro vás máme slibované informace nebo slibovanou pozvánku z Trojanovic. Od srdce, tak takový je název připravované výstavy sochaře Pavla Cupáka, na kterou vás teď pozveme do Trojanovického památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla. Více se teď dozvíme od samotného autora Pavla Cupáka, kterého zdravím po telefonu a vítám v dopoledním vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Pane Cupáku, výstava nese název Od srdce. Já když vidím tu pozvánku, tu fotografii, tak tam vidím i tvar srdce. Je tento tvar ústředním tématem? Bude to i u dalších děl vašich?
1: Přímo srdce to nebude ústředním motivem, nicméně ten symbol toho, že všechny ty sochy, které jsem vytvářel na tuhle výstavu, jsou dělané od srdce, protože je to velká většina těch soch vznikla ve spolupráci s obcema tady okolo Trojanovic, kdy jsme spolu s vedením obci vymýšleli místa, kam by mohly případně vzniknout sochy, kde by mohly stát a jak by mohly vypadat. Takže je to vlastně taková moje práce od srdce pro místní obce.
0: Trojanovický památník je pro vás známý terén, pod jeho střechou už jste svá díla prezentoval, nicméně tentokrát jste už zmiňované pozvánky s fotografií bych typoval, že tentokrát budou díla i větších rozměrů, takže i pod širým nebem, je to tak?
1: Není to tak, jsou to pouze vizualizace těch soch, které jsou zatím jenom modelu, ale jsou vizualizované na přesně ty místa, kam byly zamýšlené. Takže k těm jednotlivým modelům budou na výstavě tady ty vizualizační fotografie.
0: S jakým materiálem jste pracoval?
1: Je to vždycky kombinace, buď to, nebo takhle. Já svoje sochy vyrábím do bronzu, protože to je materiál, s kterým pracuju, ale jako převodní materiál používám polymerační sádru, která se blíží svou technologií a svým charakterem bronzu, takže buď tam jsou sochy z bronzu, anebo z polymerační sádry.
0: Pozvěte tedy na vernisáž vaší výstavy, kdy a v kolik hodin bude?
1: Rád bych teda pozval všechny, kteří mají zájem o umění a o kulturu, na vernisáž, která se koná 4.6. v 17 hodin na památníku bratří Knebu a Jana Strnadla v Trojanovicích. A začíná to 5 hodin a zaspívá je tam i hudební těleso Pupeny.
0: Jak dlouho potom bude výstava v památníku k vidění? Jak dlouho tam zůstane?
1: Výstava tam potrvá do půlky července.
0: Takže je to zároveň tip třeba i na začátek prázdnin, na výlet a krásnou výstavu. Děkujeme moc za informace, ať se vše vydaří. To byl sochař Pavel Cupák. Děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

Jaký to je, zpívala Eva Farná v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď ještě Umberto Tozzi a písnička Ti amo. A pak už aktuální zprávy s Terezou Hájkovou. Mimo jiné přinese podrobnosti o tom, že v Ostravě vzniká nový stacionář pro lidi s autismem. Více za 3,5 minuty v 10 hodin v Českém rozhlase Ostrava.

0: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministerstvo životního prostředí odpoledne oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. V Ostravě vzniká nový stacionář pro lidi s autismem. Začíná 66. ročník Zlín Film Festivalu, nabídne přes 300 snímků pro děti a mládež. Bude slunečno a naměříme kolem 20 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí dnes odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dříve řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky.
3: Ještě navíc jsme je schopni podpořit, a to konkrétně až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
1: Z programu Nová zelená úsporám už stát podpořil na 600 tisíc domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Nezisková organizace Mikasa začala v Ostravě Víčkovicích stavět nový stacionář pro osoby s autismem a náročným chováním. Má nahradit původní nevyhovující prostory, které si organizace pronajímá. Aktuálně na dokončení stavby chybí 6 milionů korun. Nový stacionář bude mít větší kapacitu. Zázemí bude pro pracovníky i klienty bezpečnější, říká vedoucí služeb se zaměřením na podporu pozitivního chování Michaela Nosová.
4: Ten nový stacionář bude koncipován tak, že tam budou relaxační zóny. Takže když bude klient opravdu přetížený, může jít do místnosti, která bude mu přizpůsobena. Jo, bude tichá, třeba tmavá, pro někoho tam bude hrát hudba, pro někoho tam bude jenom vák, bude tam probíhat nějaká terapie.
1: Radnice v Osoblaze chce příští sezónu otevřít tamní koupaliště. Tento týden začala obec s rekonstrukcí areálu. Koupaliště bude mít nové technologie i bazén. Osoblaha tam chce zároveň postavit nové sociální zázemí a taky bufet. Původní koupaliště zničila povodeň v roce 2024, říká nezávislá starostka Jana Dohnalová.
5: Díky obnově našeho koupaliště nejenom, že se nám zvýší cestovní ruch, ale můžeme nabídnout turistům, co tady budou v kempu nebo návštěvníkům, velkou škálu možností využití tady toho rekreačního areálu, kde máme nejenom fotbalové hřiště, nové sportoviště, víceúčelové hřiště, rybník a teď nově bude krásné koupaliště.
1: Zlínský filmový festival letos nabídne téměř 300 filmů z rekordních 57 zemí světa. V hlavní soutěži se objeví taky dva české snímky. Jedná se o filmy Tajemství křišťálové planety a Máma a táta jsou boží, které budou mít ve Zlíně světovou premiéru. 66. ročník Zlín Film Festivalu začíná právě v těchto chvílích a potrvá do 3. června.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříte mezi 11 a 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Karviné Mizerově je zcela uzavřená ulice Kirovova. Opravuje se tam vozovka, chodníky i přilehlá parkoviště. Omezení potrvá až do července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, to už vám přeje opět Richard Piskala. Před námi jsou pravidelné rubriky, už za chvilku to bude kvíz, tedy abych to řekl celé moravskoslezský rozhlasový kvíz, ve kterém pro vás máme vždy otázky, které nějak souvisí s naším krajem a stejně tak tomu bude i dnes. Chybět nebudou tipy pro dnešní den nebo rubrika Artura Kubici, dvakrát měř jednou řeš. A přidáme také aktuální informace, Tentokrát budou z Osoblahy. Tak přidáme muziku, to je pochopitelné. Skupina Lucie, Šrouby do hlavy právě teď. Dále zaspívají třeba Marta Kubišová, Petr Muk nebo Petra Černocká. Tak ještě jednou krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: A už nám někdo volá k nám do Českého rozhlasu Ostrava, tak koho vítám přímo ve vysílání? Dobrý den. Dobrý den. Kdo nám volá?
2: Dobrý den, Petr Třinec.
1: Zdravím vás, pane Petře. Dnes máme tady ve hře balíček Českého rozhlasu Ostrava. Tam jsou různé předměty s naším logem. Věřím, že vám udělá radost. A pojďme teď tedy k otázce v našem kvízu. Pozor, teď budu jmenovat díla sochaře, na jehož jméno se dnes budeme ptát. Pozor, Strůjce osudu nebo Rozsévač ve floridském Winterparku. Pravěký zápas ve Frenštátě pod Radhoštěm. Návrh sochy T.G. Masaryka na náměstí v Karviné a Masarykův památník v americkém Chicagu. Ale také Cyril a Metoděj na Radhošti a nebo, pozor, legendární socha pohanského boha Radegasta. Je to jenom velmi stručný výčet díla frenštátského rodáka, českoamerického sochaře a váženého profesora Institutu umění v Chicagu. Jestli pak víte, o kom je řeč? Chcete možnosti?
2: Určitě.
1: Je to za A. Marius Kotrba, za B. Marek Pražák a nebo za C. Albín Polášek. Co myslíte?
2: Tak v tom nejsem vůbec kovanej.
1: Tak zkuste tipnout. Marius Kotrba, Marek Pražák a nebo Albín Polášek.
2: Zkusíme toho Poláška, no.
1: Poláška byste zkusil. A trefil jste to. Ano, je to tak, Albín Polášek, ten je autorem té známé sochy Radegasta, ale taky všech těch dalších, které jsem tady jmenoval a taky řady dalších, které jsem nejmenoval. Albín Polášek je ten, o kterém dnes byla řeč. Já vám gratuluji, vyšlo to, tak zůstaňte na lince, no, nezavěšujte.
2: V hlavě se mi tam to jméno nějak tam.
1: Tak jsme si ho připomněli, právě proto je tady rozhlasový kvíz.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala se mi, abych s ní probrala svrab, což je vysoce nakažlivé kožní onemocnění, jehož výskyt v Česku dlouhodobě výrazně narůstá. Naslyšenou v naší lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Za 6 minut bude 10:30. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava pro vás budeme mít už za chvíli tipy pro dnešní den v pravidelný čas. Tedy dnes vás pozveme na výstavu ručních prací seniorů z Karvinska, taky na vycházku na ostravskou haldu Ema, anebo na Den zdraví, který bude dnes odpoledne v Českém Těšíně. Podrobnosti už za chvíli.

0: Vrať mi zpět můj smích, zpívala Petra Černocká v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď už jsou tady pravidelné tipy pro dnešní den. Vyrazit dnes můžete na výstavu ručních prací seniorů z Karvinska. Výrobky jsou k vidění ve Spolkovém domě v Karviné ráji a akce je přístupná už v tomto okamžiku, a to až do 16 hodin, začátek byl v 10. Nebo vás taky pozveme v Ostravě na Haldu Emu. Vyrazit tam můžete na procházku spojenou s povídáním o legendárních brand parťácích, kteří na Haldě žili, anebo o místních umělcích, kteří tam prohýřili mládí, dá se říci. Sraz na literární procházku na Haldu Emu je v 17 hodin u Slezsko-ostravské radnice. No a do třetice tip to pro dnešní den. Na zahradě nemocnice Agel v Českém Těšíně se koná Den zdraví, nebo přesněji bude se konat dnes odpoledne od 14 do 17 hodin. Kromě rehabilitační poradny zaměřené na nožní klembu a vyšetření na podoskopu, tam budou zájemcům taky měřit krevní tlak nebo hladinu cukru v krvi. A k vidění bude i ukázka kanistera.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: štěstí zpívala samozřejmě Marie Rotrová v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď už tady máme slibované informace z Bruntálska, konkrétně z Osoblahy. Už příští léto se tam nejspíš bude znovu ozývat typický ruch letního koupaliště. Teď je koupaliště v Osoblaze zavřené. Bazénovou vanu totiž silně poškodila povodeň v roce 2024 a místo vody je na dně bláto a porost. Obec ale už začala s opravami. Osoblaha se chce totiž soustředit na turistický ruch.
1: Děti tu chodili, ty tu rádi chodili. Jo, to bylo vždycky vživo, to bylo veselo tady. Já jsem to slyšela až domů, jak ty děti tady řadili.
2: Jana je v důchodu a stará se o místní kemp. Co pro vás vlastně bude znamenat ta oprava toho koupaliště?
1: No, zvýší se nám návštěvnost. Bude tady víc jezdit lidi, protože když přijedou někde do kempu, tak hlavně chcou třeba vodu, že? Mají děti vodu. No a musí dojíždět. Už mě to nebavilo jakože vysvětlovat, že to fakt nejde. Prostě tak vidíte, v jakém to je stavu.
2: Ty kachličky na bazénové vaně už spíše nedrží a se mnou to kontroluje výrobní ředitel David Richtár. Právě jeho firma se postará o rekonstrukci bazénu. Vypadá to, že vás tady čeká hodně práce.
3: Máte pravdu, bazén přijde zmenší zhruba na polovinu. Samozřejmě nová bazénová technologie, kompletní nová strojovna potřebná pro provoz koupaliště. Nové čerpadla, nová filtrace.
2: Ten bazén je stavěný v akci Z. Všiml jste si třeba neobvyklého tvaru?
3: Tvar je neobvyklý. Je vlastně lichoběžní, ale věřím, že to nebude mít vliv na prováděcích prací.
2: Na okraji bazénové vany stojím s nezávislou starostkou Osoblahy Janou Dohnalovou.
4: Myslím si, že by byla strašná škoda, kdyby jsme ho nechali to koupaliště prostě schátrat a nepovedla se nám tady tahle ta plánovaná rekonstrukce. Je to něco, co tady bylo od jak živa. Můj ročník a určitě i mladší ještě ročníky strávili vlastně celé své dětství, léto tady na tomhletom přírodním koupališti.
2: Starostka dodává, že koupaliště je součástí celého rekreačního areálu, který teď obec opravuje. Turisté budou moci kromě bazénu využít třeba víceúčelové nebo fotbalové hřiště. Obec taky chystá nové sociální zázemí a bufet přímo u koupaliště. Z Osoblahy Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: čem se mluví?
1: Město Bílovec nesouhlasí s návrhem policie na sloučení Bíloveckého obvodního oddělení s tím ve Studénce. Obě oddělení jsou od sebe vzdálené a pouhých 8 kilometrů a podle policie sloučení nebude mít vliv na zhoršení bezpečnosti ve městě. Naopak očekává zvýšení efektivity fungování. Jak je vysoká kriminalita na Bílovecku? Plánuje policie další slučování obvodních oddělení v kraji? Téma proberu s náměstkem moravskoslezského policejního ředitele Liborem Šejokem v dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli tady bude tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš. Tentokrát se s kutilem Arturem Kubicou zaměříme na prostředky na hubení mšic. A to prý téměř zadarmo. Tak sám jsem zvědav tedy, co na ty mšice téměř zadarmo Artur vymyslel.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Jak likvidovat na zahrádce škůdce, tedy mšice, postrach všech zahrádkářů? Existují chemické přípravky, můžete navštívit specializované prodejce, ti vám poradí. No ale jak zahubit anebo odstranit takové likvidátory úrody, když se vám do obchodu nechce? Tak na to máme domácí recepty. Jedním z nich je jarová voda. Smíchejte jednu lžičku běžného tekutého prostředku na nádobí s jedním litrem teplé vody, pořádně promíchejte a mšice postříkejte. Vzniklý roztok mšice obalí a naruší jejich dýchací cesty. Ono se to ale nehodí pokaždé, protože časté používání takového roztoku může narušit přirozenou ochranou vrstvu listů některých více citlivých rostlin. Takže když se pustíte do mýdlového nebo do toho jarového roztoku, je dobré postřiky dělat vždy až v podvečer anebo brzy ráno, abyste zamezili spálení listů sluncem a neohrozili užitečný hmyz, jako jsou například včelky. Nejvyšší účinnost vykazují takové domácí prostředky namíchané do rozprašovačů při teplotách mezi 15 až 20 stupni Celsia. Jak říkám, na mšice a jiné škůdce je spousta chemických prostředků, ale o tom zase někdy jindy. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Horské lázně Karlova Studánka budou mít od července novou ředitelku, tak také o tom budou zprávy v 11 hodin. Se zprávami Českého rozhlasu Ostrava přijde do studia za 4 minuty Tereza Hájková.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Dětí v individuálním vzdělávání je v Česku přes 7,5 tisíce, nejvíce od zavedení této možnosti. Ředitelkou Horských lázní Karlova Studánka se stane od července Irena Vašicová. Třinec vydal nový adresář sociálních služeb. Počasí dnes bude slunečné s teplotami kolem 20 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. V tomto školním roce je k takzvanému domácímu vzdělávání podle ministerstva školství zapsáno přes 7,5 tisíce žáků. Nejvíce od zavedení této možnosti. Rodiny k němu vedou různé důvody. Od psychických obtíží dětí po snahu přizpůsobit výuku jejich potřebám. Domácí vzdělávání neznamená jen učení doma. Část dětí dochází do komunitních skupin anebo alternativních škol. Výhody tohoto způsobu výuky popisuje Jan Vereš Mušuta, programový ředitel organizace Eduin.
3: V mnoha případech se v individuálním vzdělávání, pokud na něj má ten rodič nebo lektor čas, tak se učí efektivněji než v té škole, protože ve škole je více dětí v té třídě a tempo té výuky se nemůže přizpůsobit každému na 100%, zatímco v tom individuálním vzdělávání ano. Takže tu výhodu v tom ty rodiče vidí v té větší individualizaci.
2: Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně taky na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta anebo stavební techniku. Ředitelkou Horských lázní Karlova Studánka jmenuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO od 1. července Irenu Vašicovou. Ve výběrovém řízení získala podporu všech 7 členů komise. Ministerstvo zdravotnictví to oznámilo na svém webu. Předchozí ředitel Jan Poštulka rezignoval k 31. lednu. Zatím podnik vede ředitel státních léčebných lázní Janské lázně Martin Voženílek. Třinecký průvodce pomocí nasměruje lidi v potížích na sociální služby. V novém tištěném adresáři najdou lidé kontakty na organizace pomáhající rodinám v nouzi anebo lidem s psychickými problémy. Zahrnuty jsou taky služby v obcích z okolí Třince, říká mluvčí magistrátu Stanislav Češlar.
4: Průvodce bude postupně distribuován do ordinací lékařů, na úřady a další veřejně přístupná místa. Lidé si jej mohou vyzvednout také osobně přímo na odboru sociálních věcí magistrátu města Třince. Sport.
2: České hokejisty čeká ve Švýcarsku čtvrtfinále mistrovství světa. Od 16 hodin a 20 minut do něj nastoupí proti Finům. Včera se národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál skupinu do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před duelem s Finy těší na střet s výraznými hráči zámořské NHL.
5: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle. Člověk na ně kouká v televizi, když hrajou v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříte do 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě Hrabové v ulici Paskovská havarovalo osobní auto s nákladním. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Silnice je zcela neprůjezdná, tak s tím počítejte. A pokud víte o dalších problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné a příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám opět přeje od mikrofonu Richard Piskala. Je čtvrtek, takže po 11. hodině pro vás budeme mít jako vždy pravidelný pořad Lékárna. Našimi hosty jsou většinou lékaři, úplně stejně tomu tak bude i dnes. A to dnešní téma zní svrap. Tak už když to řeknu, tak to působí tak nepříjemně, ale opravdu tato kožní nemoc je na vzestupu, takže bude velmi užitečné si o tom říci něco víc. Už za chvilku více prozradí kolegyně Petra Štremplová, která je připravena s dnešní lékárnou ve vedlejším studiu. Teď ještě písnička v podání Petra Spáleného, no a potom už vás pozdraví Petra Štremplová. Tak krásné dopoledne.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den z rozhlasové lékárny. Vysoce nakažlivé kožní onemocnění, jehož výskyt v Česku dlouhodobě výrazně narůstá, to je svrab. Téma dnešní lékárny, které proberu se svým hostem, lékařkou Janou Novákovou z kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Paní doktorko, vítám vás v živém vysílání.
2: Dobrý den.
1: Tak pojďme na to. Vím, že to není úplně malebné téma na poslech, stejně tak, jako když se řekne, napíše se ve škole, že je výskyt vší, všichni se začnou škrabat a drbat. Možná je to podobné s tím svrabem. Co je svrab a čím je způsoben?
2: A s tím drbáním to bude u toho svrabu stejné jako u těch vší, protože základním znakem nebo tím, co upozorní člověka na to, že by mohl mít svrab, je svědění. Ale od začátku teda. Mm-hmm. Takže svrab je infekční parazitární onemocnění. Původcem je roztoč, který se jmenuje zákožka svrabová, latinsky Sarcoptes scabiei. Mm-hmm. A ta zákožka svrabová má různé podtypy a pro člověka je to Sarcoptes scabiei varianta hominis, která žije na lidské kůži nebo spíše v lidské kůži, protože při nákaze se ta samička dostává nejprve na kůži, ale rychle se zavrtává do kůže, dostává se takzvaně subkorneálně, čili že po tu nejvrchnější vrstvu kůže a tam si hloubí chodbičky. A v těch chodbičkách vždycky na konci klade vajíčka. Mm-hmm. A za svůj život ta samička naklade asi 40 vajíček, je to asi jedno denně, jedno až dvě denně a z těch vajíček se pak následně líhnou larvy a z těch larev oni postupně dospívají a zase vznikají dospělí jedinci.
1: No. Úplně no, se to tak, neposlouchá
2: tak to,
1: pěkně. Jo,
2: tak toto probíhá u svrabu.
1: Jak častý je v Česku svrab? Roste počet těch případů?
2: Svrab je poměrně časté onemocnění teďka. Podíváme-li se jenom kousíček do historie, dozadu v Česku, nebo tenkrát v Československu, nebo ještě dříve, tak v průběhu první a druhé světové války byly takové epidemie s vysokým výskytem onemocnění, potom ten výskyt onemocnění postupně klesal. Až v roce 1993 byl zase nárůst onemocnění, s tím, že tenkrát byl výskyt asi z nějakých 160 případů na 100 000 obyvatel, čili že poměrně jako z toho nahlášeného, takže poměrně vysoký počet. Pak byl prudký pokles, aspoň v tom, co je nahlášené, protože vlastně bylo období covidu, lidé se tolik nescházeli a ani tolik nechodili třeba k lékařům, nebylo to tolik hlášené. Mm-hmm. No ale v posledních letech sledujeme postupný nárůst a podle vlastně dostupných statistických dat v současné době asi 1000 nových případů je hlášených měsíčně. Nicméně ne všechny ty případy jsou nahlášené. Je určitě vysoká podhlášenost, takže ten reálný výskyt toho onemocnění bude podstatně větší.
1: Uh-huh. Jak se přenáší nejčastěji mezi lidmi?
2: Svrab je onemocnění, které se přenáší dvojím způsobem, buď přímo kontaktem, kdy vlastně zdrojem toho onemocnění je nemocný člověk, který má v tu chvíli aktuálně běžící infekci svrabem. A vnímavost ostatní populace je všeobecná, čili že kdokoliv se může nakazit přímým kontaktem. Často máme ty přenosy v rodinách, lidi žijí pospolu. Ten kontakt musí být aspoň trošičku delší. Pravděpodobnost
1: kůže
2: podání
1: na kůži.
2: Jo, kůže na kůži. Pravděpodobnost třeba jenom při běžném podání ruky je menší, ale třeba při tom kontaktu v té rodině, kdy třeba se ti lidi dotýkají spolu, sdílejí třeba společně postel, sedí na stejných křeslech a tak je větší. A to je právě ten druhý způsob, jak se může přenést svrab. Je to nepřímo přes oblečení, ručníky, ložní prádlo nebo prostě křeslo, pohovka.
1: Takže tam člověk neví dne ani hodiny.
2: Můžeme se nakazit kdykoliv.
1: Povězme ještě, jaké jsou první příznaky svrabu, kterých si lidé možná často nevšimnou.
2: Tím hlavním příznakem je svědění. Takže svědění, které zvláště upozorní člověka, který dříve neměl žádnou kožní chorobu, prostě nikdy se s tím nesetkal, A najednou zjistí, že večer v noci, kdy ta vlastně ta zákoška je aktivní a hloubí ty chodbičky, hlavně v noci v teple, se objeví svědění, které je mu nepříjemné, vzbudí ho, nutí ho ke škrábání a neustupuje, spíše se stupňuje. Takže toto je to, co upozorní. A to, co by na sobě člověk mohl uvidět, je ten klinický projev svrabu, což v tom prvotním vlastně jsou pupínky a to jsou právě ty svědivé projevy.
1: Tak, my si teď dáme písničku, hned po ní přizveme do vysílání naše posluchače, pokud se na něco chcete zeptat nebo sdílet své zkušenosti, bude možnost.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ta dnešní je věnována svrabu, vysoce nakažlivému onemocnění, jehož výskyt lékaři v poslední době zaznamenávají stále častěji. Mým hostem je lékařka kožního oddělení Ostravské fakultní nemocnice Jana Nováková. A pokud vás téma zajímá, chcete se na cokoliv zeptat, telefon sem do studia je 59 611 22 66. Paní doktorko, inkubační doba u svrabu jaká je?
2: Inkubační doba u svrabu může být různá. Záleží na tom, jestli už pacient v minulosti svrab měl, anebo neměl. Pokud měl, tak se ty příznaky objeví poměrně hodně rychle, během několika dní. Ale pokud neměl, tak může trvat 2 týdny, 3 týdny. Nebo máme takovou speciální vlastně jakoby diagnostickou jednotku, svrab v mytých se to nazývá. A to je tam, kde ti lidé dodržují vysoký hygienický standard, tak můžou dlouhodobě držet tu zákošku tak jakoby v redukovaném množství na tom těle, takže ty jejich projevy můžou být velice diskrétní, takže se může objevit jenom několik pupínků po těle, třeba i svědivých, ale není jich mnoho, takže úplně neupoutá.

0: projevy měl třeba kamarád nebo přítelkyně, přítel v rodině, že se objevili. Tam je to celkem jednoduché. No ale potom máme vlastně jedince, kteří mají kožní choroby, které patří mezi takzvané svědivé dermatózy, čili že jsou to choroby, které sami od podstaty jsou svědivé, jsou to zejména exémy, atopický exém, výrazně svědivá choroba, ale i jiné typy exému, nebo potom některé vzácnější choroby, třeba lichen, může svědit. No a tihleti jedinci také můžou mít do té svědivé svojí choroby ještě i svrab. Takže tam někdy je ta diagnostika problematická a někdy třeba trvá, zase to můžou být jedinci, kteří nějakou dobu můžou chodit s oběma těma chorobama, než se podaří odlišit, že vlastně se nejedná o jednu chorobu exém, ale že do toho nasedla ještě další choroba.
1: S tím asi souvisí ta moje další otázka, jestli jsou skupiny lidí, které jsou náchylnější ke svrabu, mají větší pravděpodobnost, že to třeba chytnou.
0: To jsou spíše, záleží na tom chování toho člověka nebo na tom, jak je v té společnosti zařazen třeba i pracovně,
1: ano.
0: Protože určitě jsou rizikové oblasti, kde se ten svrab dá získat snadněji. Může to být třeba u lidí, co hodně cestují, střídají nějaká ubytovací zařízení, kde se můžou nakazit. Dále těch, co se objevují ve větších kolektivech, kde se třeba střídají zase lidé. Potom třeba profesně můžou být v ohrožení pečovatelky, ošetřovatelky, zdravotní sestry, které jsou třeba v blízkém kontaktu s osobama, u které pečují. Jinak obecně by mohly být náchylnější také lidé, kteří mají nějakou poruchu imunity, imunodeficit.
1: To znamená, že i ta kožní bariéra u těchto případů bude asi slabší.
0: Může být slabší. A nebo potom máme ještě taky speciální formu svrabu, takzvaný norský svrab, z Norvegika, který se objevuje u lidí, kteří mají sníženou schopnost vnímat to svědění, anebo mají nějaký těžký imunodeficit a ta zákožka dostane šanci se mohutně přemnožit na tom těle. Takže potom, zatímco normálně u svrabu na těle je třeba nějakých 10-15 těch zákožek, tak tady to můžou být tisíce, desetitisíce, prostě to organismus nebo ta kůže posetá těmi zákožkami. Nicméně to může být takové jakoby skryté, ten obraz už není pupínkový, ale spíš jsou to plochy, které se olupují. Může tam být domněnka, že to je třeba nějaký exém, můžeme se s tím právě setkat někde v nějakých těch léčebnách dlouhodobě nemocných a tam může docházet k masivnímu šíření zase na další personál.
1: Tak ještě bychom mohli zopakovat, že teda hlavně v noci je ta zákožka aktivní. Proč ne přes den, proč ji jako neuvidíme v činnosti?
0: Já si myslím, že to souvisí s tím, že ona potřebuje teplo, že se jí lepší, že asi s těma tepelnýma vlastně podmínkama, které má v noci, protože ono to není jenom v noci, ale je to i obecně v tom teple.
1: Takže v noci pracuje a nás to svědí. Jestli vás teď něco svědí, tak je to asi úplně v pořádku, protože poslouchat lékárnu na téma svrab, tam je, myslím, podvědomí pracuje přímé propojení. Poprosím režii znovu o písničku a ještě jednou připomenu kontakt sem do studia 59 611 22 66.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Svrap je tématem dnešní lékárny. Probírám to s lékařkou Janou Novákovou z Fakultní nemocnice Ostrava. Paní doktorko, které části těla bývají svrabem nejčastěji postiženy?
2: A ta zákožka svrabová, která, jak už jsem říkala, hloubí chodbičky v kůži, tak potřebuje, aby to šlo snadno. Takže od toho se odvíjí ty oblasti těla, které jsou nejčastěji postiženy, a jsou to ty oblasti, kde je tenká kůže. Takže u dospělého člověka je to oblast na rukou mezi prsty, oblast zápěstí, oblast vnitřní strany paží, dále okolo pupku a oblast v pase, a oblast na vnitřních stranách stehen a oblast v oblasti genitálu. U dětí je tomu trošku ještě jinak, protože děti, hlavně ty malé děti, miminka, viděla jsem svrab i u novorozenců, tak ty mají postižené ještě i dlaně a plosky, takže tam mají tenoučkou kůži, ale v dospělosti se potom už v těchto lokalitách projevy neobjevují. Tam moc silná kůže, zákožce by to tam nešlo.
1: Jak si představit zákožku? Jak je? To je mikroskopická záležitost, ale jak je to velká potvůrka?
2: Je velká asi 0,3 mm, čiliže je malá. Když bychom si ji chtěli tak jako představit, čemu ji přirovnat, tak možná klíštěti. Je to prostě takové jako velké těličko, z kterého trčí vpředu nějaká ta chapadla nebo sosáček a na boku nožky.
1: Jak lékaři svrab diagnostikují?
2: A k diagnostice svrabu používám standardní postup, tak jako u jiných chorob, takže jako první sbíráme anamnestická data, tady je důležitá takzvaná epidemiologická anamnéza, čili že zjištění těch kontaktů a zjištění, zdali v okolí někdo neměl podobné příznaky nebo potíže. A dále potom z klinického obrazu, kde máme typicky ten projev papulka, čili že pupínek, který bývá často rozškrábaný, takže vidíme jakoby stroubky, hemoragické krusty, a někdy mezi těma pupínkama jsou patrné i ty chodbičky, ano, které můžeme vidět buď pouhým okem, anebo pomocí dermatoskopu, což je vlastně taková lupa, která nám zvětší tu oblast kůže. A potvrdit tu diagnózu si můžeme mikroskopickým vyšetřením, kdy takovou ostrou, takzvanou exkochláční lžičkou seškrábneme vršek toho pupínku a uděláme si louhový preparát. Ten můžeme udělat přímo na ambulanci a v tom preparátu vidíme přímo zákožku nebo její vajíčka. A eventuálně by se dalo stanovit, ale to není standardní postup, ta diagnóza i histologicky, že by se vlastně vyřezl kousíček na ten jeden pupínek a v histologickém preparátu by potom ta zákožka byla vidět, ale to spíš může být nějaký vedlejší nález z nějakého jiného důvodu, kdy se dělá histologie, ale není to standardní postup.
1: Pojďme léčit. Jak probíhá léčba svrabu a jak dlouho trvá vlastně?
2: Léčba svrabu probíhá, vlastně máme dvě možnosti. Měl by teda to vždycky diagnostikovat lékař a léčit lékař. Pacienti nebo lidé si nemohou v lékárně koupit cokoliv, co by bylo jakoby volně prodejné a účinné na svrab. Standardní léčba je sírovou mastí, která se používá v různých koncentracích. U mužů je to 20%, u žen 10%, u dětí potom postupně klesají, jak klesá věk dítěte ty procenta, až u těch miminek používáme 2,5% sírovou mast, která se aplikuje na celé tělo. U dospělých lidí se nedává na obličej, u dětí se dává i na obličej a do vlásku. A aplikuje se na 3 dny, kdy ty 3 dny se ten člověk neumývá, jenom se stále přimazává. Po 3 dnech se osprchuje, promaže nějakou promazávací mastí. A nebo máme druhou možnost, která je taková jakoby příjemnější pro pacienta, protože je to aplikace pouze na 12 hodin nebo 8 až 12 hodin. Ta účinná látka je permetrin, ten preparát se jmenuje Infectoscap a zase na předpis se dostane v lékárně a zase se člověk ošetří doma, nechá to působit těch 8 až 12 hodin a potom se umije.
1: Jak se přišlo na síru, že se nelíbí zákožce?
2: To Toto je zajímavá věc, která je známá už desetiletí, století, až dalo by se říct tisíciletí, protože vlastně svrab provází lidstvo asi od nepaměti, snad 2500 let dozadu už mohly být nějaký projevy svrabu. Nicméně o to, že se jedná o svrab a ten původce, že je zákoška svrabová, to bylo objeveno v 17. století, kdy začínali i mikroskopy, takže i mikroskopicky. A už od té doby se začala používat sírová mast. Nevím, jak na to tenkrát přišli, ale prostě těch možností asi moc nebylo. Mm-hmm. A od té doby vlastně byla zjištěna i účinnost té sírové masti. A je to vlastně metoda, která se používá od 17. století do teďka v léčbě. A používá se velice efektivně, protože ta zákoška ji prostě netoleruje, nemá k ní nikdy rezistenci. Je to účinná léčba.
1: Znovu čas na písničku, poté se k tématu ještě naposledy vrátíme a bude prostor, jestli se odhodláte, k dotazu.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Před námi je poslední vstup dnešní lékárny. Věnujeme se tématu kožního onemocnění zvaného svrap, vysoce nakažlivé záležitosti. A to s lékařkou z kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava Janou Novákovou. Máme posluchačku na telefonu. Dobrý den, kdo se
2: dovolal? Dobrý den, já bych měla velkou prosbu k paní doktorce. Ano. Jestli by mi nemohla poradit stařecký ekzem, jak se to léčí, beru 3 masti denně to koupu a pořád to mám a už to bude 2 roky.
1: Tak děkujeme za dotaz, není to sice úplně tématem dnešní lékárny, ale paní doktorka zkusí zodpovědět.
3: Ano, dobrý den. Stařecký ekzém může být docela široký pojem, takže úplně nevíme, o co se jedná, ale nejpravděpodobněji se může jednat o takzvanou steatózu, čili že takovou suchou kůži, která s věkem se může objevovat, protože mazové žlázy postupně tvoří toho mazu méně. A tam ta pomoc je jakoby obnova té kožní bariéry a na pomoc té kůži suché právě tím promazáváním. Takže určitě u ekzému promazávání a každému může vyhovovat jiný typ toho promazání, někomu krémy, někomu zase mastičky. A ještě paní zmiňovala, že to každý den myje a v tom by mohl trošičku být problém, protože umývání tu kůži přisušuje, takže určitě kůže se umývat musí, ale mělo by bezprostředně po tom umývání přijít promazání té kůže.
1: Tak a my se vrátíme ke svrabu. Proč je důležité, paní doktorko, léčit zároveň všechny členy domácnosti nebo blízké kontakty? Tam je to otázka času, boje s tou zákožkou.
3: Určitě důležité je to proto, protože proti svrabu nevzniká imunita. Takže ve chvíli, kdy se člověk přeléčí a je rád, že se zbavil onemocnění, tak další den může být nemocný zase zpátky. Takže pokud by se léčila jenom část rodiny, tak tam zbývá ta druhá část, která bude zdrojem zase pro tu vyléčenou část zdrojem infekce.
1: A takhle si to budou předávat.
3: Takže si to předávají pořád dokola, takže proto, a to bývá součástí právě té anamnézy, zjištění těch kontaktů a řádné přeléčení vlastně všech kontaktů.
1: Co je potřeba všechno doma vyprat, vydezinfikovat, vyčistit po zjištění svrabu?
3: No tím, že se ta zákožka přenáší i nepřímo, čili že nejenom přímým kontaktem kůže na kůži, ale i přes oblečení, ručníky a další třeba nějaké pohovky nebo křesla, tak je potřeba vydezinfikovat všecko, ale to rozumným způsobem. Takže oblečení je potřeba vyprat. Ta zákožka netoleruje teploty vyšší než 50 stupňů Celsia, takže vyprat na 60 stupňů, anebo co nejde, tak to vyprat vyprat na nižší teplotu, ale potom řádně přežehlit. A nebo lze k tomu přistoupit i tak, že ta zákožka není schopna mimo kůži přežít déle než 5 dní, takže ty věci 5 dní nepoužívat. Křesla, pohovky je dobré povysávat, přehodit přes ně třeba nějakou deku, která se dříve nepoužívala a potom zase ji odstranit a koberce povysávat, kliky poumývat.
1: Tak já vás poprosím, vemte sluchátka, protože máme ještě jednoho posluchače. Dobrý den, kdo se dovolal?
4: Dobrý den, tady je posluchačka z Orlové. Já mám takovou malou otázku, ale mám takový pocit, že jsem právě teď momentálně už spola slyšela odpověď.
1: Ano.
4: Mě by totiž zajímal tak vůbec obecně názor paní doktorky jakožto dermatoložky. V poslední době se strašně všude preferuje v různých reklamách, že stačí prát na 30 stupňů. Co pak si ona o tom myslí? Protože víte, já si dost dobře nedovedu představit, když si představím třeba nějakou takovou saunu, jo, kam chodí hromada lidí, a oni tam dávají ta prostěradla, ty ručníky, že by to třeba prali na 30 stupňů, jestli tam třeba taky nehrozí potom nebezpečí nějakých takových přenosů.
1: Dobře, děkujeme za dotaz.
4: Já taky děkuji.
1: Paní doktorko, jak s tím praním?
3: V případě svrabu praní za 30 stupňů nestačí. No, takže je potřeba následně přežehlit, anebo vyprat na 30 stupňů, ale 5 dní nepoužívat.
1: Tak obecně jo. Asi 30 na nějaké lehké přemáchání.
3: Přemáchání určitě, to kratinké, spíš zbaví nějaké té špiny, ale zákožku svrabovou to asi úplně nějak nezahubí.
1: Tak. Souvisí svrap s nedostatečnou hygienou? My jsme říkali, že může postihnout kohokoliv.
3: Může postihnout kohokoliv, takže s tím hygienickým...
1: Ta hygiena tomu možná nahrává.
3: S hygienickým standardem úplně nesouvisí, protože prostě ta vnímavost je všeobecná, ale samozřejmě výskyt u skupin lidí, kteří mají nízký hygienický standard, bude výraznější. I v tom, že tam asi jako bude trvat, než se dostaví někam k lékaři a ten přenos tam bude rychlejší.
1: Ještě rizika, která hrozí, pokud to nezaléčíme.
3: Pokud to nezaléčíme, tak hrozí riziko dalšího šíření určitě. A protože v žádném případě se svrap nevyléčí jakoby sám, že by to zmizelo, to onemocnění. To bude prostě u toho jedince, zákoška bude spokojená, bude hloubit dál chodbičky a bude vyhlížet dalšího hostitele. A potom taky můžou být komplikace ze škrábání, nějaké následné druhotné infekce kůže na té rozškrábané kůži, třeba stafilokokové hnisavé infekce.
1: Velmi bleskově vím, že to je na dlouhé povídání a možná na další lékárnu, ale je tam přenos mezi zvířaty a lidmi? Mám miláčka třeba
3: pejsek, kočka nebo jiné zvíře. Je to tak, že každý živočich má svoji zákošku svrabovou, takže máme tu variantu hominis pro člověka, variantu canis pro psa, máme variantu pro kočku, pro prase divoké jsem našla taky, že je varianta. A ta přenosnost tam sice je, že ta vlastně, pokud máme pejska, ten by měl ten psí svrab, tak člověk by mohl mít trošku potíže při tom kontaktu. Nicméně té psí zákošce svrabové se ta lidská kůže úplně nelíbí. Čili, že tam nedokáže dlouhodobě přežívat a pokud by se třeba pejsek přeléčil, tak u člověka to nebude vyvolávat takovou tu chronický průběh bez léčby. A podobně, pokud mají lidé svrab a mají pejska, s kterým třeba spí v posteli nebo prostě jsou s ním v blízkém kontaktu, tak krátce tu lidskou zákošku na něho mohou přenést, ale ve chvíli, kdy se ten člověk přeléčí, tak na tom psovi ta zákoška nedokáže dlouhodobě přežívat.
1: Tak víc už se do dnešní lékárny nevejde. Vím, že by se dalo povídat ještě mnohem déle. Já doufám, že jsme vás poučili, že jsme vás nevyděsili, že se neškrabete. Děkuji za účast dnešnímu hostu, paní doktorce Janě Novákové z kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Děkuji moc za pozvání.
1: Budu se někdy příště nebo kolegyně těšit na shledání. A děkuji taky za dotazy našim posluchačkám. Teď vás pozvu ještě k poslechu dalšího dílu rozhlasové lékárny. Věnovat se bude urogynekologii. Teď se od mikrofonu loučí Petra Štrimplová. Pěkný den a naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Věra Martinová zpívala v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď tady mám ještě kapely Slza a Pink Floyd, no a pak už polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Do studia s nimi přijde Lucie Kociánová za 6,5 minuty. No a po nich samozřejmě hudební pošta, písničky na přání, jako vždy budete moci jednak blahopřát svým oslavencům, ale také jim vybírat skladby podle vlastního gusta. Tak příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Odpoledne budou známé kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Podle průzkumu organizace Mikasa v kraji chybí odlehčovací služby pro rodiny lidí s autismem. Rožnov pod Radhoštěm přispěje na dostupnou zdravotní péči až 1,5 milionu korun ročně. Odpoledne bude jasno, přechodně polojasno, teploty do 21 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Odpoledne budou známé kompletní podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. Představí je Ministerstvo životního prostředí. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL na bezúročné úvěry řada domácností nedosáhne. Kritizuje také jeho samotný mechanismus.
3: Je to biznis pro banky. Místo toho, aby se dávaly peníze lidem, tak se budou dávat peníze bankám a ještě na to celá řada zranitelných osob nedosáhne. Především seniori, lidé se středními nižšími příjmy a také rodiče s dětmi.
1: Přesnou podobu Nové zelené úsporám a podmínky programu oznámí Ministerstvo životního prostředí v 15 hodin. V regionu chybí odlehčovací služby pro rodiny lidí s autismem. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala udělat ostravská neziskovka Mikasa. Organizace se specializuje na podporu osob s poruchou autistického spektra a náročným chováním. Dotazník vyplnilo 170 rodin z Moravskoslezského kraje a pak také skoro stovka dalších pečujících osob z Česka, říká ředitel Mikasy Michal Panáček.
4: Rodiny mají velký problém najít nějaké odlehčení, čili v rámci školní docházky, že přes prázdniny najít nějaké odlehčení, zajištění toho dítěte je téměř jako nemožné. A druhá věc, že chybí krátkodobé a dlouhodobé právě odlehčovací služby typu, že rodič potřebuje na nějakou operaci a vlastně to dítě nemá kam dát, takže často tu operaci odkládá.
1: Rožnov pod Radhoštěm plánuje ročně přispět až 1,5 milionu korun na dostupnost zdravotnických služeb. Dotace mohou využít lékaři a odborníci na vybavení ordinací, modernizaci zázemí nebo technické zabezpečení. Podle mluvčí Rožnova pod Radhoštěm Adély Kousalové bude výše podpory na jeden zdravotnický projekt od 100 do 500 tisíc korun. Dotace přitom nesmí přesáhnout 50% nákladů a projekt musí být funkční dalších 5 let. Bohumín vydal výroční turistickou známku. Připomíná 770 let od založení města a je na ní vyobrazené historické centrum. Město jubileum připomíná i dalšími způsoby. Třeba před radnicí rostou begonie, které zahradníci vysázali do tvaru čísla 770. V červnu pak podle mluvčí Jany Končítkové přibude i výroční pivo.
5: Využili jsme toho, že u nás v Bohumíně máme mini pivovar Skřečínský žabák. Pivo aktuálně zraje a poprvé jej lidé budou moci ochutnat na městských slavnostech, které připravujeme na sobotu 13. června v Hobby Parku.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů. V noci a zítra bude většinou jasno, přechodně pak polojasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně. Přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Bohumíně dávejte pozor v ulici Alešova. Na silnici je rozlitý olej, projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava, to už vám opět přeje od mikrofonu Richard Piskala. Startujeme hudební poštu. Tady pořád, ve které můžete poblahopřát svým oslavencům a také jim poslat písničku podle vlastního výběru. 59 611 2266, to je telefon k nám do studia. Tak volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A za úvodním přáním dnešní hudební pošty míříme do Lubna, odkud nám volá pan Karel. Dobrý den, vítejte, pane Karle.
2: Ještě jednou vás hezky zdravím, pane Richarde, a zdravím taky všechny posluchače. Dnes bychom chtěli popřát k narození nám sestře Slavce Markové, rozené Janošcové z Ostravice. Přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, božího požehnání, ať se jí ve všem daří. Hodně radostí, malo starostí. To přeje bratr Karel a Věrka. Vám, pane Richarde, děkuji za vybrané písničky. Přeji vám a všem posluchačům hezký zbytek dne.
1: Mějte se moc hezky, pane Karle. Naschledanou.

0: Hrála a zpívala Valaška v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince už je paní Anička Skunčiček. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás moc zdravím, pane Pískala, a všechny z rozhlasové rodinky. V těchto dnech slaví narozeniny naše spolužačka Dana Janošova z Hodky u Bílovce. Milá Danuš, přejeme ti hodně zdraví a všechno dobré, ať se ti daří na zahradce i v životě a ať ta tvoje operace dopadne dobře, to ti přeje manžel s rodinou a všichni spolužáci. A ještě, jelikož jsme se dovolali, bych chtěla popřát paní Janě ze Šilhezovic a svojí dceři Janě z Puchyřové z Přivozu. Přejeme jim zdraví, štěstí, pohodu a všechno dobré. Totež přejeme všem ostatním Janám. Děkuji, pane Richarde, a naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, paní Aničko, naschledanou, a posílám Moravěnku.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.

0: Nyní, Amily, usedněte chvíli, je máji, všude sám květ. V tomto krásném měsíci spatřili jste tento svět. Proto vám všem přejeme, ať váš život je krásnými květy posazen, láskou štěstím vždy provazen. A jste čili, zdraví večer i po ránu, tomu hodně lidí kolem, boží pomoc i boží ochranu. Ať jste i šťastní v kruhu své rodiny, ale i přátel a celé dědiny. Ještě dlouhá léta ve zdraví chceme vám přát a vše krásné, co jen život může dát, to vše a ještě víc vám ze srdce přeji vaši nejbližší, ti, co vás mají rádi, a Mirkovi všichni členové klubu důchodců z Lesních Albrechtic. Tuto písničku posílám všem, kteří to poslouchají, paní Bronce do Leskovce a paní Jiřince Drgové do Klokučeva. Vám moc děkuji, pane šéfredaktore, zase někdy naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, paní Libo, naslyšenou.

0: Ten večer májový hrála a zpívala Kubešovka v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Už je tady další přání, má ho pro někoho paní Jarka z Palkovic. Dobrý den, paní Jarko.
1: Dobrý den, zdravím všechny v rozhlase a všechny posluchače. Dneska se dožívá krásných 87 let náš kamarád Jan Kahánek z Palkovic. Tak bychom mu chtěli popřát hlavně zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost v rodině a hodně božího požehnání. Tomu za všechny přeje Jarka z Palkovic s rodinou a přidává se manželka Bedřiška a jeho dcera Daša s rodinou, Milan s rodinou a Jana s rodinou. Děkuju pěkně za

0: zapsaný a...
1: Rádo se stalo, paní Jarko, posílám písničku, kterou jste vybrala, a přeji vám krásný den. Naschledanou.

0: Morava krásná zem, hrála a zpívala Moravěnka v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. A na lince už je paní Eliška z Fulneku. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den, pane Richarde. Zázrak se stal. Já jsem se konečně dovolala. Takže vás zdravíme s Argoškem z Fulneku. A já bych chtěla, to je všechno dodatečně, protože jsem se fakt nemohla dovolat, tak chtěla bych popřát v prvé řadě vašemu panu Vladimirovi do rozhlasu všecko dobré, hodně úspěchu, hodně spokojných posluchačů a hlavně pevné zdraví a velké boží požehnání. Dále byla Vladimíra, která měla svátek v Praze. Tak Vladuško, my tě zdravíme s Argoškem, přeji taky zdraví, štěstí, pohodu, nikdy žádnou nehodu. Celou rodinu v Praze zdravím, hlavně malého Honzika, který se narodil 13. května, takže Hance s Honzou přeju, aby jejich malý synátor rostl, prospíval, učil se a hlavně, aby měli velké boží požehnání. Pak ještě bych chtěla popřát taky dodatečně Janě ze Šilheřovic, která je v Hlučině. Tak Jani, my na tebe hodně vzpomínáme, taky všecko nejlepší, hlavně pevné zdraví a boží požehnání. Písnička je pro vás, pane Richarde, za odměnu.
0: Děkuji.
1: pro celou rozhlasovou rodinku, které vždycky jmenuju a obzvlášť děkuju všem, kteří podporují mého kanisterapeutického Argoška a přeji mu hlavně to zdraví. Takže a to boží požehnání. Takže moc krát za všechno děkuju a držte se, opatrujte se, pane Richarde.
0: Vy také, paní Eliško, mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Děkujem, nashledanou.

0: čem se mluví.
1: Město Bílovec nesouhlasí s návrhem policie na sloučení Bíloveckého obvodního oddělení s tím ve Studénce. Obě oddělení jsou od sebe vzdálená pouhých 8 kilometrů a podle policie sloučení nebude mít vliv na zhoršení bezpečnosti ve městě. Naopak očekává zvýšení efektivity fungování. Jak je vysoká kriminalita na Bílovecku? Plánuje policie další slučování obvodních oddělení v kraji? Téma proberu s náměstkem moravskoslezského policejního ředitele Liborem Šejokem v dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava pokračuje. Další přání má pro někoho paní Alena z Hnojníku. Dobrý den, paní Aleno.
4: Dobrý den, zdravím vás pěkně všechny a prosím o zahrání pro mého milujícího manžela, pana Viléma Volného, k jeho dnešním meninám. Milý Vilušku, k tvým meninám ti přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, ať se ti dobře daří, ať stále rozdáváš tu lásku a ty jsi obklopen láskou Boží. To ti ze srdce přeje a za vše děkuje manželka Alena, děti Radomír, dcerky Katka a Lenka a tvoji milující vnoučata. Děkuji moc a zdravím vás.
3: Děkujeme. Mějte se moc hezky, paní Aleno. Naschledanou.
4: Naschledanou.
5: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Ale těch nabídek, no řada.

0: stačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár. Můj Vilém peče housky a málo mě má rád, on očíčka má úzký a věčně chtěl by spát. Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
1: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
2: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
0: Jenom ho nelitujte.

0: si marně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém netek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát. To byla krása.
1: Cože si to dala na ten komín?

0: musí spát. Ať mě to zehněvá, mě to neva, jen když mě má rád.
1: Vilém Pečehousky, Naďa Urbánková, písnička, která dozněla v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď už zdravím paní Aničku z Hrabůvky, dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače, kteří poslouchají toto krásné radio, a dneska bych chtěla popřát mojí dceři Darince Slovákové z Polánky, která se mi narodila přesně ve 12. Takže já jí přeju hodně zdraví, zdraví, lásky a pohody, a jí mají všichni moc a moc rádi. Děkuju moc krát a nashledanou.
1: Dějte se moc hezky, paní Aničko, nashledanou.

0: Jo, třešně zrály. Valdemar Matuška v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď vítám Ondru z Velkých Karlovic. Dobrý den, Ondro.
1: Dobrý den, pane Pískala, srdečně vás zdravím a všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava. A jelikož bylo minulou nedělu Jany, měla svatek Jana, tak bych chtěl popřát dvěm Janám. A první bude paní Jana Novosadová z Halenkova, tak ji přeju dodatečně všechno nejlepší, hodně zdraví, božeho požehnání a co jí daří. No a to jí přeji všichni přátelé a známí a celá její rodina a ještě paní Janě Pekařové z Halenkova.
0: Dobře, takže...
1: Teď přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí božeho požehnání a co jí daří tež.
0: Takže oběma vašim Janám, které znáte, posílám písničku. Vy se mějte moc hezky, Ondro. Naschledanou.
1: Oběma z Halenkova. Díky.

Ligonkáry, fešovci a tancují mládenci. To už byla závěrečná písnička na přání v dnešní hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Po 13. hodině tady bude pořad Alex a host. Dnešním hostem Alex Minářové bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková Solo. No a po 14. hodině už pak začne dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Těší se na vás kolega Pavel Janošec. Richard Piskala vám přeje příjemný poslech.

0: je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Je jich zapsáno více než 7,5 tisíce. Hasiči v Třanovicích budou mít novou zbrojnici. Zemřel Jan Hraběta. Herci divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. Zítra bude jasno až polojasno, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Podle ministerstva školství je jich 7,5 tisíce. To je asi o 2,5 tisíce víc než před 4 lety. O povolení domácí výuky rozhoduje ředitel kmenové školy, kde je dítě zapsané. Součástí žádosti musí být i doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Podle ministerstva školství jsou v domácím vzdělávání nejčastěji žáci se závažnými psychickými onemocněními, pro které je lepší individuální výuka. V Třanovicích začala stavba nové požární zbrojnice. Nová hasičárna bude vedle obecního úřadu. Původní prostory jsou už nevyhovující. Do garáží se nevejdou moderní hasičská auta. Komplikované je taky výjezd ze zbrojnice.
3: Stavba vyjde na zhruba 27 milionů korun a potrvá přibližně jeden rok. V nové zbrojnici najde zázemí výjezdová jednotka. Stará hasičárna bude sloužit pro akce spolku nebo jako klubovna mladých hasičů. Z Třanovic, František Kuča, Český rozhlas.
1: Na zámku v Kravařích na Hlučínsku skončila další část výměny historických oken. V pořadí už třetí etapa obnovy se týkala přízemí severního křídla barokní památky. Jak dodává Sylvie Hříbková z Kravařské radnice, zbývá už jenom jedna poslední část.
4: Teď nás čeká ještě patro, kde je rytířský sál, takže ta okna už jsou taková složitější, už nejsou úplně tak jednoduchá a budeme rádi, když se nám to povede celé, takže potom můžeme říct, že vlastně celý zámek má nová okna.
1: Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký.
5: A teď se skočil z koně.
6: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
5: A největší spisovatel je Jirásek.
7: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
6: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
7: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec.
6: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
8: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec.
6: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou jasno, přechodně polojasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Havířově se v ulici Těšínská srazila dvě osobní auta. Projíždějte místem opatrně. A další komplikace v dopravě hlaste na lince Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
9: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké ranní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký ranní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě
1: českým,
0: našim,
1: no, jo,
0: hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří jsou ty vaši.
1: Našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobít nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznisu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možné filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože ta tam mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénáristy ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho, no ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem taky ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla tak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír, není liš pravda?
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o to o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala vás i tomto?
1: Si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni vždycky řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, jo, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco, no a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový být v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako s kamarádě s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v Humoreskách taky samozřejmě, no takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny, no takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože

0: I obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrost ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už z té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to Babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
1: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
0: No já jsem se tam vrátila, no takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
1: Poslouchá nás.
0: Určitě.
1: Tak ho zdravíme samozřejmě.
0: No musíte ho pozdravit hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ono to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkal, no tak já nevím, tak teď jsme měli takovou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkal, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tady tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byli fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: ale také moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No, no,
0: co je pro režisérku náročnější,
1: no,
0: mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál.
0: Jo.
1: A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě v době,
1: věnoval,
0: kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta Kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Turanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta Kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkal, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila, já už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už je, jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Jasně. Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále, a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo, bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teď dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, mon táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivedla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno mít dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Američani by podle šéfa české diplomacie mohli u Íránu použít české sledovací zařízení. Děti a mladí lidé z Ostravy Poruby můžou využívat nový nízkoprahový klub. V Opavě se opravují chodníky a hřiště poničené povodněmi v roce 2024. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Česko nabídlo Američanům speciální sledovací zařízení použitelné v Hormuzském průlivu. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, který předtím ve Washingtonu jednal s náměstkem amerického poradce pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. V Česku by se taky podle Macinky mohly vyrábět americké zbraně.
2: Macinka po schůzce s Bakerem prohlásil, že je vláda na nabízenou technologii pyšná.
3: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný.
2: Systém údajně dokáže sledovat všechno v okruhu přibližně 400 kilometrů. Macinka taky řekl, že by Američané mohli českým zbrojařům poskytnout své know-how a technologie. Výrobou v Česku by tak Spojené státy doplňovaly svou zbrojní kapacitu. Český ministr se ve Washingtonu sešel i se zástupci ultrakonzervativního think tanku Heritage Foundation. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Macinka by se dnes ve Spojených státech měl ještě setkat s představiteli ministerstev obrany a zahraničí. V centrální části ostravské městské části Poruba slouží dětem a mladým lidem nový nízkoprahový klub. O jeho otevření se zasloužila radnice spolu se sociálním spolkem Centrum. Děti do 18 let můžou v nízkoprahovém zařízení trávit volný čas nebo řešit své potíže s terapeuty.
4: Podle vedení obvodu taková služba v Porubě chyběla. Učitelé na radnici v posledních letech hlásí, že se čím dál větší množství žáků potýká s různými psychickými problémy. V nízkoprahovém klubu se jim může věnovat i odborník na závislosti. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Opravou hřišť chodníků a venkovních ploch pokračuje v Opavě obnova po předloňských povodních. Nově opravený je vnitroblok ulic Antonína Sovy a Kolárova, který slouží jako víceúčelové hřiště. Díky novému povrchu a dalšímu vybavení je tam možné hrát i nohejbal.
5: Obnovují se i záplavami zničené chodníky. Konkrétně se dokončuje 1500 metrů čtverečních podél Ratiborské ulice za zhruba 2 miliony korun. Tyto úpravy navazují na loni dokončený nový most přes řeku Opavu. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Nejoblíbenějším dívčím jménem loni byla Viktorie. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Viktorie rodiče vybrali pro skoro 1200 narozených dívek. Jako druhá skončila Eliška, která se na prvním místě žebříčku držela 13 let. Třetí zůstává Žofie. Mezi chlapeckými jmény i dál vede Jakub. Rodiče tak loni pojmenovali 1320 narozených chlapců. Za ním následuje Matyáš a Jan.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou jasno, přechodně pak polojasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na D1 je za Bohumínem na 375. kilometru ve směru na hranice s Polskem porouchané auto. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Klidné čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Za okamžik uslyšíte o odlehčovací službě. No a také o tom, že více informací by potřebovali v regionu lidé, kteří pečují o osoby s autismem. 170 rodin se zapojilo do průzkumu ostravské neziskové organizace Mikasa. Bližší informace k tématu o odlehčovací službě a poptávce po ní řekneme za chvíli. No a ještě vás ve vysílání pozveme na prohlídku zámku Hošťákovi na Brunsku. A určitě si užijete i trochu krásné muziky. To vše za malý okamžik. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a lidem a rodinám, které pečují o osoby s poruchou autistického spektra, nejvíce chybí v regionu odlehčovací služba. Vyplývá to z nového průzkumu ostravské neziskové organizace Mikasa, tedy organizace, která se specializuje na služby pro lidi s těžkými formami autismu a takzvaným náročným chováním. No a ve studiu už je reportérka Natálie Janešková, která zjišťovala podrobnosti. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Ano, Mikasa si nechala udělat průzkum o tom, jaké jsou potřeby lidí, kteří pečují o někoho blízkého s autismem a náročným chováním. Do tohoto průzkumu se zapojilo přibližně 170 rodin přímo z Moravskoslezského kraje, ale taky necelá stovka rodin z celého Česka.
0: A co by tedy pečujícím lidem nejvíce pomohlo?
1: Podle ředitele neziskovky Mikasa Michala Panáčka chybí lidem, kteří pečují o autisty v regionu především odlehčovací služba.
2: Rodiny mají jakoby velký problém najít nějaké odlehčení, ať už jako ty, které mají mladší děti, čili v rámci školní docházky, takže přes prázdniny najít nějaké odlehčení, zajištění toho dítěte je téměř jako nemožné. A druhá věc, že chybí krátkodobé a dlouhodobé právě odlehčovací služby, typu, že rodič potřebuje na nějakou operaci a vlastně to dítě nemá kam dát, aby se o něj někdo postaral, takže často tu operaci jakoby odkládá.
1: Taky vyplynulo to, že rodiče mají často málo informací o tom, jaká péče je pro ně dostupná, kde oni mohou zažádat a podobně. Přestože organizace spolupracuje i s městy a hejtmanstvím na zveřejňování podobných informací, nejde o jejich hlavní zdroj, pokračuje Michal Panáček.
2: Rodiče dětí s autismem získávají nejčastěji informace od jiných rodičů, nejspíše v rámci nějakého sdílení rodičovských skupin a podobně. Tak mě hodně překvapilo, protože v tomhle tomu jsme si mysleli, že jsme daleko dál a že vlastně ty rodiče mají plno informací a můžou si vybírat.
1: Současně jde na výsledcích vidět, že lidem chybí osobní průvodce, který by rodiče provázel od zjištění diagnózy u dítěte až do jeho úplné dospělosti a třeba i potom. Jako hlavní problém vidí Michal Panáček to, že v regionu je minimum specializovaných sociálních služeb, které se zaměřují přímo na autisty nebo osoby s náročným chováním.
0: Na zrovna nezisková organizace Mikasa v blízké době rozšíří služby právě pro tuto skupinu lidí s náročným chováním. Tak co tato neziskovka plánuje?
1: Mikasa v polovině května zahájila stavbu nové budovy stacionáře. Roste v Ostravě Výškovicích. Současný stacionář funguje přibližně na 100 metrech čtverečných a ten nový bude mít 450 metrů čtverečných, říká Michal Panáček.
2: Tam bude vlastně oplocená zahrada, takže klient má možnost si kdykoliv jít. Teď jsme kousek od hlavní cesty, takže tam je nebezpečí prostě vběhnutí do cesty. Současně jsme pořád jakoby ve městě, takže jim ta integrace může probíhat. A současně nesmím zapomenout i na naše pracovníky, kteří se dnes převlíkají v pracovně sociálního pracovníka a do budoucna budou mít svoje zázemí.
0: O odlehčovací službě a také více informacích, které by potřebovali lidé v regionu pečující o osoby s autismem, jsme ve vysílání hovořili s reportérkou Natálií Janiškovou. Natálie, děkujeme, naslyšenou.
1: Krásný den.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: čem se mluví.
1: Město Bílovec nesouhlasí s návrhem policie na sloučení Bíloveckého obvodního oddělení s tím ve Studénce. Obě oddělení jsou od sebe vzdálená pouhých 8 kilometrů a podle policie sloučení nebude mít vliv na zhoršení bezpečnosti ve městě. Naopak očekává zvýšení efektivity fungování. Jak je vysoká kriminalita na Bílovecku? Plánuje policie další slučování obvodních oddělení v kraji? Téma proberu s náměstkem moravskoslezského policejního ředitele Liborem Šejokem v dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266.
1: A kdo se dovolá do studiu Českého rozhlasu Ostrava jako první, získá dvě vstupenky na besedu Kriminálka. Speciál, protože nejúspěšnější pořad a podcast Českého rozhlasu Dvojka opět vyráží za svými fanoušky a vy můžete získat vstupenky na besedu, která se koná ve středu 3. června v Domě kultury a Kort od 19 hodin tady v Ostravě. Tak kdo je právě teď u telefonu? Dobrý den, tady je Český rozhlas Ostrava. Tak spojíme.

0: provázet. Kdo je právě teď u telefonu? Tady je Český rozhlas Ostrava. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Marcela z Poruby.
0: Marcelko, a vy za to, že jste se dovolala jako první, získáváte dvě vstupenky na besedu Kriminálka Speciál, která vlastně je živou alternativou nejúspěšnějšího pořadu a podcastu Českého rozhlasu Dvojka. Takže máte, doufám, radost z toho.
1: Radost, já vím, já to znám, ano, právě proto jsem volala.
0: Tak, vy se podíváte vlastně do zákulisí známých policejních případů spolu s moderátorem a vyšetřovateli. Zkrátka, Kriminálka znamená rekonstrukci skutečných případů s moderátorem Mirkem Vaňurou. Tak to chce pro vás aspoň ještě fanfáru. Všechno si ještě řekneme, zůstaňte prosím u telefonu, nepokládejte sluchátko. Já vám jenom popřeji, ať si ten pořad užijete, a posluchačům popřejeme příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vám teď prostředkujeme, jak vypadá a hlavně hraje starožitná hrací skřínka s několika dochovanými kotouči, která ovšem i po dlouhých letech umí předvést pořádnou muziku. Jde o historický polifon, který vám pustí na zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku. Polifon doplňuje reprezentativně vybavené pokoje zámecké expozice. No a s kastelánkou Andreou Šírovou polifon vyzkoušela i redaktorka Petra Štrimplová.
1: Poklad mají na zámku v Hošťálkovech kastelánka Andrea Šírová. Popíše, to je přístroj jak starý?
2: No, je to z 19. století, takže už má 150 let a jak já s oblibou při prohlídkách říkám, je to vlastně předchůdce gramofonu,
1: ano.
2: Ale protože nemá zabudované ještě ty kazítka, jak dneska veškerá elektronika, že po dvou letech to nefunguje, tak my si to i po těch 150 letech můžeme pustit a vlastně nás to vždycky doprovodí do další místnosti.
1: Zvukové médium je zvědavé na jiné zvukové médium, takže kastelánka natahuje takovou speciální páčkou ten strojek a tady se už začíná točit vlastně ten kotouček a funguje to na jakém principu? Ten kotouč má v sobě?
2: On má ze spod, jak vidíte ty dírky, tak to je vlastně proražený plech, který tam tvoří z druhé strany zobáčky a tady pod tou tyčinkou je vlastně řada paciček, které zachytnou o ten zobáček, ano. A vyluzují ten zvuk té tónině, jak je to naďobáno.
1: A my tady můžeme na tom kotouči si přečíst, co nám hraje.
2: Polka,
1: naše Mariana. Naše Mariana. No, tak andělská hudba, tady jsou dokonce na výku, ze spodní strany výka toho polifonu, andělé namalování v nějakém uskupení.
2: Takovou tvoří tady kapelu, že jo, bubeník, houslista, tam nějaká harfa, lira.
1: Kotoučku máte slušnou zásobu, koukám.
2: To vlastně paní majitelka, paní Ruso, přinesla, jako, že to máme dát do expozice. Pravděpodobně to koupili v nějakém starožitnictví a je právě úžasné to, že to si můžete tu melodii vyměnit. Většinou ty hrací skřínky mají jenom váleček, na kterém jsou ty zobáčky a hraje to pořád stejnou melodii, nebo tady si můžete prostě vyměnit. Jsou tady polky, jsou tady valci, jsou tady marše.
1: Potěžkám jenom ten kotouč, jestli mohu, velmi
2: máte
1: opatrně.
2: Rukavice, takže samozřejmě.
1: Tak. No, tak to byla už moderní záležitost.
2: Určitě, vlastně tak 19. století.
1: Fonotéka.
2: Ano. Takže několik desek, jsou tady opravdu, tady marš.
1: Ano, německy psáno, takže to ano. Pochází z nějakého.
2: Ale něco je i česky, že? Jako většina je to tak, je to z doby.
1: No člověk by se tady usadil do nějakého měkkého křesílka, zaposlouchal se a chvilku nechal ten čas plynout. Krásná melodie dozněla, tak polifon, jeden z exponátů na zámku v Hošťálkovech, přijďte zažít. Andrea Šírová ze zámku Hošťálkovy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za minutu bude 3:15. No a co můžete v našem vysílání slyšet třeba po 15. hodině? Dostaneme se ke kurzům resuscitace novorozenců a kojenců. Jsou to kurzy pro rodiče, které pořádá nemocnice v Ostravě Vítkovicích a vy o těchto kurzech uslyšíte více už za chvíli. No a také pozveme do pestrobarevného světa květin a dřevin při návštěvě parku zahrad v Ostravě, konkrétně Střední zahradnická škola pořádá v pátek a v sobotu festival květin a bylinek, tak si také nenechte ujít, budeme vás zvát ve vysílání už za chvíli. A nevynechejte ani pravidelnou humoriádu po 16. hodině, protože dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů spisovatel, básník, textař, humorista, písničkář, cestovatel a fotograf Josef Fousek. Spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem vždy nabídnou scénku a vy budete SMS-kami a telefonáty rozhodovat, kterou ve vysílání uslyšíte.
1: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 9 minut zbývá do 15. hodiny. Galerie, muzea a další místa ve Valašském Meziříčí se zítra otevřou návštěvníkům při muzejní noci a také koupaliště v Osoplaze zahájí příští sezónu. No a my se i zaměříme na zápas českých hokejistů, kteří odpoledne nastoupí k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa. To jsou totiž informace, které zazní ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava přesně v 15 hodin.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V uplynulém týdnu v Česku zdražil benzín, nafta zlevnila. Koupaliště v Osoblaze otevře příští sezónu. Čeští hokejisté odpoledne nastoupí k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. V Česku v uplynulém týdnu zdražil benzín a nafta zlevnila. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 43 korun. Před týdnem byl o 16 haléřů levnější. Nafta zlevnila o 56 haléřů. Litr teď řidiči natankují v průměru za 40 korun a 40 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevnější benzín natankují řidiči v Jihočeském kraji. Nafta je nejlevnější v Karlovarském kraji. Naopak nejdražší paliva jsou tradičně v Praze. Radnice v Osoblaze chce příští sezónu otevřít tamní koupaliště. Tento týden začala obec s rekonstrukcí areálu. Koupaliště bude mít nové technologie i bazén. Osoblaha tam chce zároveň postavit nové sociální zázemí a bufet. Původní koupaliště zničila povodeň v roce 2024, říká nezávislá starostka Jana Dohnalová.
4: Díky obnově našeho koupaliště nejenom, že se nám zvýší cestovní ruch, ale můžeme nabídnout turistům, co tady budou v kempu nebo návštěvníkům velkou škálu možností využití tady toho rekreačního areálu, kde máme nejenom fotbalové hřiště, nové sportoviště, víceúčelové hřiště, rybník a teď nově bude krásné koupaliště.
2: Valašské Meziříčí se zítra zapojí do festivalu muzejních nocí. Akce propojí 27 kulturních institucí ve městě. Tradičně k nim patří i Muzeum regionu Valašsko, které podle mluvčího je Jiřího Koňaříka nabídne program v kostele Nejsvětější Trojice i v zámku Kinských.
5: Na zámku Kinských vás čeká kvíz ve výstavě Pomocníci v domácnostech našich prababiček. V rámci výstavy Bzuk od školních zahrad si zase vyzkoušíte, jak rychle dokážete zakouklit housenku bource Morušového a také vám ukážeme, proč a jak se roubují stromy. V kostele Nejsvětější Trojice vám nabídneme volné prohlídky a od 18 hodin vernisáž výstavy Zapomenuté fotografie Jiřího Fojtíka.
2: Návštěvníci budou moci využít silniční vláček, který je mezi festivalovými zastávkami proveze. Sport. Čeští hokejisté odpoledne nastoupí k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu se od 16 hodin a 20 minut utkají s Finskem. To bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Souběžně se utkají v repríze finále olympijského turnaje Kanada a Spojené státy. Ve 20 hodin a 20 minut začnou duely Norsko-Lotyšsko a Švýcarsko-Švédsko.
3: Počasí.
2: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou jasno, přechodně pak polojasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě v Mariánsko-Horské ulici za výjezdem na Frýdek místek ve směru do centra se zdržíte. Srazila se tam 4 auta a provoz je řízen kyvadlově jedním místním pruhem. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hezké odpoledne, 4 minuty po 15. hodině přejeme ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Za okamžik se podíváme do nemocnice v Ostravě Vítkovicích, kde začínají skurzy resuscitace novorozenců a kojenců pro rodiče. Přidáme detaily a také vás pozveme za květinami, jejich pestrovarebným světem, protože pro veřejnost se otevírá párkrát ročně Park zahrad v Ostravě. Nejbližší příležitost bude tento pátek a sobotu. Kde park zahrad přesně najdete, uslyšíte také ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, a to krátce před 15:30. Hezký poslech i písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: 10 minut po 15. hodině přejeme klidné odpoledne. Pojďme se podívat na novorozenecké oddělení nemocnice v Ostravě Vítkovicích. Tam totiž otevírají kurzy resuscitace malých dětí. Lékaři rodičům vysvětlí, jak podat první pomoc třeba při náhlé zástavě dechu u novorozenců nebo kojenců. Více už nám řekne vedoucí lékařka novorozeneckého oddělení Suzana Michálková, se kterou jsme v telefonickém spojení. Hezké odpoledne přejeme.
1: Taky přeji hezké odpoledne.
0: Paní doktorko, proč jste se rozhodli tyto kurzy uspořádat?
1: Celkem jednoduché, naše sestřičky, porodní asistentky, laktační poradkyně ve svých předporodních kurzech měly opakovaně dotazy od rodičů a byly žádány tyto kurzy, takže jsme jim vyšli vstříc.
0: A jak kurzy budou vypadat? Mohou si záchranu dítěte rodiče přímo vyzkoušet například na figurínách?
1: Samozřejmě tady toto bylo mou podmínkou, aby opravdu to byla praktická zkouška nebo respektive praktický nácvik. A k tomuto účelu jsme pořídili 4 resuscitační panenky, kde můžeme simulovat jak dýchání z úst do úst, či z úst do úst a nosu u těch zrovna malých dětí a masáž, kdy i to miminko dává signály jasné, že je tato činnost prováděná správně.
0: Důležitá věc, kdy bude první kurz a jak se mohou případní zájemci přihlásit?
1: První kurz nás čeká na den dětí, čili v pondělí 1.6. máme zahájení, kdy již možná tento kurz je zcela už naplněn, protože naše webové stránky již to avizovaly a tento kurz se naplnil, což jsme velmi rádi a tímto odpovídám, že může se zájemce, ať rodič nebo jiný pečovatel pro širokou veřejnost, může přihlásit přes naše webové stránky, kde je rezervační systém.
0: Takže další termíny samozřejmě jsou připraveny a velký zájem svědčí o zodpovědnosti rodičů, kteří třeba čekají dítě.
1: Třeba. Určitě a jsme za to velmi rádi.
0: Nemocnice v Ostravě Vítkovicích začíná s kurzy resuscitace novorozenců a kojenců pro rodiče. Hovořili jsme o tom s vedoucí lékařkou novorozeneckého oddělení Suzanou Michálkovou. Děkujeme a přejeme, ať se vše daří. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jirku.
1: Kateřina Marie Tichá, vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 15 hodin 21 minut a zveme za květinami, protože Střední zahradnická škola v Ostravě pořádá v pátek a v sobotu festival květin a bylinek. Návštěvníky čeká floristická show, květinové dílny, spousta sazeniček, využít mohou i přítomnosti odborníků a zkonzultovat to, s čím si na zahradě nevědí rady. A pokud se do areálu školního zahradnictví v ostravské části Nová Ves vydáte, tak nevynechte ani prohlídku tamního parku zahrad. Podívala se do něj i redaktorka Iva Havlíčková.
2: S Kateřinou Števkovou, odbornou učitelkou Střední zahradnické školy v Ostravě, vstupujeme do parku zahrad.
3: Najdete tady renesanční zahradu, gotickou zahradu, orientální zahradu, tak v jednotlivých takových částech, čtvercích, obdélnících se můžete podívat na moderní stvárnění historických prvků.
2: Tady vidím, že studenti pracují pilně, připravují všechno na ten den otevřených dveří. Všechen plevel musí pryč.
3: Tady máme studenty a chystáme jak takové ty běžné činnosti, pěkně vám to připravit, načistit, ale také budeme instalovat florální objekty, které už tady žáci mají připravené. A jsou to konstrukce ozdobené květinami, trávami, mechem, cokoliv, co budeme mít v ruce a co se nám bude v tu chvíli danou líbit, tak bude to taková socha v našem parku, tak to budou florální objekty.
2: Začneme popisem hned třeba tady té zahrady po pravé ruce. Ona má takový kruhový půdorys.
3: Ano, je zpracována v takových velkých kortech, jak by byla gotická zahrada, která přechází vlastně v takové renesanční prvky, které jsou dělány jako ty koberce, které byly v zahradách vysázeny, tak společně s kamenem, s dlažbou, která je tady pojata trošičku netradičně, protože tu dlážděnou plochu dělají okrasné kachličky, barevné prvky, které to vnáší do takového krásného kulatého prstence vlastně tu energii toho nového.
2: Takže to je renesanční zahrada.
3: Renesanční zahrada. Potom, když jsme procházeli na druhou stranu, když se podíváme, tak tady je skupina vzrostlých stromů, jsou tady platany, jsou tady lípy, akáty, javory a pod nimi jsou podrostové trvalky, ale hlavním takovým jsou letničkové záhony, které jsou vysázeny v takových barevných kobercích. Potom bychom prošli trošičku na část naprosto ostravskou, protože se vymyká tomu klasickému pojetí, protože se nacházíme na haldě Ema v podstatě. Nacházíme se v takové ostravské ruderální části. Když si vejdete dovnitř, tak tam najdete to typické pro Ostravu, jsou nějaké kopečky, haldy, které tady máme. Máme tady železo, tak je to vytvořeno jako takový meandr, ze kterého vlastně se můžete projít po uhelné stezce, kterou nám tady znázorňuje tmavý kámen a jste v takovém betonovo-ocelovém srdci Ostravy.
2: A kolem dokola jsou břízy a ty taky na haldu Ema patří
3: tak,
2: vlastně.
3: Tak, takové náletové dřeviny, trošku to tady vypadá jako buřina. Účelem je, že to má žít volným životem, tak jako to najdeme volně v přírodě.
2: A kdo by

0: říkalo ička, ještě se tomu ička, anebo obrovské kusy solitérního lomového kamene, tak ty bychom tady taky našli.
1: Pokračujeme s Kateřinou Štefkovou Procházkou parkem zahrad ve střední zahradnické škole v Ostravě. A jsme kde?
0: A jsme u orientální části, která je symbolizovaná stálozelenými dřevinami. Jsou tady rododendrony, které právě dokvétají, bobkovišně, a už nám odkvetly průnosy, které dělají takovou hlavní kostru z vyšších keřů.
2: Říká Kateřina Štefková ze střední zahradnické školy v Ostravě. No a do tamního parku zahrad, který bývá pro veřejnost otevřený jen při speciálních příležitostech, se vrátíme opět po písničce od Karla Gotta. Tak hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: A zpátky do parku zahrad ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Najdete v něm různé typy zahrad, jako renesanční, gotickou nebo moderní, která navozuje atmosféru ostravské haldy se zbytky železného šrotu. O takzvaný park zahrad se starají studenti střední zahradnické školy v Ostravě. Čas od času pozvou na prohlídku i širokou veřejnost. Vydat se tam můžete už zítra a v sobotu a odpočinout si ve stínu akátů anebo si prohlédnout kvetoucí tabák. A park zahrad prošla i redaktorka Iva Havlíčková.
1: Pokračujeme s Kateřinou Števkovou procházkou parkem zahrad.
2: A přejdeme, ano. Přejít tady do části, která je vytvořena jako kulisou stěn. Kdybychom se postavili doprostřed, tak se vám tady bude krásně dělat ozvěna. Záleží během dne, tak se to trošičku mění, ale dělá to tady i tak

0: takový zvukový efekt a jsou tady vysázeny trvalky, takové, které jsou vhodné do různých podmínek, protože ta pravá část je opravdu extrémně náročná na světlo, hlavně je tady extrémní sucho, protože je celodenně osvícená a ještě je uzavřená vlastně jako kdyby v takových blocích, takže rostlinky, které vydrží tam, už vydrží úplně všude. Když člověk by nevěděl, co nasadit, tak když si vyberete cokoliv odsaď, tak to už přežije opravdu všechno.
1: A které to jsou, které přežijí všechno, protože to teplo přece jenom teď ty zahrady začíná trošku ovládat, to teplo, horko a nemají všichni čas na tu každodenní údržbu?
0: Tak je tady z takových držáků je sandolína, šalvěje tady máme tady veronikástrum, hemerokálisy, čemeřice, které nám odkvetly, anebo kontryhely, které teďkom zrovna narůstají, tak to je malinký výčet těch trvalek, které tady jsou. A přešli bychom do travní části, kde jsou udělány posezení, když si člověk chce odpočinout, jsou tady nainstalovány i lavičky, tady by se dalo spočinout ve stínu akátů a posedět si u travních takových velkých vln, tak jako na moři nebo v krajině, když se vlní, tak jsou tady vysázené travníkové koberce.
1: Ale já ještě zkusím tu ozvěnu s dovolením.
2: Haló,
0: tady? Tady?
1: Tady, haló. Lovíme ozvěnu, to může být taková zábavná vložka při prohlídce zahrad. Ano, ano. A teď jsme došli k tomu posezení v tom stínu. V dnešním slunečním dni se to hodí.
0: Je tady i chladek, díky tomu, že tady jsou trávníky, jak udržované, sekané, tak potom rostliny v záhonech, tak tady je naprosto příjemné klima. Hned za živým plotem tak teče potok, takže tady je i velmi příjemně. Ten potok není vidět, protože dělá hranici toho pozemku.
1: Ještě máme něco před sebou k vidění.
0: Ještě tady máme bylinkovou zahradu. Jsou tady bylinky různého využití od šalvějí, levandulí, ale pažitky, tabák tady máme třeba vysázený, takže jsou tady různé druhy bylinek.
1: Můžete mi ukázat tabák? Zkusila bych třeba přičichnout, jestli ucítím tabákovou vůni.
0: Momentálně určitě takový nebude. Teď je čerstvě vysázený, ale co na něm bychom obdivovali, tak jsou jeho květy, protože tabák, jakožto letnička, tady u nás nádherně kvete v různých barevných kombinacích. Je to ta vysoká rostlina a ona dokáže mít obrovské listy, celá ta plocha se zapojí. Je to čerstvě vysázené, takže ty rostlinky dostaly na sluníčku trošičku zabrat, takže chviličku budou vypadat třeba z týden ještě takové malinkato smutnější, ale za chvilinku oni krásně narostou. Jinak z bylinek je tady třeba borágo, brutná, což je velmi krásná květina s nádherně blankitně modrými květy. Až pokvete v létě, ty květy jsou i jedlé, takže se dají s ním zdobit třeba z pokrmy, no a nebo klasická bazalka.
1: A která ta část té zahrady je vaše nejoblíbenější toho parku zahrad?
0: Já nemám úplně vyhraněnou část. Já mám strašně ráda každou tu dobu, která je. Každá nese si své kouzlo. V rámci podzimu jsou úplně nádherné ty travní vlny, třeba z miskantus, který tam roste, nebo odkvetlé trávy. Tak a ještě se to listí na nich začíná pomalinku nabarvovat. Tak třeba při podzimu ty trávy teďkom v létě, když začnou kvést, tak trvalkové záhony. Když máme čerstvě nasázené letničkové záhony, barevné, takže není to jedna zahrada celý rok, ale je to vždycky ta část, která k tomu období patří.
1: Dodává Kateřina Števková z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helfštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: čem se mluví.
1: Město Bílovec nesouhlasí s návrhem policie na sloučení Bíloveckého obvodního oddělení s tím ve Studénce. Obě oddělení jsou od sebe vzdálená pouhých 8 kilometrů a podle policie sloučení nebude mít vliv na zhoršení bezpečnosti ve městě. Naopak očekává zvýšení efektivity fungování. Jak je vysoká kriminalita na Bílovecku? Plánuje policie další slučování obvodních oddělení v kraji? Téma proberu s náměstkem moravskoslezského policejního ředitele Liborem Šejokem v dnešním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví?
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 15:53, stále posloucháte Český rozhlas Ostrava a rádi bychom připomněli humoriádu, která začíná už po 16. hodině. V ní bude nabízet scénky a ukázky z pořadů spisovatel, básník, textař, humorista, cestovatel, fotograf Josef Fousek a s Pavlem Kučerou nabídnou vždy scénku, o které budete rozhodovat, kterého z komiků byste rádi slyšeli. No a předtím přidáme samozřejmě i zprávy Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: V Karviné se obnovuje vodorovné dopravní značení a přechody pro chodce. Lidé můžou v programu Nová zelená úsporám Light žádat až o 2milionovou bezúročnou půjčku. Čeští hokejisté se přesunuli do Curychu k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Karvinské technické služby plošně obnovují vodorovné dopravní značení ve městě. Příznivé počasí umožňuje zvýraznění přechodů pro chodce, směrových šipek a zákazových čar. Prioritu mají přechody přes silnice, pak přijdou na řadu symboly pro osoby se zdravotním omezením a značení pro cyklisty, dodává mluvčí Karviné Monika Danková.
2: Práce probíhají postupně v různých částech města a technické služby je plánují tak, aby co nejméně omezovaly dopravu. Samotná realizace je přitom výrazně závislá na počasí.
0: Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moc požádat nízkopříjmové domácnosti. Rezort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
3: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 milionů korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
0: Domácnosti můžou o dotaci nebo půjčku žádat od 25. června do 31. října. Hasiči v Třanovicích budou mít novou zbrojnici vedle obecního úřadu. Původní prostory jsou už nevyhovující. Do garáží se nevejdou moderní hasičská auta a komplikovaný je taky výjezd ze zbrojnice. Stavba vyjde na zhruba 27 milionů korun a potrvá přibližně rok. V nové zbrojnici najde zázemí výjezdová jednotka. Stará hasičárna bude sloužit pro akce spolku nebo jako klubovna mladých hasičů. Sport. České hokejisty čeká ve Švýcarsku čtvrtfinále mistrovství světa. Od 16 hodin a 20 minut do něj nastoupí proti Finům. Včera se národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před duelem s Finy těší na střet s výraznými hráči zámořské NHL.
4: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle. Člověk na ně kouká v televizi, když hrajou v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy. Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou jasno, přechodně pak polojasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně. Přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 67 mezi Dětmarovicemi a Koukolnou se srazilo osobní auto s motorkou. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
5: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
6: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody na mě představte si Jukl Kapr Fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
5: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
1: Humoriáda.

0: Bojte všichni, no nic, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, zaprstete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fousků svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miluška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paliček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší.
1: To bude prima
2: mě a oni nás.
1: 3. září Fousků svět. A prý se také jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno,
2: je to,
1: Kladný,
2: a je to můj domov,
1: no,
2: že?
1: Jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fousků svět, kterou bude ilustrovat mé fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady,
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a
2: o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouři, seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru, neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu jí říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty zady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, udělá to další takový. Docela tichoun se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak. Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiném roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano. Konečně chytne viník a až se samozřejmě zase dostane do situace, no, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Pradědeček Fousadlo vyprávíte o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomíne kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. Mm-hmm. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil moji kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v Semaforu to byl zážitek se s ním setkávat, byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplývali chodkami, neplýtval s nimi.
1: Uh-huh. Tak Petr Nárožný by Petr, mohl pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co dohlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z vět, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to ano. Je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miroslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v Semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil zásluhou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: A děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se stalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy.
5: Ahoj.
2: Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já
2: sádím
6: knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bez vás, máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda. To
7: je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni společně, odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagón, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už, aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím dostatí... vás, perunky má kdo ještě? Organizační?
7: Perunky mám já.
9: Perunky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek.
9: Šimek, prosím vás. Šimek,
7: tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, když je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, nikoho zatáhnu na kyšno. Divadelní akce, podívejte se na mě, já mám ruce jako bagr, hrám mi do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili, když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie.

0: No a my můžeme začít.
1: Já už dávno jedu. S váma bude veselo. Co je? Vás to bere hodně, že jo?
0: No co by bylo? Vyjíždíme z ranžíru, šibujou Wexle.
1: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi ohled.
0: Ale to se nechce si do vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
1: No promiňte, teď jsem toho snad tolik ještě neřekl.
0: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
1: Tak si spěte si, oni vás stejně zbudějí.
0: Kdo?
1: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
0: Průvodčí chodí až za Kolínem.
1: Co jste to říkal teď?
0: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
1: Víte to jistě?
0: Jasně.
1: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě nekoupil.
0: Ale jste bez těch důvěrností, no co to má znamenat, dejte tam odtět pryč.
1: No já jsem vám jenom chtěl...
0: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, necháte mě spát.
1: Zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme. Ve výstupu

0: životopis.
1: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název, co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, tvrdý chléb je pro prasata škoda a špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola, taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
4: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
3: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola, tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a
1: dobrý taky den.
4: Zase pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Pavelu.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauta.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, bezva... tady Patiš. Zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlinko, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdař Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jo, Benduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě. No. Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, na ně ono už vlastně dneska, zítra, to je možný, já se radši zeptám, já se to mám a hned se to dozvím, dáš jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. A jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Je, někdo odemkl. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To nemůžeš. To bude Karel. Bože, to bude Karel. Tak to přichodím.
9: Ježiši, můj, tam je to. Ty jsi ho vylákal, Freddy!
10: Co?
11: To Karlínko...
10: Ne, moment, moment, to kdo přišel?
11: Já povídám, tedy, tady, už je tady.
10: Já bych si říkal, Freddy, tohle je tady, tady já! Zalázni!
11: Zavři oči, a nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
10: Nebo žádný šas, kde dívám, já nevidím.
11: Pojď, no to nevadí. Počkej, lužičku, druhou.
10: Jak jí vám mě připravila, lužička připravení. Pořád si nebo chudám na vývodě, co tak?
11: Já mám nápad, Karlinku, já mám nápad. No. My půjdeme na večeři.
10: Tam se?
11: To ne, my půjdeme
10: na večeři. Ale prosím, něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se z kivečky
11: doma. Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si
10: šampaňský.
11: Šampus ne.
10: Tak, proč ne?
11: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, yeah. Jsem chtěla malovat. A oni povídali, co jsem to přemýšlela.
10: To ty jsi mě, viď?
11: No.
10: Žádný játýrka, žádný.
11: No.
10: No tohle snad není.
11: No to je nemožný.
10: Tohle snad není možný.
11: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Tak, kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala denně. Karle, denně.
10: To jsi zalévala vermutem?
11: No dovol, jak by se tam...
10: Jo, z toho cítí
11: vermut. Vermut.
10: V týhle chudínce vlašskej salát, tamhle přeciní voholenej kaktus, co jsi tady dělala?
11: Já to uklidím, to...
10: Co je tohleto?
11: No co by to byla pánev?
10: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
11: Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatý knedlíky.
10: A co ty flašky tady chodí? Co je plno flašek?
11: Je hodně.
10: Co to znamená tohleto? Ještě komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně lahve, když jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, vlastnice, tohle. No tak bluf!
11: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
10: No. Přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
11: Ne, to byl ještě plný, Karlo.
10: Ano.
11: To byl plný.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04. Pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku. Děkuji, zdravím vás. A srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností, a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi, a je to o dětech, a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví, a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abych on nějakou tu knížku nevzal.
1: Dobře.
3: Já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro Ačko, děkujeme.
2: Pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko, mm-hmm. A prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia. Mm,
1: děkujeme pěkně. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý den. Kdo je další?
6: Dobrý den. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdělit každý den pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paň, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Jste poházený po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí. Děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé. Už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co jsem rád.
1: Dobré odpoledne, kde je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy. Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky. Písničku,
1: tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, uh-huh. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Liknovska.
3: Děkuju vám. Moc
1: děkujeme.
3: Děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí Návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak se to říkáš, ano? Myša vytáhne paty a kočky mají brejt. No, pitomec. Já, pitomec, já tam neupí v lázních, pokud v bahně, přitom na sebe nemyslím na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli je? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. A mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to, jak jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na předschodu vydlela krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: Ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já, ne, ne, paní, ne. Já bahno.
10: Já bych to takhle malinko.
9: Ježiši Maria, myšle.
10: Jaký myšle?
9: Žádný myšle, ale moje šandy zapešený v šunkofleka. Co to má znamenat tohleto?
10: No to já nevím. Docela moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkoflety se pečou. Jaký od soulu starý měl, jaký ti pečou ty šunkoflety? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma čandama. Mluvky, ty...
10: No dovolte, já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Ale žádný čárky nevidím.
10: Ale když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
10: To ti klidně můžu říct.
9: On to mě řekni, to je zajímá.
10: To ti řeknu, a to tě bude zajímat. Tak, Tanja! No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
10: Padaly takovýhle.
9: Holubí vejce.
10: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrz ten. No, jak si ho pořád ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
10: A to je tě málo?
9: Ten to je Fox terrier, když mám tady komediánský
10: hůd. Pejsáneček to byl. No a potom přišli holky. Karlo, dělej si pohodličko.
9: Herbert jako v tanku. No to by se musel tady najít v tom Herbertu někde.
10: Nožičky.
9: No, člověk jenom vytáhne pod tím bajháku.
10: Skoro na své místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale tak nejde tam tady.
10: Si tady, druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
10: A pokoj. Co? Co je zase?
11: Moment.
9: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Už mě rozšlapal, bačkovi skoro o tři číslo. Říkaj, že to byly holky.
10: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnikatá.
9: No, jsem nám zhubnul, ano. A to je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil vody jaký lavíc. Neříkej mě, že zhubne noha.
10: Nejdřív zeštěvně.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: TEMU dostalo od Evropské komise pokutu 200 milionů eur. V Ostravě vzniká nový stacionář pro lidi s autismem. Čeští hokejisté prohrávají po první třetině čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem 0-2. Zítra bude jasno až polojasno, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Evropská komise dala čínské společnosti TEMU pokutu 200 milionů eur v přepočtu téměř 5 miliard korun za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy podle unijní exekutivy naznačují, že spotřebitelé se na platformě TEMU s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Tajný nákup, který byl součástí šetření, odhalil například nabíječky, které neprošly základními bezpečnostními testy, nebo hračky obsahující nebezpečné chemie. Látky. Nezisková organizace Mikasa začala v Ostravě Výškovicích stavět nový stacionář pro osoby s autismem a náročným chováním. Má nahradit původní nevyhovující prostory, které si organizace pronajímá. Aktuálně na dokončení stavby chybí 6 milionů korun. Nový stacionář bude mít větší kapacitu. Zázemí bude pro pracovníky i klienty bezpečnější, říká vedoucí služeb se zaměřením na podporu pozitivního chování Michaela Nosová.
2: Ten nový stacionář bude koncipován tak, že tam budou relaxační zóny, takže když bude klient opravdu přetížený, může jít do místnosti, která bude mu přizpůsobena. Jo, bude tichá, třeba tmavá, pro někoho tam bude hrát hudba, pro někoho tam bude jenom vák, bude tam probíhat nějaká terapie.
0: Opravou hřišť, chodníků a venkovních ploch pokračuje v Opavě obnova po předloňských povodních. Nově opravený je vnitroblok ulic Antonína Sovy a Kolárova, který slouží jako víceúčelové hřiště. Díky novému povrchu a dalšímu vybavení je tam možné hrát i nohejbal.
3: Obnovují se i záplavami zničené chodníky. Konkrétně se dokončuje 1500 metrů čtverečních podél Ratiborské ulice za zhruba 2 miliony korun. Tyto úpravy navazují na loni dokončený nový most přes řeku Opavu. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Na zámku v Kravařích na Hlučínsku skončila další část výměny historických oken. V pořadí už třetí etapa obnovy se týkala přízemí severního křídla barokní památky. Jak dodává Sylvie Hřibková z Kravařské radnice, zbývá už jenom jedna poslední část.
4: Teď nás čeká ještě patro, kde je rytířský sál, takže ta okna už jsou taková složitější, už nejsou úplně tak jednoduchá a budeme rádi, když se nám to povede celé, takže potom můžeme říct, že vlastně celý zámek má nová okna.
0: Kravařský zámek má také nové toalety pro návštěvníky a připravují se další rekonstrukce. Sport. Čeští hokejisté budou muset ve zbytku čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku dotahovat skóre. Finové vedou po první 20 minutovce 2-0. Počasí. V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou jasno, přechodně pak polojasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na D1 je na 347. kilometru ve směru na Ostravu porouchané auto. Projíždějte tam velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Co 4 minuty po 17. hodině čeká nás aktuální zpravodajský přehled. Co uslyšíme? Památkáři zpracovávají novou, menší podobu památkové zóny u Šikmého kostela v Karviné. Proč? To řekneme za malý okamžik. Také pozveme mezi mladé umělce ve Frýdku Místku. Dnešek je dnem, kdy v rámci tradiční akce Sush Open představují své umění ostatním. No a také se dostaneme k pravidelnému diskuznímu pořadu O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem, ostatně jako opět. Přidáme také předpověď počasí s meteorologem a bude toho samozřejmě více. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ostravští památkáři se pustili do přepracování původního návrhu památkové zóny v karvinské části Doly. Jde o území na dohled známého šikmého kostela, kde dříve bývalo centrum zaniklé Karviné. Ta musela v průběhu času ustoupit těžbě. Nový návrh památkové zóny teď bude zohledňovat lokalitu určenou pro průmyslové haly a ve výsledku tedy bude menší. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Moravskoslezského kraje prodává v průměru za 42 korun a 78 haléřů. Před týdnem byl o 6 haléřů levnější. Naopak nafta zlevnila o 69 haléřů na litru, za který teď řidiči dají průměrně 40 korun a 39 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, natankují v našem regionu řidiči nejlevnější benzín na Karvinsku a naftu na Novojičínsku. Naopak nejdražší benzín je na Ostravsku a nafta na Bruntálsku. Radnice v Liptani na Bruntálsku začala se zateplením tamní školky. Obec tak pokračuje v už započaté rekonstrukci budovy, která už má nová okna i střechu. Podle tamního nezávislého starosty Miroslava Řeznička zaplatí část nových nákladů dotace na podporu znevýhodněných oblastí. Zateplovací práce potrvají až do konce srpna, ale provoz budovy výrazně neomezí. Karvinské technické služby začaly plošně obnovovat vodorovné dopravní značení ve městě. Příznivé počasí umožňuje zvýraznění přechodu pro chodce, směrových šipek i zákazových čar. Prioritu mají přechody, následovat budou symboly pro osoby se zdravotním omezením a značení pro cyklisty. Práce probíhají postupně, aby co nejméně narušovaly dopravu. Třinecký průvodce pomocí pomůže nasměřovat lidi v potížích na odpovídající sociální služby. V novém tištěném adresáři jsou k dispozici kontakty na organizace pomáhající rodinám v nouzi, lidem s psychickými problémy nebo v bytové nouzi. Nechybí ani služby v okolních obcích. Průvodce bude k mání na veřejně přístupných místech, jako jsou ordinace lékařů nebo úřady. K vyzvednutí jsou i na třineckém magistrátu. Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem porazili na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě Brazilce 22-20 a 21-18 a ve svém úvodním utkání ve skupině zaznamenali první českou výhru v hlavní soutěži. Na elitním ostravském sportovním klání přidali další vítězství i Kateřina a Anna Pavelkovi, které proti Švýcarkám odvrátili 4 matchboly.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte zpravodajský přehled Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji. Ostravští památkáři připravují nový návrh památkové zóny v karvinské části Doly. Bude menší, než původně chystali. Jde o území na dohled známého šikmého kostela. Dříve tam bylo centrum zaniklé Karviné, která musela ustoupit těžbě. Teď tam vzniká prostor pro průmyslové haly.
1: Dnes, když člověk stojí před šikmým kostelem, tak vidí les, louku. V případě průmyslové zóny by viděl minimálně obrysy hal výrobních. Došlo by k zničení centra Staré Karviné, to znamená toho nejcennějšího, co tam vůbec je pro turisty, pro pamětníky.
2: Předsedkyně spolku Stará Karviná Tereza Ondrušová popisuje, jak by to vypadalo na místě, které ročně navštíví 10 000 lidí. Kvůli zachování paměti na město, které muselo ustoupit těžbě černého uhlí, poslala v loni na Ministerstvo kultury návrh na vyhlášení památkové zóny na celém území Staré Karviné. Podle ředitele Ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Michala Zezuly teď mají pracovat na novém vymezení zóny.
3: Ministerstvo kultury chtělo, aby Národní památkový ústav vypravil další variantní řešení v rozsahu památkové ochrany. Bylo doporučeno, abychom zohlednili veškerou schválenou územně plánovací dokumentaci v tomto prostoru a vlastně pozornost upnuli především na prostor v okolí šikmého kostela a dále směrem k dolu Gabriela a k zámeckému parku v Solci.
2: Podle Michala Zezuly příprava zmenšené varianty potrvá měsíce a promluví do ní i archeologové z Akademie věd. Náměstek primátora Karviné Andřej Bizoň, zvolený za socdem, posun v jednáních vítá.
4: Zkusíme skloubit všechny záměry, to znamená záměry památkové péče, historiku, ochrany té přírody a samozřejmě i výhled k rozvoji města směrem třeba k průmyslové zóně.
2: Podle mluvčí ministerstva kultury Barbory Šťastné rezort zohledňuje všechny relevantní veřejné zájmy, včetně ochrany kulturního dědictví. Teď nechce předjímat, jestli a v jakém rozsahu památková zóna vznikne. V průmyslových halách mají najít práci tisíce lidí. Stát budou i na místech, kde za druhé světové války byly zajatecké tábory. Před stavbou hal v těchto místech loni varovala i Rada vlády pro paměťovou agendu. Z Karviné Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. A děti ze základní umělecké školy ve Frýdku Místku dnes vyměnili učebny a koncertní sál za stín vzrostlých stromů. To zní velmi poeticky. Připojili se totiž k festivalu ZUŠ Open a

0: Doma z obcových fletem do celostátního kola.
1: Malé děti končí a pan Vít Pavlíček, akordeonista, ano, já vím, on se musí chystat, ale nedá mi to, abych se vás taky nezeptala, koho vy tady dneska máte.
2: Tak mám tady nové akordeonové trio a mám tady jednu úplně začínající solistku, která je moc šikovná.
1: Přibývají vám noví žáci.
2: Věřím, že to bude na vzestupu zkrátka.
1: Tak a pan Vít Pavlíček je velmi nervózní, už odbíhá chystat svoje ovečky. Já se vracím k panu řediteli a zeptám se, Zuš Open, vy se vlastně zapojujete už od prvního ročníku a já jsem tak přemýšlela, že to je vlastně ideální termín, vždycky ten květen, červen, protože děti mají naučeno, předehrávky v plném proudu, soutěže.
0: Je to tak, po této stránce určitě ano, ale po stránce jakoby počasí tento rok je vlastně takový, že nám to opravdu vyšlo bez nějakých nervů, protože předtím poslední tři roky, nebo co si pamatuju já, tak vždycky to bylo s nervama, protože si nám to teda vyjde a jestli to uskutečníme díky počasí, ale to z toho opravdu vyšlo, takže je to super.
1: Vyhlédla jsem si šikovné zpěvačky a zpěváky, kteří pod vedením paní učitelky Kateřiny Žochové přespívali celou Karkulku. Tak holky, jak se vám zpívalo?
3: Dobře!
1: No jej, a bylo to těžké si zapamatovat všechna ta slova a melodii?
3: Jo!
4: Jo!
1: Tak to slyšíte, paní učitelko, jak jste je to dokázala naučit, aby s takovým nadšením úplně krásně přespívali tak dlouhou skladbu?
5: Opravdu ji trénovali s chutí, bavilo nás to, bylo tam spoustu legrace, vytvořili jsme si krásné kulisy a myslím si, že to mělo pěkný úspěch i u rodičů. Je to zase něco jiného než v koncertním sále ve škole.
6: Všichni se tady trochu stydíme a bojíme se, ale jdeme to překonat, protože je to hodně lidí, ale i tak se aj všichni těšíme.
1: Tak to slyšíte, milí posluchači. I o tom je vlastně umění navštěvovat základní uměleckou školu, aby děti, i když mají strach, tak předvedli své umění ostatním, tak jako právě dnes na ZUŠ Open v Sadech Bedřicha Smetany ve Frýdku Místku.
7: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Je čtvrtek 28. května 17.30 a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná rozhovor O čem se mluví. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. Zastupitelé města Bílovce na Novojičínsku v pondělí na mimořádném zasedání vyslovili nesouhlas se záměrem zrušení obvodního oddělení policie České republiky ve městě. A to je téma pro mého dnešního hosta. Tím je Libor Šejok, náměstek ředitele krajského ředitelství policie České republiky v Moravskoslezském kraji. Vítejte.
2: Přeji krásný den všem posluchačům.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví?
1: Pane náměstku, jsem velmi rád, že jste přišel na rozhovor do Českého rozhlasu v Ostravě na to dané téma. V pondělí zastupitelstvo města Bílovce tedy vyjádřilo vlastně nesouhlas s tím návrhem policie České republiky, že by se měly vlastně sloučit obvodní oddělení policie ve městě Studénka a ve městě Bílovec s tím, že by mělo být z Bílovce přesunuto všechno do Studénky. Vysvětlete mi vlastně, jakým způsobem policie monitoruje tu činnost, že došla k tomuhle rozhodnutí tato dvě oddělení sloučit.
2: Policie už dlouhodobě sleduje efektivitu a zatíženost policistů v rámci celého krajského ředitelství, nejenom v rámci územního odboru Novojičín nebo Studénky a Bílovce. Na základě dlouhodobého sledování efektivity a vyhodnocování činnosti policejních jsme došli k názoru, že by bylo vhodné sloučit obvodní oddělení Bílovec a obvodní oddělení Studénka do jednoho obvodního oddělení, tak, aby skutečně došlo k tomu, aby více policistů bylo v ulicích, aby jsme měli viditelný vnější výkon služby a aby jsme zachovali bezpečnost v ulicích.
1: Město Bílovec s tím samozřejmě nesouhlasí, to teda deklarovali na zastupitelstvu. Nicméně tím, že dojde ke sloučení, tak jak funguje ten princip, že vlastně tím byste posílili více policii v ulicích, když ji vlastně z Bílovce přestěhujete do Studénky a to město o tu služebnu přijde?
2: V rámci těch policejních činností provádíme administrativní činnosti a policisté, kteří tam jsou na tom oddělení, jsou více zatíženi administrativou místo toho, aby byli skutečně v ulicích. Tím, že dojde ke sloučení, tak ta administrativa se částečně přelije na to jedno oddělení centrální, kterým by bylo obvodní oddělení Studénka, a ti ostatní policisté, kteří by aktuálně tu administrativu nevykonávali, tak by právě mohli sloužit v ulicích a mohli by prospívat více méně občanům.
1: Obec s rozšířenou působností Bílovec, pod který teda spadá i Studénka, má dvě obvodní oddělení. Ten důvod, proč jste se rozhodli vlastně soustředit tu činnost do Studénky, je ten, že samotné město Studénka je lépe přístupné nebo je větší než Bílovec. Proč jste se rozhodli proto tu Studénku v tomto případě před Bílovcem upřednostnit, když už má dojít k nějakému sloučení?
2: My jsme dlouhodobě prováděli analýzy napadu trestné činnosti. Ten napad trestné činnosti, ta zatíženost tam je podobná jak v Bílovci, tak ve Studénce. Ta dostupnost a počet obyvatel je podobná, problematiky i ve vztahu třeba k ochraně měkkým cílům je stejná. Zvítězilo víceméně ty stavebně ubytovací podmínky, které ve Studénce jsou vhodnější pro větší počet policistů. V Bílovci na tom stávajícím oddělení by nebylo možné umístit větší počet policistů, než tam v současné době je.
1: Nicméně zastupitelstvo města Bílovce i pan starosta Bílovecký argumentuje tím, nebo odsouhlasili to, že by vlastně policii odpustili nájem z těch prostor. Je tohle pro policii nějaký jako důležitý argument? Nebo prostě ten cíl je prostě daleko jako jasnější, než kdybyste ušetřili nějakých deklarovaných 500 000 korun za nájem prostoru v Bílovci?
2: My při těch úvahách ohledně sloučení jsme neuvažovali o tom, že bychom řešili nějakou ekonomickou situaci. Policie je v dobré ekonomické situaci, nemáme zapotřebí za každou cenu snižovat náklady. Stejně tak jsme v dobré personální situaci, máme obsazenost na tom obvodním oddělení 100%, takže skutečně se jednalo spíše o vyhodnocení té efektivity činnosti policejních prací.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Libor Šejok, náměstek krajského ředitele policie České republiky v Moravskoslezském kraji, je mým dnešním hostem v rozhovoru O čem se mluví. Pojďme se vrátit tady zpátky do Bílovce. Vy jste se zúčastnil toho mimořádného zasedání zastupitelstva. Co vlastně říkáte na tu reakci města Bílovce?
2: Tak ta reakce, ta byla předpokládaná. Samozřejmě, že občané mají pocit, že pokud v tom Bílovci nebude budova s nápisem policie, takže přijdou o nějaký pocit bezpečí, o tu bezpečnost samotnou, ale není tomu tak. Samotná budova s nápisem policie neznamená, že město je bezpečné. Pro mě je bezpečné město tam, kde nedochází k páchání trestné činnosti a kde máme viditelný výkon služby policie.
1: Jak si teda s tou bezpečností a kriminalitou na tom Bílovec stojí?
2: Bílovec v rámci územního odboru Nový Jičín se zhruba má 6% sledované trestné činnosti v rámci územního odboru. V minulém roce to bylo asi 130 trestných činů za rok.
1: Mm-hmm. 130 trestných činů, to je poměrně hodně málo, nebo já teda nevím, jaká jsou jiné statistiky v kraji, ale přijde mi to na město, které má 7,5 tisíc obyvatel, nebo plus to obce okolo, poměrně velmi nízké číslo.
2: To vodní oddělení není jenom v rámci vodního, nebo v rámci jenom města Bílovec, ale je tam dalších 8 obcí, takže těch 130 trestních činů je skutečně i v rámci těch dalších 8 obcí. Ano, vodní oddělení Bílovec je jedno z nejméně zatížených vodních oddělení v rámci kraje a právě proto tím sloučením s vodním oddělením Studénka by došlo k té efektivitě narovnání vlastně zatíženosti policistů.
1: Mm-hmm. Já jsem se trochu díval na to vlastně, jak jsou rozložená v rámci Moravskoslezského kraje jednotlivá obvodní oddělení a podobný vlastně příklad, který vlastně docela dobře funguje, je město Rychvald na Karvinsku, které také nemá vlastní obvodní oddělení. Město Rychvald je dokonce větší než Bílovec a je vlastně pod, má ho na starosti obvodní oddělení Bohumín, dokonce ta policejní stanice v Bohumíně je do centra Rychvaldu zhruba stejně vzdálená jako ta ze Studenky do Bílovce. Je tohle možné dát bíloveckým třeba za příklad toho, že tohle může fungovat, že není nutná přítomnost té konkrétní policejní služebny ve městě?
2: My jsme se to snažili zastupitelům vysvětlit tak, aby skutečně měli pocit nebo neměli pocit, že jim nějakým způsobem berem policii a bude ohrožena ta bezpečnost. Skutečně vzdálenost, tak jak říkáte, mezi Rychvaldem a Bohumínem je malá, stejně tak vzdálenost mezi Studénkou a Bílovcem. Sídelní obvodní oddělení jsou mezi sebou vzdálená asi 8 až 9 kilometrů. Myslím si, že dojezdový čas je velmi dobrý v rámci územního odboru Nový Jičín, ještě nám působí prvosledové hlídky, které právě zajišťují ty prvotní výjezdy, takže určitě by nedošlo k ohrožení akceschopnosti dojezdu policie.
1: Takže vlastně městu jde asi, to je taky otázka možná trochu prestiže toho mít na svém území obvodní oddělení. Ještě mi vysvětlete, narazil jsem vlastně na termín policejní stanice a obvodní oddělení. Jaký je v tomhletom rozdíl? Protože zjistil jsem, že třeba policejní stanici mají větší obce, jako třeba Dětmarovice u Orlové a podobně. Jaký je vlastně v tom rozdíl mezi policejní stanicí a obvodním oddělením?
2: V rámci policejní stanice nejsou nebo není to vedení, tak jak je v rámci obvodního oddělení, je tam omezený počet policistů, kteří slouží nepřetržitě, mají výkon služby jen z pravidla v nějakých určitých dobách, ale není tam zajištěný ten nepřetržitý výkon služby.
1: Aha, nemohlo by to být třeba řešení pro Bílovec?
2: Mohlo by to být jednou z variant, ale asi bychom se tam nedobrali k tomu našemu cíli, kterým jsme chtěli skutečně tím sloučením zvýšit tu efektivitu a zatíženost policistů.
1: Říká náměstek krajského ředitele Moravskoslezského kraje policie České republiky Libor Šejok a pokračovat budeme za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem a jeho hostem.
1: Vy teda vlastně navrhujete sloučení těch dvou obvodních oddělení v Bílovci a ve Studence. Už jsme zmínili, že ty dvě obvodní oddělení jsou od sebe pouhých nějakých 8 kilometrů. Podle toho, kudy jedete, díval jsem se do map 8,2 nebo 8,7, prostě 10 minut jízdy. To je aktuálně návrh. K němu se teda vyjádřilo zastupitelstvo města Bílovce, kde byli pozváni i představitelé obcí, které jsou součástí toho, té
3: to samosprávní jednotky obce s rozšířenou působností. Jaký postup bude teďka?
2: My po tom zastupitelstvu ještě budeme některé věci vyhodnocovat a analyzovat. Skutečně, jak říkáte, jedná se o variantu návrhu. Ten návrh, pokud budeme mít dopracovaný a zpracovaný všechny analýzy, všechna pro a proti, tak budeme předkládat policejnímu prezidentovi a konečné slovo má ministr vnitra, který nějakým způsobem podepisuje změny v organizačních změnách u policie.
3: Takže nakonec poslední slovo bude mít ministr vnitra, pan Metnar. Kdyby to teda podepsal ten návrh, nebo kdyby nakonec jste se rozhodli ho přece jenom jako podat a uskutečnit, tak by to znamenalo, že Bílovec přijde o to obvodní oddělení kdy? Nebo kdyby došlo k tomu sloučení?
2: Předpokládaná změna je k 1.1. roku 2027 příštího roku, tak nebo tak, pokud budeme předkládat ten návrh, tak skutečně chceme mít ale jistotu, že nebude ohrožena bezpečnost obyvatel a že všichni obyvatele skutečně budou mít ten pocit bezpečí, ten, který měli, a minimálně tak, aby skutečně jsme se dobrali k tomu, aby se tam nezvýšila trestná činnost, aby se nezvýšila činnost přestupková a aby skutečně Bílovec zůstal bezpečným městem tak, jak je.
3: Mm-hmm. Moravskoslezský kraj má 6 okresů a je někde takhle v tom kraji ještě nějaká potenciální možnost slučovat jednotlivá obvodní oddělení? Máte v Merku ještě nějaké další policejní stanice, které by mohly být sloučeny nebo efektivně na jejich činnost? Protože když se podíváme na dojezdové vzdálenosti, na to, jak máte rozmístěna jednotlivé policejní stanice, tak to prostě není nějaká jako žádná úplně extra výjimka, že by ty policejní stanice byly od sebe dál nebo blíž. Samozřejmě jiná situace je asi v tom hustě zalidněném, urbanizovaném Ostravsku, ale v těch venkovských oblastech to je jako asi docela běžné, ne? Že ta dojezdová vzdálenost je 8 a více kilometrů.
2: Rozložení těch policejních stanic bylo dáno v dobách dávno minulých, ještě za totalitního režimu, kdy totalitní režim potřeboval mít větší pokrytí celého území policejními služebnami, tehdy ještě veřejnými bezpečnostma. Za nás teda, co se týká sloučení Studénky a Bílovce, tak se jedná o ten krátkodobý charakter, krátkodobý směr, ale v tom střednědobém výhledu určitě přemýšlíme i o variantách dalšího řešení dalších obvodních oddělení, ale to je skutečně teďka ještě předčasné se o tom bavit, protože je to v otázkách analýz, rozhovorů a řešení těch situací.
3: Ještě jedna věc mě docela zajímá a to je obvodní oddělení Petřvald v ORP Orlová. Proč vlastně Petřvald má své vlastní obvodní oddělení, když se jedná o město, které má taktéž 7,5 tisíce obyvatel, navíc už pod něj vlastně nespadá nikdo další, samotný Petřvald spadá pod Orlovou, policejní stanice z Orlové do Petřvaldu je 3 kilometry vzdálená, 4.
2: No, nikde není dáno, že sídelní město obvodního oddělení musí být v rámci obce s rozšířenou působností. To je jedna věc, rozdělení těch obvodních oddělení je skutečně podle té bezpečnostní situace. Jak už jsem zmínil, tak ta obvodní oddělení byla kdysi nastavena a rozložena v rámci toho území i ve vztahu k aglomeraci, to znamená k počtu obyvatel, k rizikům, které tam byly. Samotné Karvinsko třeba se vykazovalo hornickými zaměstnanci, takže byla tam větší pohyb cizinců třeba ze strany polských zaměstnanců.
3: A větší potřeba přítomnosti policie.
2: Větší potřeba přítomnosti policie, napad trestné činnosti tam byl daleko větší, takže z toho důvodu tak byly rozdělené ty rajonizace a v současné době skutečně uvažujeme o tom a sledujeme tu zatíženost a tu bezpečnost obyvatel ve vztahu k akceschopnosti policie, tak, aby jsme byli efektivní, aby jsme byli moderní policií, která by skutečně tady byla pro pomoc občanům.
3: Český rozhlas to samozřejmě bude sledovat, uvidíme vlastně, jak tohle to dopadne, jestli k tomu sloučení nakonec dojde, či nikoli. Pane Šejoku, mockrát děkuju za rozhovor. Libor Šejok, náměstek krajského ředitele policie Moravskoslezského kraje, byl mým dnešním hostem. Díky moc.
2: Děkuji za pozvání a přeji pěkný den všem.
3: A na vás se budu těšit zase příští čtvrtek v rozhovoru O čem se mluví. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v rámci zpravodajského dne v kraji je připravena také předpověď počasí. U telefonu je Eva Richtaliková z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme hezký den.
3: Hezké odpoledne.
2: Tak Evo, jak to aktuálně s počasím vypadá?
3: Tak máme polojasno nebo jasno, teploty se pohybují kolem 20 stupňů, během dne bylo maximálně 21 stupňů Celzia, na horách byly teploty mezi 11 až 15 stupňů, no a vítr vané slabý, místy až mírný, severní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
2: A jaká je předpověď počasí na noc a zítřek?
3: Stále očekáváme málo oblačnosti a počasí bez srážek. V noci bude postupně opět většinou jasno, ale ráno bude chladné, teploty během noci klesnou na 8 až 4 stupně Celzia a ojediněle v údolí, kde bude úplně bez větří, mohou být hodnoty i kolem 2 stupňů Celzia a tam se také ojediněle mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Vítr už povane pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude úplně klidno. No a během zítřejšího dne očekáváme opět slunečné počasí, jasno, přechodně maximálně polojasno, bez srážek a teploty budou mezi 20 až 24 stupni Celzia, na horách mezi 15 až 19 stupni, vítr povane pouze slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu.
2: Informace o počasí a Eva Richtaliková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
3: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a čemu se budeme v rámci Dne v kraji věnovat zítra? Po čase se ve vysílání vrátíme k tématu černých skládek. Jejich likvidace stojí města v regionu miliony korun a přestože se snaží o jejich úplné odstranění, jde často o boj s větrnými mlýny. Viníkům nahrává anonymita města a problém s černými skládkami je tak prakticky neřešitelný. Také se od nás dozvíte, respektive od pořadatelů, detaily k programu letošního ročníku Noci kostelů a připadá právě na zítřek, pátek 29. května. V Moravskoslezském kraji se do Noci kostelů tentokrát zapojí 150 míst, některá poprvé, a slibují bohatý program. No a na své si v našem vysílání přijdou i ti, kteří plánují, jak stráví nejen tento víkend. Zavedeme vás na festival Čtefest na Třinecku a Těšínsku, který nabízí kromě tradičního čtenářského programu třeba i koncerty nebo výlety do hor.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Američani by podle šéfa české diplomacie mohli u Íránu použít české sledovací zařízení. Hasiči v Třanovicích budou mít novou zbrojnici. Čeští hokejisté prohrávají po druhé třetině čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem 1-3. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 24. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Česko nabídlo Američanům speciální sledovací zařízení použitelné v Hormuzském průlivu. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, který předtím ve Washingtonu jednal s náměstkem amerického poradce pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. V Česku by se taky podle Macinky mohly vyrábět americké zbraně.
4: Macinka po schůzce s Bakerem prohlásil, že je vláda na nabízenou technologii pyšná.
5: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný.
4: Systém údajně dokáže sledovat všechno v okruhu přibližně 400 kilometrů. Macinka taky řekl, že by Američané mohli českým zbrojařům poskytnout své know-how a technologie. Výrobou v Česku by tak Spojené státy doplňovaly svou zbrojní kapacitu. Český ministr se ve Washingtonu sešel i se zástupci ultrakonzervativního think tanku Heritage Foundation. Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: V Třanovicích začala stavba nové požární zbrojnice. Nová hasičárna bude vedle obecního úřadu. Původní prostory jsou už nevyhovující. Do garáží se nevejdou moderní hasičská auta. Komplikovaný je také výjezd ze zbrojnice.
6: Stavba vyjde na zhruba 27 milionů korun a potrvá přibližně jeden rok. V nové zbrojnici najde zázemí výjezdová jednotka. Stará hasičárna bude sloužit pro akce spolku nebo jako klubovna mladých hasičů. Z Třanovic, František Kuča, Český rozhlas.
2: Bohumín chystá k 770. výročí vzniku města speciální pivo. Lidé ho budou moci poprvé ochutnat na městských slavnostech 13. června, řekla mluvčí radnice Jana Končítková. Výroční 12-stupňové pivo pro město vaří místní pivovar. Bude mít citrusovou chuť s květinovými tóny. Výročí Bohumína od tohoto týdne připomíná obyvatelům taky květinová výzdoba v centru města. Před oběma budovami radnice vysadili zahradníci záhony ve tvaru čísla 770. Využili k tomu stovky begonií. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. Před divadlem Járy Cimrmana se původně živil jako zvukař a osvětlovač. Vzpomínal pro Český rozhlas herec a spoluzakladatel divadla Zdeněk Svirák.
7: Do našeho divadla se dostal, když jsme hráli v Redutě. A tam jsme zjistili, že má talent i herecký. A právě takový, jaký naše divadlo potřebovalo. Byl pořád přirozený, jakoby nehrál. Byl to prostě Hraběta. Sport.
2: Čeští hokejisté prohrávají s Finskem i po druhé třetině čtvrtfinále mistrovství světa o 2 góly. Finové ve druhé části zvýšili na 3-0. Národní tým pak snížil na 1-3 gólem Filipa Hronka při přesilovce 5-3.
3: Počasí.
2: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou jasno, přechodně pak polojasno. Noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 17 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Provoz na silnicích a dálnicích v regionu je v tuto chvíli bez vážnějších komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Přejeme hezký podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. 4 minuty po 18. hodině začíná Ostravská rozhlasová rodinka. Vyřídíme vaše písemné vzkazy s přáním o písničku, a to velmi rádi. No a pak přijde na řadu pravidelná harenda. Za kým se tentokrát v rámci harendy vydáme? Autor pořadu Igor Vašut slíbil, že to bude do vesmíru. Nechte se překvapit. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

krásnou ženu a 3 děti. Zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A v rodince už je připraveno hudební přání pro členku městského klubu seniorů Karviná Ráje v Aleji. Vše nejlepší přejeme ke kulatým narozeninám paní Janě Golasovské. Hlavně hodně zdraví, spokojenosti, dobrých lidí a radosti. No a přála si písničku od Veselé trojky, tak rádi posíláme Cestičku v trávě. A paní Janě Golasovské přejeme také vše nejlepší.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pokračujeme dalším vzkazem v ostravské rozhlasové rodince, který napsal Martin František Duraj. Prosím, zahrajte babičce k dnešním 85. narozeninám písničku Mały Biały Domek. Máme tě, babičko, všichni moc rádi a přejeme ti hlavně zdraví do Dolní Lutyně. Podepsán vnuk Martin, tady příjmením Duraj, protože nám chybí jméno i příjmení babičky, ale určitě ví, komu ta písnička patří, tedy jak vnuk, tak i samotná babička. Tak babičko, my vás pozdravujeme a přejeme také vše nejlepší a vnuk Martin vám posílá písničku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A ještě je tady přání k svátku panu Vilému Markovi z Opavy. Milý Viléme, přejeme ti jen to nejlepší, stále zdraví, spokojenost a také, ať se ti daří v práci v tvé oblíbené dílně. Vše nejlepší ještě jednou přejí manželé Jurajovi, tví kamarádi. Měj se hezky a pošleme ti písničku od oblíbené zpěvačky.

0: Speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Haréta. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
1: Krásný podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Dneska se podíváme na měsíc s kapelou tohoto jména. Pánové, zdravím vás, Miky a Radim, čau.
2: Ahoj, čau.
3: Ahoj, ahoj.
1: Koho napadla taková blbost dát si tenhle ten název?
2: Tak to vím přesně. S tím přišel Dalibor, který tady není, ale je vlastně součástí Na měsíc jako z kapely. A ten řekl, že má nějaký bloček a vím... Prostě různě chodí prostě po světě, že? A něco napadne a napadají ho názvy kapel.
1: Takže měl takový blok.
3: Jako, tak. Já vím přesně, jak to bylo. On má takový bloček, tam měl 300 názvů kapel a říkal, že na měsíc je ta nejlepší prostě.
1: No tak, dobře. No. Bereme to. Je to tady. My si dáme první pecku, aby posluchači měli vůbec představu o tom, co na měsíc hrají. A ta první písnička aktuálně se jmenuje Prosinec.

0: Posloucháte Harendu s kapelou Na měsíc, na měsíc. Chlapci, vy jste muzikanti, kteří už prošli strašnou řadou všelijakých kapel. Jak dlouho vlastně tahle ta partička funguje?
1: No tak možná dva roky?
2: Dva a půl.
1: Ale to bylo tak, že my jsme se už v roce 2014-15 střetli s Radimem. Už jsme vlastně ty písničky hráli. Nikdo to nevěděl a tenkrát jsme si říkali ono. S Daliborem taky, ale to bylo jen jako záležitost jedné sezony, jednoho koncertu v Bazaru a pak vlastně po 10 letech měli další koncert v Bazaru a to už jako na měsíc.
2: Ale jako začalo to jako akustický projekt čistě. Tak. Žádná elektrická kytara, žádná baskytara, žádné zeselení, žádné velké bubny, kachon, kytara, akustická, to bylo všechno.
0: Možná někteří posluchači, kteří po zvuku nepoznali Radima Hájka a Mickeyho Kaluse, tak bychom mohli teďka zavrtnout trošku do jejich muzikantské historie a že by mohli vysypat na vás všechny ty kapely, ve kterých jste je mohli vidět a slyšet doposavať, než přišlo na měsíc.
2: No tak, teď se mi trošku zaskočil, protože já jsem člověk, který se snaží žít přítomnosti a nejsem úplně zcela připraven, takže nemám v hlavě nějakou databázi, ale asi ta nejznámější kapela, v které jsme i s Daliborem hráli, byla Banana, potom to byla Banana a Vladivojna Lačia a pak se to různě střídalo až do dnešní doby, takže já jsem naposledy hrál v QZH Blues Band, teď hraju Hudební událost s Igorem Krajnou a Ivetou Krajnovou. A mezi tím byly takové malé projektičky a td.
0: Takže vytížený. A Miky?
1: Tak já jsem hrál Echo Message, moje první.
0: Jasně, a vlastně to si pamatuje z Bunkapu, tam jste zabodovali.
1: Pak byl Botanik, takový projektík s Marcinem, jo, jako duo. Tam byla i snaha prostě o rozšíření jako členů, ale fungovalo to ve dvou. No a pak vlastně posledních jako 10 let prostě jedu solo.
0: Ty jsi strávil nějaký čas i v Londýně, že? Mám takový pocit.
1: V té baskovací sezóně?
0: No já jsem si tak...
1: Ano, tak nějaký 14 dnů jsem zkoušel, tam jsem se byl podívat jako jednak za Kubou Hajduchem, který byl tenkrát prostě se mnou v kapele a zkoušel jsem prostě baskovat na ulici.
0: A nějaký jako efekt to přineslo?
1: Jo, tak...
0: To vezl si nějaké libry?
1: Nějaké libry, ale je tam konkurence.
0: Laso nepřišlo žádné.
1: Neskutečná konkurence, jako tam. Jasně. Jako ti muzikanti na ulici hrajou prostě první ligu.
0: Jo.
1: Všude. Jako.
0: Kluci, vy jste jako každý vyšel teda trošku úplně z jiné muzikantské líhně. Kde se potkali ty názorové myšlenky, že byste mohli, můžeme to nazvat takový jako punkový rock'n'roll trošku, tam kapela na měsíc hraje tak jako přímočaře, jednoduše.
2: No, když chceš teda Igore, tak to může být klidně punkový rock and roll, to není problém. Tady se spíš jednalo o to, že vlastně já se musím teda trošku jako pochválit a poklepat si rukou na rameno, protože Miky od té doby, co vlastně mu přistály do mailu moje texty, tak začal zpívat česky. Takže se v té češtině hrozně jakože zdokonalil, musím ho jakože pochválit, ale tím samozřejmě já jsem mu osobně vděčný za to, že se do toho pustil, protože já bych to sám nezhudebnil. Já jsem jako rytmik a vnímám to všechno odděleně, takže za to Miky mu děkuju.
0: Takže sedmým pádem s kým čím, dneska s kapelou na měsíc. Miky si to zopakoval teďka tady, tu češtinu trošku. A další písnička se jmenuje Namaste, ale to je tak trošku jako více z východu, že? Jako nějak asi, nebo jak tomu mám rozumět?
2: Je to takový trošku východní námět. Já jsem strávil 3 měsíce v Indii a tam prostě jsem nedělal nic, jenom jsem chodil prostě kolem moře, objížděl jsem města a napsal jsem tam pár textů, z kterých vlastně vznikly i ty písničky a Namaste je jedna z těch věcí.
0: Jasně.
1: Ještě musím doplnit, že Namaste na produkci se taky podílel Boban Spasojevič, jo? Ten nám s ním pomohl. Vlastně veškeré zvuky, klávesy, jeho rytmika.
0: Máváme. Namaste. Namaste.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda, dneska s kapelou Na měsíc, na měsíc. Pánové, písničky jste říkali, že máte v nějakých šuplicích z velké, z dlouhé, hlubokosáhlé historie. Kdo jsou autoři písniček a o čem a pro koho ty písničky jsou?
1: Tak text je Radim Hájek, jo, a hudbu jsem udělal vlastně s kytarou tenkrát prostě před těmi 10 lety. Písničky jsem otestoval i s botanikem a vlastně i na ulici a ty, které vlastně fungují, tak ty jsme začali dělat dohromady jako elektricky.
0: Takže neprobíhalo to tak, že byste si spolu sedli ke klavíru s kytarou a rovnou to valili všechno jednou? Radim napsal texty a ty jsi to zhudebňoval.
1: Tak, no, jako Radim poslal právě ty básničky tenkrát a asi nebyl jeho, tak bych s tou češtinou možná bych ještě jako nezačal poradně psát, jo, protože to skončilo Echo Message s angličtinou.
0: Jo. Radim ti dává diktáty občas, jo, tak, nějaké jo. Takové zkušební.
1: A mě zaujala ta zvukomalebnost, jo, těch textů a tak jsem prostě, to byla prostě básnička jednoduchá. Tak já jsem jako někde jsem vycítil, že by byl refrén, jo, sloky, jo, nějaké repetice, někdy třeba to namaste, to je spojení dvou básní, že? Konkrétně, ale to je no. Takže tak to vznikalo.
0: Jasně. V současné chvíli, kdo vlastně tvoří kapelu Na měsíc, Na měsíc?
2: V současné chvíli tvoří kapelu Na měsíc, když to řeknu tak stroze, Michy Kalus, kytara, zpěv, Dalibor Kristín, baskytara, elektrická kytara, ten tady dneska není. A já hraju rytmiku na buben, na perkašny a teda napsal jsem ty texty.
0: Jasně, dneska si hrajeme písničky, jsou z nějakého věnečku písní už uceleného, anebo je to takový jako, že náhodné vystřely, singly do éteru?
1: Tak věneček zatím se tvoří, ale ty první tři písničky už jsou už... To je vlastně jako počátek takového jako většího souboru, jo, který prostě budeme postupně doplňovat.
0: Jste zastánci nějakého ještě tematického alba, vydat ho na CDčku nebo na nějakém vinilu, anebo opravdu jedem už jako drsně ve virtuálu?
2: No, to je otázka, která nemá žádnou odpověď. Spíš my se soustředujeme na to udělat tu písničku, zhudebnit ten text, natočit tu písničku, potažmo k ní udělat nějaké video a dát to prostě na web nebo na YouTube. Prostě to je náš jakože teď cíl. Spotify, protože to je taková jediná cesta, jak se dostat k nějakým posluchačům.
0: Tak, anebo tady na Českém rozhlase Ostrava, kde si dáme teďka pecku, která se jmenuje Naivní milostná.

0: Posloucháte Harendu s kapelou Na měsíc, na měsíc. Samozřejmě během písničky jsme tady diskutovali, jak to má kapela s koncertováním, jak plní ty koncertní sály a jak se chystá na nějakou festivalovou šňůru v létě. Tak pojďme představit posluchačům, kde všude vás budou v létě moc vidět a slyšet.
1: Tak v podstatě už od této chvíle nás můžete slyšet každý den, jo, na kanálech YouTube, jo, pod hlavičkou Na měsíc, na měsíc. Další sítě se budou rozbíhat
2: v průběhu léta. Takže samozřejmě v neposlední řadě nás můžete poslouchat na Českém rozhlasu.
0: Tak to v každém případě.
2: V Harendě, kde se můžete k písničkám neustále vracet a můžete tím trošku zvýšit i sledovanost tohoto média.
0: Kluci, máte natočeno ve studiu, něco jste možná míchali tady, že ho, v rozhlase. Vizuál tedy je možnost shlédnout k některým věcem už na YouTube a některé se chystají. Kdo točí vám ta videa? Máte nějakého profesionálního režiséra, střihače, scénáristu, herečky, kompars a tak? Nebo sami doma v obýváku?
2: No, normálně sami doma v obýváku všechno taháme z kapsy. Prostě máme buřinku od pana Tawa.
0: Ano.
2: A kouzelnou kameru z seriálu Arabella, když to takhle řeknu. Ne, děláme si to sami, snažíme se do toho nějakým způsobem jako sami dloubnout, protože nám to připadne úplně nejjednodušší, hlavně z časového hlediska, že nejsme vázaní na žádného režiséra, na žádné herečky. Samozřejmě je to na tom i vidět, je to co nejjednodušší.
0: Autentické.
2: Autentické na druhou stranu, což mi třeba osobně vyhovuje, protože já mám rád takovou tu přímočarost a vymýšlíme to s Mikešem, jakože tady s Mikým, se zpěvákem, takže potom se dohadujeme u počítače, co tam bude, co tam nebude. Nakonec se spolu 14 dní nebavíme, aby jsme se potom zase sešli. No.
0: Takže kapela je. Na měsíc je taková virtuální, lze ji vidět a slyšet pouze na internetu. A kdy vás tedy budeme moct slyšet i v nějakém ostravském třeba zatím klubu?
1: No v momentě, kdy nás někdo pozve
2: Kdy nás někdo objeví na tom měsíci, prostě přiletí tam nějaká raketa a řekne, kluci, co tady na tom měsíci děláte, pojďte s náma na zem, máme pro vás nachystané kluby, faninky a peníze, tak my prostě přiletíme z toho měsíce, no zatím je nám tam fajn.
0: Ale znáte to, jako Andulko, sedej v koutě, třeba tam najdou tě, anebo taky ne. Takže vážení posluchači, majitelé rockových a jiných klubů, kapela Na měsíc by si ráda zahrála někde, třeba tady v Ostravě nebo poblíž, ale nechává to na vás, tak najděte si je na těch sociálních sítích, to jsou ty Instagramy, Facebooky a kde ještě všude, Spotify a YouTube a kde to ještě všude vás je možno najít. Máte i nějaké oficiální webové stránky na měsíc?
2: Nejsou.
0: No tak to ještě můžete spravit klidně.
2: Tak.
0: Pánové, já jsem strašně rád, že jsme si popovídali. Doufám, že se do konce roku dočkáme nějakých jako těch věnců, těch písní, že třeba ho vytlačíte i do vinilu, jako, nebo kdo ví kam všude. No a že zase pokecáme o tom, co se děje nového. No a milí hrandáci, pro vás je to jasné, příští týden se opět tady sejdeme, budeme si povídat s nějakou prima partou, no a teď jsou před námi poslední dvě písničky, ta první se jmenuje Herbář slasti a druhá Vestibul duše. Hezký zbytek večera.
2: Tak ahoj a díky moc.
1: Mějte se a chodíte na koncerty. Čau. Herbář slasti zvlhnul.

0: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Lačira te šukaršu niben. Dobrý večer. Přesun podstatné části odborné agendy z úřadu vlády na ministerstva i druhý týden po oznámení budí emoce. Ty se vyostřily ve středu na setkání expertů s premiérem Andrejem Babišem a vládní zmocněnkyní pro lidská práva Taťánou Malou, oba z hnutí ANO. A právě i díky jejímu zásahu ale došlo nakonec k podstatné změně. Agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo spravedlnosti a ne pod rezort práce a sociálních věcí, čehož se zasvěcení děsili.

0: Jednání o plánovaném přesunu části odborných agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva dál vyvolává silné emoce. Ve středu se ho zúčastnili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, čtyři ministři a zástupci lidskoprávních, protidrogových organizací i vládních rad. Část účastníků jednání označila za nedůstojné a předčasně odešla. Jiní naopak uvedli, že schůzka umožnila pojmenovat obavy a předložit konkrétní návrhy na zachování lidskoprávní agendy na úřadu vlády. Po jednání navíc došlo i k některým úpravám původního návrhu. Romská agenda měla být podle návrhu převedena pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokračuje Michal Miko, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
1: Myslím si, že současná situace kolem úřadu vlády není jen technickou debatou o přesouvání kompetencí mezi institucemi. Ve skutečnosti jde o mnohem hlubší otázku, jakou váhu mají v České republice lidská práva, romská participace a hlas občanské společnosti. Romská agenda nikdy nebyla jen sociální otázkou jednoho ministerstva. Týká se vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, boje proti diskriminaci i důvěry lidí ve stát. Proto bylo důležité, že tyto oblasti byly dlouhodobě koordinovány při úřadu vlády, tedy v místě, které má schopnost spojovat jednotlivé rezorty a nést politickou odpovědnost.
0: Jak dále Miko uvedl, panují velké obavy, že pokud se oslabí nadrezortní role, zůstane romská integrace pouze na úrovni deklarací.
1: Zároveň ale vnímám jako důležité, že po silné reakci občanské společnosti vznikl prostor pro dialog. Oceňuji, že proběhlo jednání s premiérem a že byly předloženy konkrétní návrhy na zachování silné lidskoprávní sekce při úřadu vlády. Teď bude klíčové, zda stát dokáže obnovit důvěru a ukázat, že participace Romů a ochrana lidských práv nejsou jen formální součástí strategií, ale skutečnou prioritou demokratického státu.
0: Za vládu se jednání zúčastnila také vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková.
2: Pořád pokračuju ve vyjednávání, aby pozice vládní zmocněnky pro záležitosti romské menšiny zůstala ukotvená na úřadě vlády. Je to důležité nejen z praktického, ale i symbolického hlediska.
0: Dodává vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Čtyři ministři spolu s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou nyní pracují na protokolech o předání přesouvaných odborů a oddělení, včetně lidí, projektů a financí. Na jejich dokončení mají čas do 5. června. Do 1. července pak mají ministři předložit i návrhy změn ve struktuře svých rezortů po převzetí nové agendy.

0: Posloucháte u Romava Keren, pěkný večer. Na náměstí na Kampě můžete do 9. června navštívit výstavu s názvem Mabisteras. Nezapomeňme. Přináší portréty Romů a Sintů, kteří přežili nacistické pronásledování. Projekt vznikl pod vedením mezinárodně uznávaného fotografa Luigio Toscana, držitele čestného titulu UNESCO – Umělec pro mír. A to vše za podpory nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost. Luigio Toscana oslovila Iveta Durdoňová.
1: Nacházíme se na pražské Kampě, jsme na náměstí a zde vystavuje mezinárodně uznávaný fotograf Luigi Toscano. Pane Toscano, co vás vedlo nafotit tyto portréty?
2: Ta
3: myšlenka začala před 10 lety, když jsem se začal zabývat na základě změněné politické situace ve světě, co se dá dělat proti růstu antisemitismu, anticiganismu, nesnášenlivosti ve světě. A v tu chvíli jsem si říkal, jak k tomu mám přistoupit. A řekl jsem si, že se zeptám přeživších nacismu, co na to říkají. Jsou ještě vůbec nějací mezi námi?
2: Daraufhin ist eben diese Idee entstanden.
1: Jak se vám podařilo vyhledat přeživší?
2: Es gibt noch ganz viele auf der Welt.
3: Myslím, že je jich mezi námi stále ještě dost, to byste byli až překvapení. A vlastně, když mě oslovilo UNESCO, poté, co jsem začal dělat výstavu s přeživšími židovského holokaustu, že by chtěli více upozornit na osud Romů a Sintů romského holokaustu, které bylo stále upozaděno a stále je to vlastně taková vedlejší informace, tak jsem se rozhodl, že vyhledám přeživší, nafotím je a k tomu mi pomáhají lidé po celém světě, kteří mi pomáhají zprostředkovat kontakty, podobně jako tady v České republice Viola.
2: Und das war eben der Schlüssel zu allem.
1: Jak jsou velké formáty fotografií?
3: 2,25 m výška a 1,50 m šířka.
1: Do kolika zemí jste musel jet, abyste vyhledal přeživší?
2: In Amerika, viel in Deutschland.
3: Německo, USA, Belgie, Austrálie je ta nejvzdálenější země, Francie, Rusko, Polsko, Ukrajina, Česká republika, Slovensko a určitě jsem na mnohé zapomněl.
2: Belgien und bestimmt habe ich noch welche vergessen.
1: Když jste je vyhledal, chtěli s vámi hovořit nebo jak vás přijali přeživší?
2: Das war immer ganz unterschiedlich, aber ich kann sagen.
3: Samozřejmě to bylo různé, podle toho, jak jsou různí lidé. Někteří vás přijmou s otevřeným náručím, jiní jsou skeptický na začátku, a zvláště Romové a Sinti, kteří mají velmi nepříjemné zkušenosti s pořizováním obrazů i z minulosti a zneužitím těchto obrazů. Takže je to vždycky o tom vybudovat si vzájemnou důvěru, když někoho fotím.
1: Jak informovat současnou společnost, mládež, aby se více dozvěděli o holokaustu Romů za druhé světové války?
3: První a nejdůležitější jsou informace, to je první věc. A druhá věc jsou otázky a zodpovídat otázky mladým, nepolevovat, protože to je, co v naší společnosti je zásadní, setkávání, odpovídání na otevřené otázky. A to, co dělám já, je, že nemám jenom tyhle mezinárodní výstavy na krásných veřejných místech, ale chodím i do škol. Tyto výstavy se konají na školních dvorech, kde potkávám mladé lidi z různých vrstev na základních školách, na školách a mluvím s nimi, zodpovídám jim jejich otázky a vlastně toto téma tam přináším.
2: Was ein Roma ist, was ein Sinto ist und und.
1: Paní Jakšová, vy s fotografem s Luigi Toscanem spolupracujete?
3: Pana Luigi Toscano jsem potkala před 3 roky. Vlastně obrátil se na neziskovou organizaci Živá paměť, s kterou jsem spolupracovala a která dělala, stále dělá projekty ve prospěch přeživších. Obeslali jsme kolem 100 přeživších, kdo má zájem o to, aby je navštívil. Z toho se nám ozvalo kolem 20 rodin. A ty všechny jsme navštívili. Během 14 intenzivních dní jsme objeli od Karlových Var až po Moravu, Prostějov, vlastně Českou republiku. Byl to velký výkon od pana Toscana.
1: Kdo vás podpořil v projektu, abyste mohli navštívit přeživší a pan Luigi Toscano jako fotograf je mohl vyfotit?
3: nadace Připomínka odpovědnost budoucnost Stiftung FVC podpořila konání výstavy v Praze a podpořila i ty návštěvy. 1/5 lidí se ozvala. Není to zas tak jednoduché. Mluvili jsme o důvěře, o tom, jak s těmi rodinami vstoupit do kontaktu. Takže poté, co se ozvali písemně nebo zatelefonovali, jsme je obvolali naspátek, sjednali jsme s nimi termíny a vlastně s fotografem, panem Luigi Toscano, s kameramanem, jsme rodiny navštívili v jejich bydlištích, jak doma, v nemocnicích jsme byli, byli jsme v domově pro seniory v blízkosti Karlových Varech, byli jsme různě.
1: Jsme před fotografií pana Kolomana Kadeta. Narodil se v roce 36 ve Velkých Slemencích na Slovensku. Když jste se setkal s panem Kolomanem, co vás jako první zaujalo?
3: To si vzpomínám na to štěstí. On mě přivítal s obrovským štěstím, že jsem přišel a byl to takový citlivý, emocionální člověk. Vlastně celá ta rodina, která nás přijala, byla velmi vřelá. Bylo na něm vidět, že je i hrdý na to, že může být součástí tohoto projektu. A pamatuji si tu větu, co mi řekl. Luigi, co bych já dal za to, kdybych věděl, kde leží pochovaný můj otec, který ho vlastně za války zavlekli Němci na nucené práce, už nikdy se nedozvěděli, co se s ním stalo.
0: Jsme v závěru dnešního Uroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangav Bud Bacht. Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Končící protidrogový koordinátor BEM se zítra potká s premiérem Babišem. Arcibiskup Přibyl udělí policistům čestný titul za záchranu lebky svaté Zdislavy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Národní protidrogový koordinátor Pavel BEM z ODS se má zítra setkat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
6: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomme si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
5: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Za záchranu lebky svaté Zdislavy udělí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí litoměřické diecéze Jiří Dývlt. Zloděj ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty 12. května. Zalil je do betonu a chtěl je pohřbít v řece. Policisté ho po dvou dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit. Při sobotní zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí ji policie vrátí církvi. Policie obvinila muže kvůli požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně z loňského listopadu. Podle kriminalistů při svařování nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Škoda po požáru a následném hašení dosáhla k 15 milionů korun. Muži teď hrozí 2 až 8 let vězení, pokračuje mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.
7: Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku v 8-hodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel. Sport.
5: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
8: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme do toho trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 ve směru z Prahy čekejte kolonu na příjezdu do Brna. Provoz už sice slábne, ale kamiony stále brzdí za sjezdem na Vídeň na kilometru 194. A na silnici 177 u obce Lnáře na Strakonicku blokuje pravý pruh srážka osobního auta se zvěří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
9: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké ranní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký ranní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současný. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě českým, našim, no, hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří
1: myslím
0: jsou
1: našim
0: ty
1: jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobít nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvá, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž
0: no,
1: každý
0: jinak. Píšete třeba v letadle, dá se psát
1: někdo,
0: scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk si na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujal, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénárist je ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho, no ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o tom o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální. Můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala vás i
1: tomto? Si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hofmanovi, Ota Hofman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych takhle schrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí, a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže

0: jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom Atul teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový být v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka, jo, takže oni se vlastně znali už z té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezký to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to Babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
1: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
0: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Ruska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
1: Poslouchá nás?
0: Určitě.
1: Tak ho zdravíme samozřejmě.
0: No, musíte ho pozdravit hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají, opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazeny nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkal, no tak já nevím, tak teď jsme měli takovou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkal, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkal, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tady tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít na zpátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byli fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: strašný. Ale také jsem... moment, ale také třeba dvojčata, miminka. Co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: Jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže Takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy a teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát a já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec, no tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
4: Mám vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta nebo Miloš Fedáš nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak, to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně.
1: Jasně.
0: Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje, už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl rád tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila tu, nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo. Takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojení, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin? Nechceš segedin? Nebo rajskou třeba, že jo? To byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teď dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitý a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
2: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Praha má nový metropolitní plán, schválili ho zastupitelé. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku, popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Chata vnikla přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladní vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
2: V některých regionech policie samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. Týká se to například Pardubického, Královéhradeckého nebo Plzeňského kraje. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostor pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Dnes ji představil v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci. Vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
4: Když věnují 10-12 minut svého času, povídají si s tou aplikací, aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob. Sport.
2: Čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Pokračuje Koubkův asistent Jan Suchopárek.
5: Ty hráči, kteří byli rošingu jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnutý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilídnout ke spoustě věcí. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na 13. kilometru směrem do Brna stojí porouchané osobní auto a na dálnici D8 na kilometru 75 směrem na Ústí nad Labem jeďte opatrně. Pohybují se tam lidé na vozovce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Proslulý Kristoffersonův Cizinec, o jehož gramofonovou premiéru se postaral v roce 1975 Billy Swan a do srdce Evropy výzvou Zkus se životu dál smát přinesl o 6 let později Pavel Bobek. Tentokrát jako titulní snímek Pavlova exportního alba Stranger, které vyšlo před rovnými 40 lety. Přesně o 10 let později vstoupil mezi novinky výběr z jeho předchozích dvou kolekcí pod názvem Muž v zrcadle.

Pavel Bobek se skupinou Grož v čele s proslulým rock'n'rollovým saxofonistou Mílou Růžkem a ve všech směrech pravdivý text Michala Žantovského Láska ze školních let z roku 1987. Tedy rok poté, co ji do titulu alba Třída roku 55 posadila rock'n'rollová legenda Carl Perkins.

nic nebylo, co chybí. Lidová melodie Bahamských ostrovů s textem Radka Tomáše Kingston Town, kterou ve svých nejzlatějších letech uváděli Rangers. Tentokrát podstatně mladší s Rangers bandem Jirky Kaleše. Pavel Bobek ji v roce 1984 uvedl se skupinou Grosch.

Pavel Bobek a Jamajka, pak zámořská verze, kterou přivedl mezi elitu světové pop music před 65 lety král Kalypsa Harry Belafonte a dnes připomněl člen nešvilské dvorany slávy Kanaďan Hank Snow. Toho teď vystřídá další člen elitní rockabillyové party 50. let, pianista Jerry Lee Lewis s trefným popisem bláznění středního věku.

vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor Groš a stárnoucím mladík v mistrném překladu Michala Žantovského. V opoznání starší hitparadové podobě z roku 1978 ji připomněl kdysi slavný bouřlivák pianista Jerry Lewis. Album Muž zrcadle, které vyšlo před 30 lety, je vlastně výběrem 18 nahrávek z předchozích dvou Pavlových alb. Kolekce Stárnoucí mladík z roku 1984 a o 4 roky mladšího Já přitom byl. Právě tam měla premiéru předpověď a tak to půjde dál.

Odplujeme do noci na křídlech lásky nabídli ze své úvodní hitparádové sbírky kdysi nepřekonatelní Oak Ridge Boys, zatímco Pavel Bobek předpovídal na stejnou melodii textem Vládě Poštulky a tak to půjde dál. A pět let před ním nabádala parta KTO Dej si říct.

Pavel Bobek se skupinou Groša víc, než sám si přizná. V roce 84 další výlet do hitparádové sbírky Jerry Lewise, který v roce 1978 nabídl jemně rozdováděné country vzpomínky, které proměnil Michal Žantovský na permanentní flám.

Rovněž je mě autentický permanentní flám na závěr dnešní letmé procházky kompilací Pavla Bobka Muž zrcadle, která vyšla před rovnými 30 lety. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, popřeji hezký zbytek večera, přidám ještě Pavlových 90 dnů a hedvábnou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a...

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Bezúročný úvěr na renovaci budou moci majitelé rodinných domů čerpat až do 2 milionů korun. Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Majitelé rodinných domů můžou na jeho renovaci čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je maximální částka 750 tisíc korun na byt. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Možnost přímé dotace tak zůstane jen nízkopříjmovým lidem. Ti můžou získat na renovace až 400 tisíc. Exministr a současný opoziční poslanec KDU-ČSL Petr Hladík zavedení úvěru kritizuje. Podle něj je lepší vyplácet zálohy předem, jako to dělala bývalá vláda.
2: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízko, středně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
0: Ministr Červený zdůvodňuje bezúročné úvěry hlavně tím, že bývalá vláda přečerpala peníze určené na dotační program. To ale Hladík odmítá. Čeští zemědělci čekají kvůli dosavadnímu nedostatku srážek nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
3: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo. A myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
0: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje Husitské muzeum v Táboře. Vilu druhého československého prezidenta dnes symbolicky předal muzeu úřad vlády. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu odkázala muzeu. Podle kurátorky Jitky Vandrovcové se díky tomu vrátí do vily třeba původní mobiliář.
4: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali. Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. Finsku podlehli 1-4 a Kanada porazila Spojené státy 4-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru do Brna jeďte opatrně. Stojí tam porouchané osobní auto a na vozovce je vylitý olej. Na silnici 3 u Kaplice se srazila dvě osobní auta a probíhá tam vyšetřování nehody. A v Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Černý most je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Až do 6 do rána tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka. Tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlinka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla. Víš?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je ti o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím. No, to ale je... není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky myslím. Mám tuhletu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního...
3: Ne,
2: den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná. Ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, že jo, to bylo. To
2: jste někde na brigádě jste se poznali,
3: ne.
2: Nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech, a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili. To všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná. Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: Chce z nás vytáhnout, jak... co ještě nemá.
3: No jistě,
2: neurešte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, Evuško.
2: Ne, ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to
2: až už tady nebudete, že řekl, jo, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A tak jako, a to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Ne, pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to budu říkat.
4: No,
3: Námluvy Comte si Gladion.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano, jo? Ano.
3: Intarzie, trojbarevný. No, jak se diví.
2: Mně to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kde my jsme jako chodili různě kafíčka, kde by jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty intarzie. Ale to víš, na těch židlích a křesílkách. A že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z žirovnice.
2: Jo, takhle. No, jinak už
3: tam
2: by...
3: je perletí.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno. Ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamatovat? Nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, vy.
2: No jo.
3: Nestyď se ptát.
4: No, já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ptáme. No.
4: Jak si může pamatovat, kde povídej, jsem se já
2: povídejte
4: narodila?
2: Si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké... hlouby paměti bych jak se vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák, fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. Těm se vyhybali, jo? Ano. Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno. Všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí a pak se na mě podíval, no a teď? A teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil, no. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama. Byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: No to je jasný, že jo. To, a v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho umírného.
2: Někoho umírného věku,
3: aby
2: nebojte
3: se. Aby to nebyl nějaký blázínek.
2: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám? Nebo...
2: On přijde... Ne. Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Tepfrovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý, jsme bratranci.
3: Pomlčka bratranec.
2: No, my si to říkáme, my jsme hledali v rodinných
4: klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkalo.
2: Ano,
4: tak, a hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali,
2: ano.
4: Protože jsme zjistili, že oba dva máme
2: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
3: Počkej, Karel, jo, příjmení.
2: No příjmení, ne.
3: Já si říkám Karel, Tomáš, není příjmení. Promiň.
2: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
3: To se mi vždycky líbilo, to co si řekl teď.
4: A byla krásná scénka, jestli můžu.
2: No.
4: Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny,
3: myslí Valdu Matušku samozřejmě.
4: Valdemara Matušku.
3: Ano.
4: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
3: Tedy hodně.
4: A já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
3: Takže ty se mrveš rodinu.
2: No,
3: ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
2: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
5: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mladáku pro nás, Mladák, to byla podpultovka, to každý čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Já neměla vůbec, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomený celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady jsou samý vzdělanci. Já jsem naturščík, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen, protože to povídám.
3: Ano, na kmen.
5: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za prášinou,
3: vybydleně takový,
5: poházený papír.
4: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
3: Ne, ten je tam
5: to byla smutná ulice původně, to teprve teď je tam veselo, to nevíš, a to přejdeš na druhou stranu, zase je tam veselo, zase na druhou stranu, tam stojí v cylindrech, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
3: že
5: na Akademii muzických umění, že mě nevzali, no tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladej, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistonkej, vonavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
4: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
5: A to vypadá jako, že je to něco proti Moravě, nezdáte?
3: Ne.
5: Zdá se vám, že
3: ne.
5: Pan inženýr si docela dovolil.
3: Pan inženýr se trošku rozjíždí.
5: No a já na kmen, on mi to teď pohatí.

0: Vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten člitr ze zoufalství, řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No a protože jsem přišla opravdu jedna jediná, a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
1: To byla včera, neděle byla.
0: No jo.
2: No, jistě.

0: já jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem přijela kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, který mu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne. No. To se to potom pracuje.
2: Ty jsi připomněla jednu... Promiň, já s tím režisérem připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji zná.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale tady, oni jsou dobrý, víš. No, jak přijde určitě ten chlap do toho zvery, jak se říká, abych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a ty kapřiny jsou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká,

0: 40 tisíc. Proč, počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, ale tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ti přinesou ještě většího nádherného výbarovného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říká, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme. Máme tady za 200 tisíc teda. A teď přijde se takového obelíchanýho, nebo jako v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho jako zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, kolikže stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
1: To je. To je.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní Vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského, vidíte? Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení. Zkrátka...
4: dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludvíka van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tónině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuju za optání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba?
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo... ono je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo... ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluji Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, anebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už miluji té pop music, dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
4: No
3: a
4: tak já
3: jste
4: doufám,
3: si zajímavý
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: Se Bobka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat, v čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mě.
3: A ty o něm říkáš, že neumí zpívat?
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto ho mám rád. Můžeš mi něco dát, Vodně?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prejmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jistí, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: no
1: se
0: čte. No u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě Listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili ano. Venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy, že jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. A to se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývavý, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk je najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši.

0: raz, dva, tři. Hodné dítko časně vstává, len...
1: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
2: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmonienzise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
1: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
2: Máte pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
3: Nepřerazila tě?
2: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
3: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
2: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak se špatně vyspala, Sisko.
3: Já vůbec nezavřela oko.
2: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
3: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
2: Ale Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívati se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, neb studuje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
3: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
2: Fajn je germanismus, Sisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Sisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
3: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
2: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
3: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
2: Sisko...
3: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
2: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
3: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A od dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se páni mračí.

Tak to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále čtvrtek 28. května a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Moje oblíbená kniha. O téma si napsal jeden z vás, posluchačů Noční linky, a mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současné době. Stále čtete knihy v papírové podobě, které si můžete osahat? Dáváte přednost novým technologiím, čtete knihy z čtečky? Dáváte knižní podobě přednost před zpracováním některého z románů do filmové podoby? Pokud ano, tak proč? Volat můžete na telefonní číslo 731 800 900, také mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu posíláte nejenom příběh dnešnímu tématu, ale také své nápady na náměty na témata, které byste si přáli slyšet v některé další noční lince. Teď už vám popřeji jenom příjemný a nerušený poslech i večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme věnovat vašim oblíbeným knihám. Kniha je médium zaznamenávající informace za pomocí písma nebo obrázků. Tradičně je to sešitý nebo slepený svazek listů, nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Starší podobu knihy byly svitky nebo hliněné tabulky. V 21. století je stále více rozšířenou formou knihy elektronická kniha. Kdo se dovolal jako první na toto téma na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Anna z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a taky zvlášť zdravím ty své spřízněné duše. No musím říct, že když jsem ztratila zrak před 21 lety, tak to bylo jedna z taky z nejhorších věcí, že jsem nemohla vzít do rukou knihu a přečíst ji, protože jsem byla velký čtenář celý život.
0: Ano.
1: A musela jsem se s tím smířit, takže zpočátku jsem vůbec nevěděla, jaká by vedla cesta k tomu, abych si mohla něco přečíst nebo to, ale pak jsem mě byla nabídnuta Tiflocentrem, že je taková možnost půjčovat si audioknihy, a to byly tehdy ještě pásky. Jo? Takže jsem toho hned využila a první moje, pamatuji si to dodnes, že poslední knihu, kterou jsem četla ještě očima,
0: ano,
1: tak byla kniha od Betty McDonaldové, Všichni můžou všechno, a první kniha, kterou jsem poslouchala jako audioknihu, tak byl životopis Leoše Janáčka. Mm. A můžu vám říct, že tehdy mi tekly slzy, že mám tu možnost, jo, zase aspoň, když ne číst, tak
0: poslouchat.
1: Knihu poslouchat.
0: A
1: mám většinou ty knihy mám ráda od českých autorů, a Alena Morštajnová a já nevím teďka všechno, které bych vyjmenovala. Mám ráda cestopisy, mám ráda knihy o zvířatech, ale mám ráda i beletrii, romány, taky vesnické romány, Karolínu Světlou a prostě na ty, teď si zrovna všechno neuvědomuji, ale opravdu kniha, nebo ta teď pro mě ta audiokniha, teď už jsou to buď to na flešce načtené knihy nebo CDčka, ale kniha je prostě můj kus života a zabírá taky část života. A já jsem jednou slyšela takovou velkou moudrost, že kniha je pro člověka něco jako pro křídla pro ptáka. Takže to kniha umožňuje člověku, že rozšířit si své znalosti, slovní zásobu, a prostě je to kus života a věnujeme tomu kus života té knize, pokud to máme rádi. Takže tak to by byl tak asi můj příspěvek té knize. Já neřeknu konkrétní knihu, kterou bych měla ráda. A v dětství jsem četla samozřejmě Babičku, to si pamatuju, mám ji ještě dodnes doma, vázanou v takové potažené hrubou látkou, a ta babička je tam v takovém oválném obrázku a od Palackého Dějiny národa a takové věci jsem četla, ale hodně ve mně zanechala, to mě bylo asi 10 roků, kniha, už jsem o tom několikrát mluvila, o Abrahamu Lincolnovi, to ve mně zanechalo tehdy velkou takovou velké poučení a pamatuji si na to dodnes, jak jsem to posteli, na břichu jsem ležela, jak jsem tu knihu hltala, takže tak to by byl tak asi můj příběh.
0: A já vám za něj moc děkuju, paní Ano.
1: Ke knihám. A vůbec, teď už to mluvené slovo, ale taky jsou krásné ty knihy, a když na to člověk zvykne, tak mu to nepůsobí těžkosti, že tu knihu poslouchá a že si ji nemůže přečíst a očíchat a obracet stránky. Hold, každý to máme jinak a musí se člověk přizpůsobit životním podmínkám.
0: Děkuji moc, paní Aničko.
1: Všem krásné dny a jak jsme spolu mluvili, trošku toho deště, nebo
0: přesně
1: hodně
0: tak,
1: toho deště by bylo,
0: tak.
1: Ale zase, aby nepůsobil nějaké těžkosti.
0: Povodně, přesně
1: no,
0: tak.
1: Takže tak v dobrém.
0: Dobrou noc a děkuji ještě jednou, naslyšenou.
1: Mějte se krásně, dobrou noc všem přeji, nashledanou.
0: Přidám trošičku taky do mlýna, jak se říká. Přiznám se, že jako paní Anička teď spíš knížky poslouchám v autě, protože to je asi jediné, kde mám trochu času v současné době. A moc mě to mrzí, zrovna půjčila jsem si knihu od Nadi Konvalinkové s tím, že si ji na dovolené přečtu. Co myslíte? Ani tam jsem si ji nepřečetla. A dřív jsem tolik četla. Ale můj kolega, než jsme začali vysílat, kterého jsem střídala, tak mi řekl Petr, že je to proto, že máme těch výjemů tolik za ten den. A to je pravda. Když se tak zamyslím, co jsem už všecko dneska absolvovala od rána, tak si říkám, je to tak. A když potom přijdu v jednu ráno domů, už nemám sílu na to číst knihu. Je to strašná škoda. Dělali jsme si legraci, kde ty knihy všude máme, že je máme u postele. Prostě u mě v domě se všude válejí knížky. Ale čtu jich x najednou, abych vůbec něco přečetla. Ale knížku, kterou miluji, anebo vůbec autorku, kterou mám moc ráda, je Hanna Marie Kernerová, která se narodila v Litoměřicích stejně jako já. Byla zdravotní sestrou. Já jsem ji dokonce měla jednou jako hosta, a to u Honzy Rosáka, tehdy v Tandemu. A já jsem si zamilovala její knihu Heřmánkové údolí. Potom jsem jí vřele doporučovala celé řadě lidí a musím říct, že mi nikdo neřekl, že by se mu kniha nelíbila. A to Heřmánkové údolí je vlastně opárenské údolí, které se nachází blízko Lovosic u Velemína. A já to tam miluju, protože už jako od malička jsem tam chodila s rodiči, pak jsem tam zažila na vysoké škole prostě kurz, který jsme tam tehdy měli, braný kurz. Dokonce se mi tam vdávala kamarádka, které jsem byla za svědka. Takže na to Heřmánkové údolí alias Opárenské údolí mám krásné vzpomínky. No a Hanna Marie Kernerová je taky autorka Andělské tváře, filmu, který byl velmi strhán a já si myslím, že zcela neprávem. Jsem zvědavá, jestli mi dáte za pravdu. Knížka je samozřejmě krásnější, jako většina knih je samozřejmě daleko poutavějších, i když můžou být výjimky, že se film zadaří natočit velmi dobře, ale přece jenom se tam nevejde všechno tak jako do té knihy. Ale osobně si myslím, že Andělská tvář, kterou produkoval Jiří Pomej a taky si sám v ní zahrál jednu z hlavních rolí, nebyl tak šílený film, jako Zdeňku Troškovi vyčítají. Já si myslím, že natočil krásné pohádky, ale mně se asi nejvíc líbila trilogie Slunce, seno, jahody a spol, protože já jsem si vždycky říkala, to jsme my Češi a nemáme se za co stydět, prostě takový jsme. Většinou se jakoby ti, kterým jsem to říkala, vztekali, že to není pravda, tak já říkám, ale je to pravda, jsme takový. Vystihl tu povahu úplně skvěle, samozřejmě s nadsázkou. Tak co si o tom myslíte vy, to se dozvím třeba z dalšího telefonátu. A samozřejmě se budu těšit i na to, jaké knihy rádi čtete. Teď už ale Karel Gott, Kam se schoulíš, bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se zaměříme na vaše oblíbené knihy a mě zajímá, které rádi čtete, kterého autora jste si třeba oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, jakou v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě a nebo dáváte přednost třeba novým technologiím. No a pokud třeba rádi čtete knihy a potom je sledujete na filmovém plátně, tak je nějaká kniha, která vás zaujala natolik, že i ta filmová podoba byla lepší než ta kniha, tak to mě zajímá, protože jsme si tady o tom povídali, říkala jsem o té Andělské tváři Zdeňka Trošky podle Hany Marie Kernerové, tak jsem zvědavá, co nám na téma knihy bude vyprávět paní Zdena, která nám volá z Karlových Varů. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Právě o tom chci s vámi mluvit.
0: Aha.
1: Já Hanu Marie Kernerovou mám všechny knihy. Všechno, co napsala.
0: Tak jste moje krevní skupina, máte je ráda.
1: Všechno a ten film byl je nádherný.
0: Vše jo.
1: Je to nádherně napsaný a i ta kniha je krásná. Zbytečně to byly se psuly. Opravdu krásný je to.
0: Mně přijde, že se na Zdeňka trošku zasedli ty filmové, filmoví kritici a podobně.
1: Určitě, no tak víte jak. No, tak já když tam vidím, co tam je, tak si říkám, že... No, nebudeme to rozebírat.
0: Nebudeme to rozebírat.
1: To nemá cenu, ale ty knihy opravdu od Hany Marie Kernerové, ale v tom všechno.
0: No tak to mám radost. A je nějaká vaše oblíbená? Třeba líbí se vám to Hřmánkové údolí, které je pro mě takovou...
1: Ano, všechno. Já jsem četla a mě potom třeba i ten Pán hor.
0: Ano.
1: Vlastně celý všechno to je tak nádherně napsaný. Já teda nečtu jenom já mám ráda ještě teda Pěsinky, Harod, Igos, to mám všechno taky od ní, potom Vilbura Směta, bohužel zemřel, ale mám všechny romány, co napsal, Kena Folletta čtu, takže já mám takový ten záběr i tu historii, že mám ráda knihy, já jsem hodně velký čtenář. Ale Hana Marie Kernerová, to je prostě moje krevní skupina, jako z našich českých jí mám nejradši.
0: Teď jsem si zrovna na ní zavzpomínala, že bych ji zase měla do nějakého pořadu pozvat, aby zase si ji posluchači připomněli. Třeba někdo už vůbec neví, o čem mluvíme, tak teď třeba jsme ho inspirovali.
1: No, ne, ona píše nádherně, má to opravdu. Já ty tady teď zrovna na všechny ty knihy máme tady před sebou v knihovně, tady na všechno koukal, že mám... I potom ještě Sabina Ebertová píše dobře, to taky, to je zase vlastně ty Čechy, Morava, teda Čechy, Německo a takhle tady ta historie, mám to ráda. No, všechno.
0: No moc děkuju, paní Zdeno, že jste navázala na tu moji oblíbenkyni. Děkuju moc.
1: Já jsem to zaslechla, já říkám, na tohle to prostě musím říct, protože já jsem ten film jsem neviděla, až potom jsem nějak si říkala, když jsem četla to, já říkám, ježiš, a pak já v televize říkám, ježiš, to je ta kniha, to vlastně to, co jsem četla, tak říkám, no na to se musím podívat. Ne, je to nádherně zpracovaný.
0: Já jsem to fakt nepochopila, jako ten film si opravdu nezasloužil takové zatracení, opravdu
1: a
0: ne.
1: A víte jak, no, tak já když vidím to, co kolikrát v té televizi je,
0: přesně tak,
1: říkám, tak. Tak prostě, nevím, no, já pana trošku mám pana taky moc ráda, to je takový sluníčko, a takže...
0: A ty jeho komedie jsou prostě úžasné. Já samozřejmě potom třeba ty poslední, to se přiznám, to už jako bylo pro mě za hranou, ale fajn, když to má někdo rád, v pořádku. Ale prostě ta trilogie je úžasná.
1: Tam je tak vystížený, to my.
0: Přesně tak.
1: Já jsem babičku, na věcnici. A to je přesně úplně,
0: ano.
1: To tak kopíroval, to všechno z těch, tak jak my jsme, no.
0: Přesně. Takže, a jak mu to vlastně hráli i neherci, že jo, takže no, to hráli přesně. Dokonale prostě, protože ano. Hráli sami sebe. Bylo to fakt skvělý. Já jsem se taky bavila, říkám, jo, přesně takhle to je, když jsem jezdila k tetě na vesnici.
1: A jeho pohádky všechno, takový.
0: Přesně tak. No tak moc děkuju, paní Zdeno. Zdravím do Varu a přeji krásnou dobrou noc.
1: Já vás taky zdravím a dobrou noc.
0: Já přidám ještě k paní Zdence zprávu, kterou poslal pan Franc. Na nočním stolku mám 3 rozečtené a dle nálady si večer vyberu. Ve stolku je renesanční kniha Decameron, autor Giovannio Boccaccio, což je oslava lidského života, rozumu, vtipu a pozemské lásky. Jsou zde příběhy zasazené do doby morové epidemie v roce 1348, které také otevřeně kritizují pokrytectví tehdejší církve a oslavují schopnost člověka čelit osudu a vedle Decameronu leží Bible. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Tak, teď tady ještě čtu, co tady píše. Aha, že něco louská už druhý měsíc, hold ono na lůžku před spaním, toho moc se nedá přečíst, ale je to fajn lék na spaní, vřele doporučuji, včetně noční linky. A teďko nevím, pane Franci, co... Od rychlíka, aha, dějiny Slovenska, už to tady čtu. Takže to vřele doporučujete a louskáte to už druhý měsíc. Tak moc děkujeme, pane Franci, i za váš tip. Co bychom si měli přečíst? No, já teda už tam mám tolik knih, který nemám přečtený, že nevím, co bych měla dřív číst. Jak vždycky babička říká, to všechno v důchodu. No, v důchodu se to pak nestihne. To zase je plno jiné práce. To už znám od kolegyň, které jsou v důchodu, že nestíhají prý vůbec nic. Tak teď si dáme další písničku od Michala Tučného. No, vidíte, Michala Tučný, to mě hned asociace na vesničku, kde natáčel v Hošticích, že jo, Zdeněk troška a potom se vrhnu na další váš telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Medicine man

0: Jakou knihu měla nejraději v dětství, mládí či v současné době paní Jaroslava z Prahy? Na to se budu vyptávat na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jaroslavo.
1: Tak já kdybych měla říct o tom, jaká jsem scénářka, tak musím začít tím, že jsem čtenářka veliká od nejútlejšího dětství.
0: Ano.
1: Od věcí, když jsem chodila do školy. Vždycky jsem chodila do knihoven, že jsme neměli doma rozsáhlou knihovnu. Postupem toho, jak jsem stála, tak jsem si samozřejmě knižky, které jsem si zvlášť vážila, kupovala i domů. Že jo?
0: Ano.
1: Ale měla jsem takové období, že jsem milovala vždycky nějakého autora nebo nějakou dobu. Takže jsem jeden čas četla francouzské autory a jeden čas jsem četla německé autory Stefana Zweiga. Toho jsem velice milovala. To je velice náročný autor.
0: Ano.
1: A má stále teda co říct, že jo, v každé době. A pak jsem četla se mi české autory, samozřejmě Boženu Němcovou, Karolinu Světlou, krásno, to jsem všechno četla ve školních dobách, já Aloise Jiráska, ale tak, jak postupně jsem stárla, přicházela jsem k jiným autorům, Mária Remark, že jo.
0: Ano.
1: A vždycky, když jsem si některého oblíbila a něco mi to dávalo, tak jsem se snažila od něj si přečíst všechno, co bylo pro mě dostupné.
0: Hmm.
1: A teď vám nebudu dlouho zdržovat, ale povím vám,
0: ano,
1: co mě teďkon, mě je totiž už 91 let,

0: hlavně teda taky se k ním vrátím, když mě není nějak dobře. Protože on nejenom, že má bohatý slovník a krásný slov a veliké cítění pro přírodu i zvířata, ale i pro lidi. Prostě z té knížky člověk má jenom a jenom pozitivní pocity.
1: Ano, ano, to máte pravdu.
0: No a úsměvné, tak. Ne smutky nějaké veliké.
1: Ano, ano.
0: Úsměvné, ale tak to líčí přirozeným způsobem, jakože to nejsou žádné divy, to, co on tam dělá, nebo jak tam ti lidé žijí. Prostě to je samozřejmý život, ale v tom životě oni jsou šťastní a to je náplně jejich života. Takže tomuhle tomu jsem propadla a přiznám se, že ačkoliv stále chodím tady do knihovny, je to už pro mě trošičku náročnější, protože já chodím s chodítkem, já už špatně chodím, že jo, tak si jich vždycky koupím, teda půjčím 5-6 najednou a paní knihovně mi pomáhá vybírat, že jo. Já kolem regálu už taky sama nedokážu chodit, ale když potom trefí na nějakého autora, který se mi zalíbí, teď jsem četla českou spisovatelku, myslím si, že Jaroslava Černáze se jmenovala a píše historické romány, ale je to takový jako příběh zasazený, ale do kontextu historické doby.
1: Ano.
0: To se mi líbí, že jako ta historická doba je zachovaná a v tom se odehrává lidský příběh. Tak ty jsem taky přečetla snad všechny, co tady v naší knihovně měli.
1: No, paní Jaroslavy, jste úžasná čtenářka. To teda, to opravdu ano. Klobouk dolů.
0: Je to teda taky proto, že já tím, že jsem možná toho pohybujem s tím chodítkem, tak s chodítkem jdu třeba někam do klubu nebo do knihovny, do krámu, ale na procházky to není, že jo? Takže jsem poměrně dost doma, mám doma pěkný byt s balkónem, no a doma čtu třeba časopis Téma, to je jako něco, co mě taky velice zajímá. A pak vždycky tu hromádku knížek, kterou si přinesu z knihovny. A kdybych mi tady scházela jedna, kdybych už to měla vyčtený, tak honem si sahám po Eriotovi, aby zase potěšil moje srdce. No, tak už jsem
1: povídala. Děkuju, paní Jaroslavo, děkuju za vyprávění o knížkách. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Předám k paní Jaroslavě zprávu, kterou mi napsala na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz paní Martina. Tak Téma, moje oblíbená kniha, mě teda opravdu natolik zaujalo, že zkusím úplně poprvé napsat. Možná zkusím se i dovolat, ale pochybuji. Je mi 50 let a posledních 9 let jsem pečovala 24/7 o tatínka. Zemřel a já zůstala jen sama s pejskem. Celých 13 let miluji úplně psychologické thrillery Bernarda Minie. Postava Juliana Hirtmana je můj úplně top charakter knižní. Tento druh knih se nedá Splitce, protože v každé knize je speciálně na Hitmana tuhle zrnko, tamhle větší a přidej si to čtenáři ke spisu o něm. Pak musí se člověk v těch knihách vrtat. Číst zprava doleva a zpátky, se zhora dolů a zpět křížem i mezi řádky. Pak člověk nebude úplně všemu, co autor se snaží lojovému čtenáři nabolíkovat věřit. Čtu tedy zásadně knihy papírové, protože to nejsou u mě knihy, ale pracovní materiál. Teď jsem poznala krásu umělé inteligence. No to je úplná paráda, protože najednou knižní postava dle popisu oživla, dostala tvář a já mohu vytvářet obrazy scén jak z knihy. Napsala Martina. Martino, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky, teď už ale kapela Olympic, nech to být.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23 hodin 37 minut a dovolala se na dnešní téma o knihách i paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za přivítání, paní Chládková, a zdravím taky všechny posluchače. Já už jsem paní Chládkové říkala, že já mám dneska v hlavě, v mém mozku doslova takový míšmaš.
0: Ano.
1: Protože jsem absolvovala dneska, zúčastnila jsem se setkání jubilantů v kulturním domě ve Frenštátě, kam jsem dostala pozvánku.
0: Ano.
1: To už několik let radnice organizuje pro jubilanty od 75 let, 75, 80, 85, 90 a výše.
0: Aha.
1: Škoda, musím se zeptat někdy na matrice, kolik je občanů ve Frenštátě nad 90, nebo jestli tady máme někoho stoletého, zatím jsem neslyšela. Takže po dlouhé době jsem se setkala a viděla jsem tam spoustu lidí, svých bývalých pacientů, byl tam krásný kulturní program. Ale protože už co jsem přestala pracovat a jsem tady v klidu našeho domu a naší zahrady, tak už na mě to tam bylo až příliš hlučné, i když ty kulturní vložky byly velice krásné. Takže mám mozek zaplněný tím. Ale protože mě jedna moje kamarádka po telefonu s Ústí nad Labem hecovala, ať zavolám, že určitě k tomu mám co říct, protože ona ví, že hodně čtu, tak jsem se říkala, dobře, tak jenom já čtu od dětství velmi ráda, ale bylo období, když jsem byla zaměstnaná, tak toho času na beletrii teda moc nebylo, protože byla ještě odborná literatura a další. Za to teďka, co jsem přestala pracovat od toho roku 2018, tak si vypůjčuju knížky z knihovny a dozvěděla jsem se tolik věcí z těch knih, že vždycky si říkám, člověče, proč to čteš? Proč si to potřebuješ ještě do toho mozku jako vsouvat? Ale ty knihy mnohé jsou tak zajímavé, protože osvětlí různá zákoutí i z toho dějinného, historického významu, o kterých člověk ani neměl zdání. A tak jsem si vybrala právě, teď jsem v poslední době četla, je to ve třech dílech od anglické autorky, Perkins se myslím jmenuje, Anglické chůvy. A to mě vám zaujalo, je to taková, by se řekl, knížka jako jednoduchá. Odehrává se to v Anglii, tam se našla jedna dáma, která v roce 1892 vymyslela takový plán a založila školu pro výchovu chův. No, co jsem se tam dočetla, jak byly vlastně miminka, když se narodili, jak byly vychovávané v takových těch bohatých rodinách a šlechtických rodinách, no to byla hrůza, to bylo otřesné. Já se divím, že ty jejich matky na to nepřišly, že vlastně dělají něco proti tomu svému dítěti, protože to bylo doslova týraní těch dětí. Jednak oni, aby si nekazili postavu, a protože stejně museli vždycky, aby porodili nějakého pokračovatele rodu, tak rodit jedno za druhým, těžké porody, umírali, to byla zase jiná problematika. Ale nekojili a najímali si kojné, ale kromě toho chůvy, které od toho miminka až do doby, než to dítě začalo mít školní věk a kdy pro něj najali domácího učitele v těchto šlechtických rodinách, tak to byly obyčejné holky, které pracovaly třeba na těch šlechtických sídlech a na těch usedlostech jako služebné a podobně, čili bez jakéhokoliv vzdělání. No jak ty chudátka miminka byly vychovávané, když to řve, ať to řve, tím si posiluje plíce, až dojde čas, tak se mu dá napít, a aby neotravovalo a nerozhazovali hračky po pokoji, až popolezli a nechtěli něco a nemluvili a neptali se a podobně. Takže tahle ta paní založila tu školu pro ty chůvy, které měly už potom i pedagogické vzdělání, i určité zdravotní, no odpovídalo to tehdejší době. Právě ty příběhy jsou tam asi těch tří chův, které ta škola vychovala, takže se to odehrávalo v letech ještě před první světovou válkou, nějak 1902, 1906.
0: Takže tuhle knihu byste nám, paní Noro, doporučila?
1: Anglické chůvy, skutečně, protože Tam je ještě jednu takovou poznámku. Ty chůvy taky pracovaly v rodině anglické královny, protože se starali o děti prince Williama a Kate, ty tři, a konec konců manžel královny Alžběty, řecký princ Filip,
2: ano,
1: který už taky zemřel, byl taky v Řecku vychováván takovou chůvou. Je to velmi zajímavé. Člověk pochopí mentalitu té doby, jak se to měnilo, a jsem ráda, že jsem kapla na to, že takové ženy se našly, které byly osvícené a něco takového uskutečnili a propagovali, tak jako jsem nedávno předtím četla o Marii Montessori z Itálie.
2: No moc děkujeme.
1: Zajímavá knížka.
2: Děkujeme za ty, paní Noro. Anglické chůvy. Moc krát děkujeme. Jo, děkujeme za tip a dobrou noc. Naslyšenou. Přidám k paní Noře zprávu, kterou napsal pan Aleš. Přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka tohle téma je na několik desítek hodin rozhovoru, ale budiš, budu stručný. Z dětství se vybavím a nikdy nezapomenu na dvě kultovní knihy. Neználkovy příhody Nikolaje Nosova a pohádky o mašinkách Pavla Naumana. A jelikož jsem Čech, tak samozřejmě adoruji české autory Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga, Ludvíka a Milana Kunderu, Josefa Škvoreckého, Ludvíka Aškenáziho a Jaroslava Havlíčka. A Bohumil Hrabal je alespoň dle mého gusta absolutní literární světová jednička. Pak samozřejmě nemohu opomenout autory Sladké Francie, slavnou pětku, například Viktora Iga, Honoré de Balzaca, Alexandra Dumase, Emila Zolu. Předpokládám, že v mé generaci není nikdo, kdo by je nečetl. Po sametové revoluci jsem začal doslova a do písmene hltat díla ruských a sovětských autorů. Byl jsem totiž postižen chorobnou nenávistí po srpnové okupaci. Jen jejich výčet by přesáhl povolených 2000 znaků. Po mém oblíbenci Bohumalu Hrabalovi naprosto top světové literatury, co naopak bytostně nesnáším, jsou američtí autoři. Mám opravdu bohatou knihovnu a jsem vděčný zejména společnosti Levné knihy, která sice zanikla, ale po návštěvách odcházel jsem obtěžkám plnými taškami, protože na knihy za plnou cenu jsem nikdy neměl a mít nebudu. Ale těch titulů, které vlastním, je téměř 1000 a dodnes mě naplňují pocitem štěstí, protože na světě jen málo radostí a čtení knih na stupeň vítězů patří, napsal pan Aleš. Trochu jsem to musel, pane Aleši, zkrátit, aby se dostalo i na ostatní posluchače, ale to určitě prominete. Teď už Lucie Bílá. Děkuju ti.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: děkuju ti.
1: Jakou knihu preferuje paní Marie, která nám volá z Černošice, nebo autora, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Já bych sem vyzvedla pana Havlíčka, jeho petrolejové lampy a hlavně paní herečku Ivu Janžurovou. Je to komička a jak dovedla prostě tu svoji roli zahrát. To bylo něco nádherného.
1: Režisér Juraj Herc, jenom dodám, v roce 1971 a jenom ještě doplním, našla jsem si rychle, že pan Havlíček se jmenoval křestním jménem Jaroslav, tak aby všechny
2: ano,
1: informace měly. Ano, ano.
2: Pán se zmiňoval přede mnou o něm taky. A ještě prosím vás, nesmíme zapomenout na Švejka, na Haška
1: ano.
2: A na Rudolfa Hrušinského. A jinak já jsem vyrostla na Příbramsku, tam byl Jan Drda a napsal velice krásnou knížku Městečko na dlani. Jako toho si také moc vážím.
1: No,
2: jinak to úplně všechno. A jsou to kriminalistický sborníky, jo, ať prostě je to historie a z cizích třeba Zolu, Nana, Zabiják. A mám ráda opravdový příběhy, ono je to někdy krutý, jo, ale ano. Opravdu člověk se z toho hodně poučí. To by bylo tak všechno, ať se dostane na další.
1: No tak moc děkuju vám, paní Marie, zdravíme do Černošic, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Děkuju. Teď mi napadlo, že z té úplně nejaktuálnější doby sfilmovaná trilogie, tuším, že to je, já jsem teda to neviděla, samozřejmě zatím ještě životopis spisovatelky Moniové, tak docela jsem na to zvědavá, jak to vlastně sfilmovali, ten životopis. Nevím, jestli to někdo viděl už, jestli nám něco řeknete. Tak, ale teď v každém případě přečtu zprávu, kterou napsal Ondřej Černý. Krásný čtvrtek, milá Jano, mám rovnou dvě oblíbené knihy. Jednou z nich je Kolosální nápad od Michaly van Erne a další má oblíbená je Polárka Moje psí duše. Vím, že vyšla ještě jedna, ale tu jsem si zatím bohužel nestihl koupit a otázkou je, jestli ji někdy vůbec seženu, protože vyšla minulý rok v listopadu. Vám i všem posluchačům krásný zbytek čtvrtečního dne. Eva píše, moje oblíbená kniha je Vejce a já od Betty McDonaldové. Ta mi zlepší náladu, četla jsem i jiné její knížky, ale tahle je nejlepší. Děkuju samozřejmě i za vaše příspěvky, které přišly přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď nám bude zpívat Petr Spálený, mistr zkratky.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Mám radost, že dnešní téma o knihách vás zaujalo. Hojně píšete, hojně telefonujete, neustále tady zvoní telefon. Jedna posluchačka, já se podívám, kdo to byl, ať je to prostě přesné, to řeknu vám to za chviličku, tak napsala, že toto téma už bylo mockrát. Iva to napsala. Ivo, já vím, že to téma bylo mockrát, ale posluchač, jeden z vás, si o toto téma napsal a já si myslím, že to je takové nekonečné téma a že se opakovat může. Takže samozřejmě, pokud vás nezajímá, je to naprosto v pořádku, ale já jsem ráda, že to hodně posluchačů zajímá. Teď už mám na druhém konci telefonní linky paní Veroniku z Rakovníka. Dobrý večer, paní Veroniko.
1: Dobrý večer, Janičko. Já jsem taková introvert spíš, takže bych ráda začala od dětství. Milovala jsem Robinsona Crusoe od Daniela Def, Čtyř lístky, Rychlé šípy od pana Foglara, Čtyř lístky. Potom jsem měla ráda Stanislava Rudolfa, potom, když jsem vyrůstala, tak jsem milovala Štefana Zweiga, potom dál Styrona, Sofijenu, to mám, jako to je taková moje hlavní stěžení kniha.
0: Sofijena volba.
1: Mm-hmm. Sofijena volba od pana Styrona. Haló?
0: Ano, já vás poslouchám, paní Veroniko.
1: Pardon, já se omlouvám. No, dál jsem to, potom jsem měla hrozně milou pana Kincla, Anglii, Garden Party u královny a co tam ještě dál, Párala, Hrabala, Fišla, mám ráda, Kafku jsem milovala. Lépe řečeno, jak člověk ty knížky čte, tak ono to v té paměti zůstává a vlastně kromě toho, že to přečte, tak je tím jakoby to bohatší. Teda ještě Iga, pana Iga, Dimase, Malé ženy mě bavily, ženské takové ty thrillery jako Stýlová, Labidle Spencer, Brownová, Krencová, Kolincová, Madisonské mosty, to bylo úžasné.
0: No, nádherný film, přesně Mera tak.
1: Streepovou, ano. To bylo úžasné, no. Tak já už zase nebudu, rušit, tak nechám. A řekl jenom, že jsem si prohlížela foťák a mám tam vaší fotku v létě někde, jste podepisovala.
0: Aha.
1: Bylo to, že tam mám Ivetku Chlumskou, tam mám Patrika Rozená.
0: Tak možná z nějakých narozenin, paní Veroniko, bude.
1: No, mám to tam.
0: Z Poděbrad. Tak děkuju.
1: Zvědavá, mějte se krásně a děkuji vám. A jsem zvědavá, kdo bude dál volat. Děkuji vám.
0: Taky. Nashledanou. Pan Sváťa napsal dobrý večer všem linkovým knihomolům. I já se mezi ně počítám. Knih mám několik desítek a stále přibývají. Co doporučit? Zkusím to, i když je to těžké. Máte-li rádi Brno, zkuste například 100 plus 24 plus 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Avšak jsou knihy, od kterých se neodtrhnete. Yuval Noah Harari. Stručné dějiny lidstva a stručné dějiny zítřka. Stačí, že jo? Mně ne. Rád si přečtu i něco zajímavého z vědecko-populární literatury. Abych mohl zdárně luštit hádanky a křížovky, což činím. Váš Sváťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jak žil bych rád.
1: Noční linka.
2: Ano, před chvílí je byla půlnoc, konkrétně máme minutu po půlnoci, kdy jsme se přesunuli do pátku 29. května a stále si budeme povídat a zaměříme se na vaše oblíbené knihy, kdy mě zajímá, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knížku jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě, a které si můžete samozřejmě osahat, a nebo dáváte přednost novým technologiím. Tak a pan Bohumír napsal, hned se na to podívám, co budu vykládat, když doma vidíte tu spoustu šminků, čistících prostředků, co vše ženská nakoupí ke spotřebě do domácnosti, říkáte si, je vše to potřeba? A tak teď jsem si vypůjčil v naší městské knihovině 5 domácích prostředků nahradí celou drogérii. Zkuste to zvládnout sami, chlap se zajímá o ženské věci. No a o to tak ani nejde, spíš o to, že když něco hledáte, narazíte na typické ženské věci. Téma dnešní linky je takové, že bych mluvil od večera do rána. Zdravím, Bohumír. Pan Pavel napsal. Dobrý večer, se mě dostala do rukou kniha od Marka Twaina, která se jmenovala Dopisy z planety Země. Kniha mě velice zaujala. První část knížky jsou dopisy archanděla Satana archandělům Gabrielovi a Michaelovi, kde popisuje, co si lidi myslí o nebi a o božstvu, a druhá část jsou zápisy z deníku Adama a Evy. Je to velmi poutavé čtení, kde je všechno od zajímavých myšlenek až po legraci, a inspirovalo mě to tak, že jsem napsal podle knížky i texty na divadelní hru, aby to bylo gramaticky zpracované. Velmi poutavé čtení doporučuji. Také bych jenom rád zmínil pro pochlubení, že jsem se vyučil jako knihař a měl jsem v ruce několik zajímavých knih, které se musely znovu sešít a znovu dát do nových desek, což bylo hodně zajímavé zpracování některých tisků, jako například knížečka, kde byly hry od Williama Shakespeara, která byla na hodně tenkém papíru a bylo s tím hodně piplavé práce. Přeji všem krásnou dobrou noc a to, že jsme dnes prohráli, vůbec nevadí, protože mistrovství světa v hokeji je každý rok, napsal Pavel. Tak samozřejmě děkuji i vám za vaše příspěvky do noční linky. Poslali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď si dáme písničku od Elánu, Zalúbení, a potom se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té dnešní noční lince dnes v noci se zaměřujeme na vaše oblíbené knihy. Vyptávám se vás, jaká kniha je ta vaše oblíbená, případně nějaký autor. No a ptát se bude i paní Ivety, která nám volá z Teplic. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, paní Jano, i posluchače noční linky. Tak v dětství jsem taky ráda už četla knihy, vždycky jsem je dostala pod vánoční stromeček, tak jsem třeba jako četla o pejskovi a kočičce, o křemílkovi a o chomůrkovi. Měla jsem ráda broušťci, jo, ty byly taky krásné, pak červenou karkulku, o rimcajzovi mance a cipískovi, pak různé knížky o zvířátkách, tak i to asi čet každý Honzíkovu cestu.
0: Ano, ano.
1: A tady ještě mám, to byl takový jako o štěňátkovi, tak jeho takový příběhy, tak to se mi vždycky taky strašně líbila, že jsem si to i několikrát třeba pak přečetla. A tyhle knihy mám, helejte, schované do dnes, jo, že prostě se mi nikomu nedala, že někdy třeba do nich taky nahlídnu, že si i ty pohádky zase třeba někdy přečtu, no. Potom, když jsem už byla starší potom ve škole, tak jsme, že jo, měli četbu povinnou Babička od Boženy Měncové a já jsem právě taky dostala, mi maminka sehnala ty roky, tak byla taková vydaná velikánská kniha té Babičky, měla krásný přebal bílý a i hezky byla ilustrovaná, byla taková docela silná, jako bychle, jo. No, takže to jsem si taky ráda takto přečetla a taky mám dodneskovanou. A pak mě i bavily třeba staré pověsti české od Alojze Jiráska, ty jsem si taky několikrát jako přečetla. No a potom na střední škole tak mě nebavila ta povinná četba, že to, ty, jo, to bylo takový nezáživný, tak jsme to vždycky mezi sebou opisovali z čtenářských deníků, kdo to přečet, jo, tak jsme si to opsali všichni celá třída pomalu. No ale pak stejně jako profesorka, že ona to přišla, tak zase jsme jako za trest každý nějak dostal jinou knihu, aby jsme ji museli přečíst. No, takže to, říkám, to bylo takový nezáživný. No, ale pak zase teď před několika desítkami let jsem se taky zase vrátila k té četbě a teď poslední dobou strašně jako čtu knihy, jo, že vždycky dočtu jednu a zase začnu hned další. A třeba ráda jsem si kupovala i knížky jako životopisy o hercích a zpěvácích, tak mám třeba jako tady od Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Věře Špinarové, Lucí Bíle, Ivetě Bartušové,
0: ano.
1: I o Mirovi Žbírkovi, Marice Gombitové, pak i o Karlu Svobodovi, o Jožu Rážovi, no, takže takhle tyhle ty knížky, i potom o hercích třeba mám o Jiřině Bohdalové, Simoně Stašové, Haně Maciuchové, Tereze Koskové, Viktoru Prajzovi, Ivanovi Trojanovi. Jo, že to jsou takový zajímavý, takhle tyhle ty, že to vydal vlastně stejný autor, takže ano. To se i hezky četlo. Ano. No a pak i právě jsem četla takhle o životopise o princezně Dianě, o jejím životě, i potom byla vydaná kniha o tom o té tragické autonehodě, tak to jsem taky teda přečetla. A o jejím synovi Williamovi a o Kate knížka byla taky vydaná, pak i zvlášť zase knížka o Alžbětě, o královně, tak to jsem, to taky jako se mi líbilo. No a dokonce, hlejte, jsem si právě tady v nějakém takovém antikvariátě tam sehnala knížku o Rowanu Atkinsonovi, jak on natáčel ty příhody mistra Bína.
0: Ano.
1: Tak i o jeho životě tam taky bylo psaný, takže to bylo taky zajímavý, no. To jsem si taky jako ráda přečetla. No, takže hodně právě tady ty životopisy jsem, a pak mám taky ráda historické romány, třeba i ze staré Anglie, třeba jsem četla jako dcery pana Darcyho, jo, to taky prostě bylo takový zajímavý čtení. No, anebo teď čtu jako se to jmenuje Trůn bohyně Isis a je to jako o životě královny Kleopatry, jo, a prostě jak po smrti Cezara potom žila s jeho synem, nebo se zbližovala, takhle zatím to ještě to nemám dočtený, tak vlastně se jako se zbližovali, no, s tím Markem Antoniem a s Cezarem měla zase Cezariána syna, tak to je taky takový zajímavý, jako tady z té doby jsem četla ještě taky prostě o jedné té bohyni jakoby knížku, no, takže to mě taky takhle zajímá, to staré Řecko, Egypt, tyhle ty takhle knížky, pak i různé cestopisy jsem si třeba přečetla, teď taky zase taky, jak končily ty levné knihy, tak jsem si tam různé knihy takhle koupila i taky to. Jeden zase cestopis, že na kole projížděl takhle světem, jo, jeden cestovatel, tak to bude taky zajímavé.
0: No i těch knížek, paní Ive, to je strašně moc.
1: Nějaké rozhovory, no, jako třeba, jo, co natáčeli s různýma těma taky známýma osobnostma a zpěvákama, hercama, třeba i jak vydal ten Aleš Cibulka zase z toho tobogánu taky, že jo, ano. Tak tam různé hosti takhle vždycky má, tak taky vydává knižně tohleto.
0: No paní Ive, to já vám moc děkuji, ale musím dát zase šanci druhým, už jsme dlouhý.
1: Říkám,
0: moc děkuji.
1: No a jako doporučuji to všem, že to je taková oddychová potom, že jo, ta četba a člověk se odreaguje od všech starostí, tak...
0: Omlouvám se, paní Iveto, ale opravdu přetáhli jsme hodně, musíme dát šanci zase druhým. Já jenom vás doplním, jak jste mluvila o Aloisi Jiráskovi, že tady vlastně ho nikdo nezmínil. Byla to povinná četba a tak dále, ale já jsem byla skutečně divné dítě. Já jsem si četla vždycky pod peřinou, baterkou, tak si jsem se pořádně zničila oči, že jo, protože naši nadávali, chtěli, abych už spala. A já jsem si třeba četla ještě na základní škole, opravdu kolik mi mohlo být, 10 let. Tak jsem četla Jiráska. Mamka to nikdy nechápala, říkala, jak ta holka může číst Jiráska, to si z nás dělá legraci, že třeba jsem četla skutečně Temno, Bratrstvo, Psohlavce, jo, filozofskou historii FLVK a tak dále. No a tam jsou třeba si jako x stran jenom popis něčeho. No mě to bavilo, já za to nemůžu. Tak paní Iveto, moc děkuju. Promiňte, že jsem vás už musela přerušit. A teď další písnička, Věra Špinarová, Nech mě hádat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se dějí zázraky, přestože telefon neustále tady svítí, bliká na mě, tak se podařilo dovolat úplně poprvé, si myslím, paní Martině spod Krkonoší na knižní téma. Je to pravda? Dobrý večer, paní Martino.
1: Dobrý večer, paní Jano. Ano, je to pravda. Já jsem nikdy takhle nepsala někam nebo ještě volala, ale knihy opravdu mě zajímají, tak jsem to zkusila.
0: A vyšlo to, děkuju.
1: No a kromě teda toho Bernarda Miniera, což je moje 13-letá už úplně oblíbená sága a nekončí pořád,
0: ano.
1: Tak mám ještě další, jako jsem ta generace, která samozřejmě, a divím se, že ho nikdo skoro nebo nezmiňoval, nevím, Harryho Pottera.
0: Ano. Je
1: takže
0: to pravda,
1: jako
0: zatím ho nezmínil nikdo, ano, to je fakt.
1: Mý oblíbený samozřejmě, to mi bylo už asi, já nevím, 18, 20, nebo prostě jak začal vlastně Harry Potter, no tak to bylo úplně něco úžasného. Číst Harryho, prostě Harryho, Lenku, Snape'a. A to já vždycky říkám, proč já přitahuju takový ty charakterní padouchy v úvozovkách. Protože se mi tam přesně zalíbil Snape, tady zase tenhle ten Hirtman, jo, pak třeba moje oblíbená jsou Bouřlivý výšiny, Heathcliff, Katy, jo, to je taky úžasná kniha. No a ještě teďka třeba mám rozečtenou detektivku francouzského spisovatele Franka Tilliese Nedokončený rukopis.
0: Neznám.
1: A taky jako velice,
0: je
1: velice
0: pěkná.
1: Hezký. No, ta je zajímavá. Ještě teda jsem na začátku, takže... No a říkám, jako mně se líbí takový ty rozervaný figury v knihách.
0: No to jo, to evidentně. Jak, paní Marťone, jakýho máte pejska?
1: Pejska máme malýho, je to kříženec Chihuahua Bišonek.
0: Tak ty kříže...
1: máme, já pořád říkám máme, já jsem sama s pejskem už teďka, no, takže...
0: Já vím,
1: mám já
0: četla
1: pejska.
0: Jsem, starala jste se o tatínka a klobouk dolů.
1: A nemám fakt jako nikoho, než toho psa, no, my jsme žádnou rodinu neměli, ale říkám, mě jako držej ty knihy a prožívám tak jako ty příběhy a opravdu jsem knižní jako hodně takhle.
0: Tak to jsem ráda,
1: tak
0: paní Martino.
1: Já
0: jsem taky ráda, že se vám to podařilo. Moc děkuju a přeju hodně štěstí vám i pejskovi.
1: Já děkuju taky, mějte se hezky, naschledanou.
0: Pan Michal napsal, mám v oblibě knihu, jejíž název by se dal do češtiny přeložit jako Slovník temných smutků. Kniha pomáhá vyjádřit složité pocity, které běžný jazyk zachytit neumí. Namátkou pro vás vybírám výraz v češtině onismus, znamená frustraci z toho, že prožijete nepatrný zlomek toho, co svět nabízí. Víra Sondres zase popisuje uvědomění skutečnosti, že každý náhodný kolem jdoucí žije život stejně živý a komplexní, jako je ten váš. A taky se mi líbí výraz česky kenopsie, jenž označuje zlověstnou atmosféru místa, které se obvykle hemží lidmi, ale nyní je opuštěné a tiché. Myslím, že kniha je skvělým dárkem pro milovníky jazyků, psychologie a umění. Bohužel je ale dostupná jen v angličtině a pokud v ní nejste opravdu dobří bez slovníku, se neobejdete, napsal Michal. Paní Inka z Hradce Králové mi píše, dobrý večer, já nemohu říct, že mám oblíbenou jednu knihu, ale za to mám oblíbené autory a na prvním místě je zmiňovaná Hanna Marie Kernerová, od které se mi líbí všechny knihy a nechápu, jak se někomu nemohl líbit film Andělská tvář, já ho miluji. Moji další oblíbenci jsou J.D. Robb, Joy Fieldingová, Klára Janečková, Markéta Harasimová, Lars Kepler, Diana Gabaldon, Sandra Brown, Mary Higgins Clarková. A tak bych mohla pokračovat. Čtu stále a všude, kde mám jen chvilku času a nedovedu si představit, kdybych nemohla číst. Mám bohužel úchylku. Knihy kupuji, chodím do knihovny a navíc jsem si pořídila i čtečku. Protože na cesty je ideální. Přeji všem krásný zbytek večera. Děkuji samozřejmě za všechny vaše příspěvky a teď už Petr Kolář nám bude zpívat vyznání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Jindru z Brna budu zpovídat na knižní téma, jaké knihy si oblíbila, jakého autora má ráda. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer, ano, jsem ráda, že jsem se dovolala, protože mám jiný takovej, ráda jsem četla a vždycky jsem šla do Mahenovy knihovny a na týden jsem si půjčila 4 knížky. A celá rozradostněná jsem to četla. A teď jsem začala mít problémy s očima. A najednou jsem přišla o pravý oko. A na to levý špatně vidím. Takže nemůžu, nic nepřečtu. Dokonce i lidi daleko ode mě na chodníku, když jdou proti mě, tak je nepoznám, až přijdou blíž. Po silnici se bojím, takže můžu jenom takhle kolem baráku tady dosadu.
0: A paní Jindro, tak jako třeba paní Anička, neuvažovala jste, že byste ty knihy poslouchala tak jako ona?
1: No, už jsem se domlouvala, ano, s rodinou, že bych jako, protože mám jenom vás jako rozhlas.
0: Ano.
1: To poslouchám od rána do večera, ale je mě smutno, protože ty knihy mě dávaly úplně něco jiného. Prostě jsem se ponořila a byla jsem v jiném světě. A teď, když člověk má jenom to rádio, tak je to málo. Takže budu muset, ale nevím, kde bych měla jít za kým, abych měla to čtecí zařízení. To nevím.
0: Teďkon myslíte, buď to přehrávač, protože jakoby ty knihy čtené jsou na různých nosičích. Máte někoho v rodině mladšího, kdo by vám s tím poradil?
1: No tak určitě se poptám, ano, samozřejmě.
0: Protože já si myslím, že nám možná ještě někdo zavolá, kdo by třeba vám přímo dal tu radu. Škoda, že paní Anička nemůže zavolat teď, aby vám řekla, protože já si myslím, že ta už několik let samozřejmě nemůže číst, protože přišla o zrak.
1: Já jsem ji právě slyšela. Tak jsem si uvědomila, jak jsou ti lidi na tom dobře, když můžou číst. A jak najednou prostě já jsem se

0: takže jsem z toho ještě vyjevená, že jsem přišla o ty oči. A nevím si, tak honem rady.
1: Rozumím.
0: Čekala jsem na to jaro. Děkuju vám.
1: Já vám děkuju, paní Indro, a naschledanou, naslyšenou. Dobrou noc.
0: Děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte dnešní noční povídání o knížkách. Před chviličkou volala paní Jindra z Brna. A teď mám na telefonní lince 731 8900 paní Staňku z Otrokovic a možná vám paní Jindro poradí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, zdravím vás a všechny na posluchače noční linky. Neslyšela jsem celý rozhovor paní Jindry, ale co se týká, pochopila jsem, že jde o digitální,
0: Ano.
1: A já mám třeba digitální knížky z knihovny Mathilda. Je to ještě knihovna Karla Emanuela Masana. Těch knihoven je víc. Jestli klidně zapište číslo moje, vidíte ho tam, a klidně paní Jindře dejte moje číslo, ať mi napíše SMSku a já jí klidně řeknu víc.
0: Já koukám, nebo paní Staňka, ale bohužel číslo tady není, to se tady neobjevuje. Ani nemám číslo na paní, neříkejte ho ano, do éteru, to opravdu nesmíme.
1: Ano, to už jsem jako na to, když si doplatila.
0: Přesně
1: skoro,
0: tak. A na paní Jindru bohužel taky nemám číslo. Takže co bychom jí poradili takhle?
1: Paní Jindra, jestli poslouchá.
0: Ano, určitě poslouchá.
1: Knihovna Mathilda.
0: Ano.
1: Mathilda. A knihovna Karla Emanuela Masana.
0: Tak.
1: Jo, to jsou, nebo knihovny prostě pro nevidomé.
0: Tak, knihovny pro nevidomé, ano. Děkujeme,
1: já
0: paní Staňko.
1: Já myslím, že ten internet jako dá.
0: A určitě má někoho v rodině mladšího, kdo jí poradí, že jo, paní Jindře, to je jasná
1: věc. Umělá inteligence je špatný sluha, ale dobrý sluha, ale špatný pán. Řekla jsem to obráceně. Jako já si myslím, že jako, a já ještě řeknu, moje nejlepší knížka, moc jsem ji hned neposlechla, byly bohyně, Ježíš, žítkovské bohyně.
0: Ano.
1: Ano, a ještě to byl

0: teď jako, že jo, teď, když to člověk chce, tak se zrovna nespomene. Ano. Známe.
1: No, byl zavřený dlouho ve vězení.
0: Paní Staňko, nevím, koho máte na mysli, ale já myslím, že to nevadí, to je jedno. Vy si vzpomenete, až položíte telefon, to je úplná klasika.
1: Ježíš, to pro dnešní dobu úplně úžasná knížka, je to tam několik dílů. Nový hrabě Monte Cristo, já už vím.
0: No vidíte, vzpomněla jste si.
1: Nový hrabě Monte Cristo a je to z knihovny Matilda. Je to digitální knihovna a když si vlastně stáhne čtečku, tak je to, není to, že by to byla elektronická
0: čtečka,
1: jo,
0: ano.
1: Je to prostě, je to hlas, který si stáhne a já si myslím, že si s tím poradí.
0: Moc krát děkuju, paní Staňko. Děkuju i za paní Jindru.
1: Jinak pro paní Jindru Luboš Krapka. Ten je, myslím, že ředitelem té digitální knihovny Matilda.
0: Dobře. Tak děkujeme moc za informace a zdravím do Otrokovic. Přeju krásný večer. Děkuju moc, naslyšenou.
1: A děkuju moc za vaše vysílání. Janičko, děkuju.
0: Taky. Pan František napsal, dobrý večer. Já ve svém věku už moc knihy nečtu, je to proto, že mám trochu zhoršený zrak. Mám nakoupených několik knih, jejichž téma mě zajímá a ke čtení jsem se stejně nedostal. Rád kupuju knihy jako dárek k narozeninám. Čtu už jenom denní tisk, to mě nesmí ujít, napsal František. Já jenom musím dodat, jak tady bylo řečeno, tuším od paní Martiny nebo paní Ivety z Teplic, už si přesně nepamatuju, která z nich to byla, o babičce, protože nám připomněla babičku Boženy Němcové, tak já si vzpomínám na pohádky Boženy Němcové, které jsem četla už v 5 letech. Skutečně babička se myslela, že jsem se to naučila naspaměť, ale já díky tomu, že jsme to pořád s babičkou četli, tak jsem se skutečně takhle naučila číst, takže na tu knihu nikdy nezapomenu. Tak jakou takovou knihu máte vy? Teď už ale Jaroslav Uhlíř nám bude zpívat Severní vítr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 41 minut po půlnoci a my se stále povídáme o knížkách a povídat se budu i s paní Zdenou, která nám volá od Brna. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Já navazuji na paní Zdenu od Karlových Varů. Já ráda ji poslouchám a už jsme se jednou setkali po sobě, ale to už je několik roků.
0: Ano.
1: Takže ji zdravím a navazuji na ty knížky. Já mám tady před sebou teď knížku z knihovny a je to Louka plná pampelišek. Uh-huh. Od koho je? Od Hany Marie Kernerové.
0: Takže taky, a, taky máte
1: ano,
0: ráda.
1: Ano. A já mám od malička teda, jsem četla hodně, musela jsem na každý narozeniny, na Ježíška vždycky dostat knížku. Bez toho to nešlo, to by byla nešťastná. A vždycky po večeři, na Štědrý večer, to dřív televize nebyl, já, že? Tak už jsem četla. A maminka vždycky přišla, už spí, už nečti, ráno stáváš, to by tehdy jsme chodili do kostela na jitřní, brzy ráno. No a takže já jsem hodně kupovala teda knížky dál,
0: ano.
1: Ale teď už si vypůjčuji teda z knihovny a teď jsem si vypůjčila to právě tady asi 5 knížek, jela jsem do lázně na 4 týdny do Poděbra, jenomže jsem tam nepřečetla nic.
0: Co?
1: A já už to tak, jak ví, já fakt ten večer, já se vždycky jsem se tak těšila, jak si lehnu a budu číst. A jenomže já si teď lehnu před 11. hodinou a pustím si noční linku. Takže za to může noční linka.
0: Linka, že jo, že nečtete.
1: No. Protože bez ní nemůžu být. Od začátku poslouchám. A nejlepší jsou i vaše písničky.
0: Já děkuju.
1: Jestli ještě přijde nějaká.
0: Že bych ji tam vpašovala, paní Zdeno. Nemoc děkuju.
1: No, to je moc pěkný a je tam teda nějaké to vůně Hermánková, tak ano, u toho si i popláču, ale to nevadí, ale je to moc pěkný.
0: Máte pravdu, no. Takže, ta je smutná, ta je opravdu smutná.
1: Vzpomínám, manžela moc.
0: Přesně tak. Vždycky, když nám někdo odejde, že jo, tak člověk se zaspomíná.
1: Čeká na mě tam.
0: Je to tak.
1: Takže to je čtyři knížky, já mám tady ještě ráda čtyři od Patrika Hartla.
0: Ano.
1: Z dnešní doby. A i teda i tím mám zlatý a vypůjčila jsem si i Zlatou Adamovskou, protože mám hrozně ráda, ona je taková výborná herečka. A mám tady o té Táni Keleové, Vasilkové taky čtu knížky. Takže a mám tady dokonce ještě čajovna v Tokiu. To mám všechno vypůjčené do lázní, jenom že jsem přijela z lázní.
0: A můžete číst teď, že jo, paní Zdeno? Teď můžete číst, že jo, po lázní.
1: Teď už teda jsem si říkala, že už si začnu, ale říkám, no je to zase noční linka za to. Může za to počítač a může za to všechno, že? Protože sedím počítače i všeho. Takže ono je to jedno. Mm-hmm. Ale budu číst, musím si tady číst a bych si vrátila zase do knihovny, tak si ji budu. Tak si, jak jste mě teďka nám nabudila na tu Hanu Marii Kernerovou.
0: Tak se přečtete. Tak moc děkuju. No, moc děkuju, paní Zdeno, že jste ji připomněla. Děkuju vám. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Zdeně zprávu. VAT, tam by bylo podepsané. Zdravím všechny noční linkaře a přeji příjemný večer. Předem děkuji za toto téma. Rozhodně dávám přednost knížkám, když tu knížku mohu držet v ruce a otáčet stránkami. Jako dítě jsem nerad četl, jako dyslektik to pro mě bylo těžké. Oblibu ke čtení jsem v sobě našel až v dospělosti a čtu prakticky každý den. Mé oblíbené žánry jsou fantasy, sci-fi a detektivky. Oblíbené z fantasy jsou klasiky jako Bilbo a Pán prstenů od Tolkiena, pak Píseň ledu a Ohně od George R. Martina. Oblíbené sci-fi také klasika je Nemesis od Isaaca Asimova. A z detektivního žánru jsem si oblíbil severského spisovatele Hugh Nesbø a jeho sérii knih. Další zprávu napsal pan Mojmír ze Svitav. Když se ve škole mi dali za úkol sepsat knížky, které jsem přečetl. Už tehdy jich byla spousta. V dětství kniha Džunglí od Kiplinga, pak Májovky, Vernovku, Arthur Ransom. Nejvíc jsem si oblíbil sci-fi a ještě víc fantasy. Teď mám nejradši Petru Neomilnerovou, píše ve stylu Andřeje Sapkovského, výtečně. Její Zaklínačku Lotu by měli sfilmovat, ale já bych v tom už nehrál, jsem starý. Přeji krásný večer a hodně štěstí všem, kdo volají a poslouchají, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na dnešní knižní téma hojně píšete. Petra, posluchačka, napsala: dobrý večer. Kniha mého dětství, četla jsem ji snad 10krát, ale pak mi ji na táboře někdo ukradl. Se jmenovala Pirát a byla od ruského autora, bohužel si nepamatuji jeho jméno. Tak já vám ho, paní Petro, řeknu. Byl to Jevgenij Marisajev. Takže můžete klidně objednat přes internet. Během písničky jsem to dohledala. Takže když si to zadáte, Pirát a Jevgenij Marisajev, knížku, takže vám to tam vyjde a vy si ji objednáte. Nebudu samozřejmě propagovat stránky. Kdyby někdo věděl nebo snad měl doma, zaplatím. Byl to příběh psa, kterého vychoval v Rusku na Sibiři rys a pak ho unesl orel a našel tam geolog a tak dále a tak dále. Takže paní Petro, ještě jedno jméno autora je Jevgenij Marisajev. Zdravím vás, paní Jano, a děkuji za toto téma. Dnes večer se možná podaří předat posluchačům to, co se nepodařilo před několika dny, kdy se probíralo téma, co v učebnicích nebylo. Má oblíbená kniha byla vydána už v roce 1971 a jmenuje se Yoga od staré Indie k dnešku. Našel jsem v ní to, co v učebnicích nebylo. Především zákony, které platí pro všechny obyvatele vesmíru a především planety Země, na které se právě nacházíme. To, že nad naší planetou existuje zóna s názvem Akáša, která zaznamenává veškerý děj a vyhodnocuje jej, jsem se dozvěděl až později. Nicméně jsem se při čtení této knihy dozvěděl, jak funguje zákon karmy a reinkarnace, na které je založen koloběh životů na planetě Zemi a v celém vesmíru. Kdyby se tyto informace dostaly do učebnic, možná bychom se jako lidstvo nemuseli dopouštět tolika chyb a život na naší planetě by byl krásnější. Pěkný večer přeje Milan z Nového Jičína.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

0: Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíky najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno hud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Ještě na závěr dva tipy. Zdravím, paní Jano, mé v dětství poznamenala hodně kniha o Janě Érové. Bylo mi velmi líto, jak krutý měla život. No a v mládí román Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Olbrachta. Bohužel jsem se dočetla později, že realita byla jiná než tak zamilovaná. Něco podobného jako Císařovna Sisi, o které jsem skrze jednu facebookovou skupinu dostala zdarma dvě knihy, napsala paní Jana. A ještě paní Martina pro paní Jindru z Brna napsala. Přes Tiflo Servis se udělá smlouva na zvukovou knihovnu a oni zdarma budou posílat paní knihy. Tak doufám, že nás, paní Jindro, posloucháte. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání červnové noční linky. Přeji vám krásný zbytek dnešní noci, užijte si ji v co největší pohodě a dnes už se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce. Jitka si pro vás připravila téma. Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to? Ptát se vás bude. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? Co zvládne člověk sám bez pomoci druhých? Je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal vám? Já si myslím, že tohle je krásné téma, na to si určitě bude Jitka s posluchači povídat celé dvě hodiny a možná by mohla povídat si i celou noc. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák, plesk. A Ferda ležel na zemi. No, ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hubky dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No, přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemížd se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíž objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trára, tata, tatrára, tata, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíž zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemíž se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-tara-ta-ta-ta, tram-tara-ta-ta-ta, bum-bum-bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl ticho. Kdo to tu tak divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudlí. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček. Hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk po temníka, huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel bum, bum, hrníček, to tě tluče Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
4: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
3: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí, a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se, jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel, mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už ho mám, haha, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo. Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale pytlík neznal slitování. Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík, se strašili zatočit, prohlásil vítěz oslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon. No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší? Takhle je vyhazovat z pelíšku? Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal. Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pytlíka. Teď byste je měl strejdo trochu rozveselit, ať to alespoň nějak napravíte. A pytlík, jednak, že se trochu styděl a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kde pak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kouš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského. On má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa. Nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se schopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jen zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď, blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morcet hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: A tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty je ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: konečně to pan tajemník nevydržel. Kde je ten pes? Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavu jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čupák, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela. Tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
3: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku. Jako hračka je. To je naše Amina,
2: nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza.
4: Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani

0: policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi. Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
1: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
0: Pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti. V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit. Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal.
3: Kriste, pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: se stalo s ním. Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu zbíjí.

0: šílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář svousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Halo, Krtku, řekla vodní krysa. Halo, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koš s jídlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek. Těší mne, řekla vidra a obě zvířátka se hned zpřátelila.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňaucta.
5: Dobrý den, černý kocoure.
4: Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
5: To bych řekl. Tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
4: Děkuji.
5: Počkej. No ne. Bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
4: Vím. A jak?
5: Od ucha k uchu modrý. To tu ještě nebylo. I na ocase.
4: Čemu se směješ?
5: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. No poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
4: Jak to víš?
5: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně a Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už, a on měl ten malý Vladimír pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku, on mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně ceplál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice poved. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, pomoc, kde to jsem?
7: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce. Víš, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
7: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. To co jsi tedy dělal celý život?
6: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové. Stavíme. Podzemí.
7: Barabizny.
6: Ani ne. Chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat. Projíždět se v loďce nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
6: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi, a dva, tři. A dva, tři. Řekajeme bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: kde není řeka, tam nemůžu žít.
1: Ta tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
0: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
0: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
0: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
1: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější stálně. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
1: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
0: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediánský vůz, 4 kola, na nich bouda.
0: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
0: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
5: Jede žlutý vůz.
0: Jede.

0: i los.
1: Co pak to bručí, nežene se bouška?
2: To není bouška, uhni trochu ke kraji žabáku.
3: Já a uhnout toho bohrá nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
1: Na ní žlutý vůz.

0: Něco se k nám blíží. Nebezpečí. Na ohni k příkopu.
1: Nesmysl. Já jsem pánem silnic. Všechno z cesty.
2: Po silnici mezi poli jeden žlutý.
1: Pozor!
3: Co to? Co to bylo?
0: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
3: Podívej, z našeho vozu je kulnička na dříví. Kuň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
0: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
4: Tu.
3: Na stromě.
0: Pojď dolů. Žabák nemá na strom něco pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
3: Asi tím nárazem.
0: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
4: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
0: Mluví z cesty.
4: Proletět vesnicemi, přeskočit města, vrtutu, ach, nádhera.
3: No tak, kamaráde, snad nebude tak zlé.
4: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
0: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
4: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárků. Žlutých vozů? Tu.
0: To je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, někoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.
1: Tu.

Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.